Co kdyby léto nikdy neskončilo? Co když existuje místo, kde slunce hřeje celý rok? A co kdybychom vás tam mohli vzít? Navštivte s námi nový domov Florida, kde tisíce Britů začali svůj nový život v ráji. Startujeme 1. listopadu na obrazovkách televize Relax. Hity, které milujete.

0: o životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Čas. Rádio Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

Afrika. Rádio Čas. Které milujete.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Majerpreu.cz. A jedeš dál.
2: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Mojepneu.cz.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
5: Přijďte si pro svůj nový vůz Peugeot k autorizovanému prodejci vozů značky Peugeot Autohruška v Ostravě a Opavě.
6: Které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Trikátní šunku nejvyšší jakosti Vivoj 100 gramů za 22,90, ale od pátku do neděle již za 20,90. Jemník sedlčanský Hermelín originál smetanový a další druhy 100 gramů za 33,90 a s Hruška klubem jen za 31,90. Nadýchané croissanty 7 days různé příchutě 60 gramů již za 13,90 a s Hruška klubem jen za 11,90. Nebo vynikající citrusovou italskou limonádu Targa různé druhy 1,33 litru za 33,90 a za nákup dvou kusů se známkou navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte roztomilé plyšáky jen za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
1: Mým hostem je paní Dominika, která zhubla 60 kilo, což je vlastně více než jedna Táňa.
2: Přijdete domů z práce, ze školy, sednete si na ten svůj gauč a jenom řešíte prostě, co kde máte. Slané, dobře, tak teď jsem přeslaněná, tak si dám něco sladkého, teď to zase potřebuju trošičku změnit a zjistíte, že jste vlastně snědla všechno, co jste si koupila do zásoby. Není vám dobře, máte výčitky svědomí, chtěla jste začít hubnout, no tak zase to nevyšlo, takže u mě přejídání bylo opravdu na běžné denní bázi. Nedokázala jsem se s tím poradit.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.
4: Hity, které milujete.

0: Optika Patria v centru Místku. Výroba brýlí do 24 hodin. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
1: Komfort Agentura práce přijímá nové kolegy a kolegyně do Mošnova. Férové podmínky, atraktivní benefity, doprava zdarma, 13. i 14. platy a nejen to.
2: Volejte bezplatně 800 800 872.
1: Co kdyby léto nikdy neskončilo? Co když existuje místo, kde slunce hřeje celý rok? A co kdybychom vás tam mohli vzít? Navštivte s námi nový domov Florida, kde tisíce Britů začali svůj nový život v ráji. Startujeme 1. listopadu na obrazovkách televize Relax. Radio Čas.

0: Sousedi buší do zdi? Přijď tam, kde ti zatleskají. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu. Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava.
0: Gigamontáže. Váš stabilní partner pro dodávku mostových jeřábů a jeřábových drah s tradicí. Gigamontáže.cz.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kauf

0: všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz? Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své mini na mini.cz.
1: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.

0: Aktuálně si dávejte pozor na Šumpersku na silnici v oblasti Mohelnice. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. A pozornost mějte na Blansku v oblasti Lipůvka. Probíhá zde vyšetřování dopravní nehody. Počítejte s omezením. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. Stále více Čechů si dopřává chvíle bez mobilu a sociálních sítí. Telefon odkládají doma a vyrážejí do přírody nebo se zapojují do společných akcí bez technologií. Chtějí si odpočinout od každodenního shonu a věnovat čas sami sobě i ostatním. Zájem o podobné aktivity podle televize LTV Plus roste a lidé díky ním navazují i nová přátelství.
1: Morava aktuálně.
0: V Ostravě probíhá jubilejní 20. ročník ankety Senior a klub Senioru roku. Lidé už mohou posílat nominace na výjimečné starší spoluobčany, kteří aktivně pomáhají svému okolí. Jak nám řekl zastupující mluvčí města Petr Havránek.
2: Do ankety je možné přihlásit seniory starší 65 let s bydlištěm na území Ostravy, kteří prostřednictvím svých činností pomáhají zlepšovat život ve městě. Oblasti, ve kterých můžou působit, je mnoho. Svou energii a čas vkládají například do charitativních aktivit, sportu, umění, péče o kulturní a historické dědictví nebo ochrany životního prostředí.
0: Návrhy na ocenění mohou zájemci posílat na magistrát poštou nebo e-mailem až do konce října. V Brně se uzavřel Pisárecký tunel. Silničáři budou 40 dní provádět opravy. Řidiči tak musí počítat s větším omezením a možnými kolonami. Lepší volbou tak může být městská hromadná doprava, která lidem ušetří starosti s objížďkami.
1: Rádio Čas, sport.
0: A v Maxalize se zítra představí Havířov proti Litoměřicím, Jihlava proti Přerovu a Zlín proti Sokolovu. Všechna tři utkání začínají v 17:30 odpoledne.

0: milujete. Ranní pozdravení za tým Rádia Čas, v úterý 13. října máme 3 minuty po 6. a s vámi Lenča Líšková.
1: A Radim Sobeslav Bednář.
0: Samozřejmě i v kalendáři, myslím, že asi jedno jméno, vidím jedno. Tam jenom pár písmenek, takže jinak tam nevidím, takže Lení, klidně mi dej hádat.
1: No, nevím, jestli si na ní budeš pamatovat, ale jedna česká moderátorka se jmenuje tímto jménem a její příjmení je Čadernová.
0: Renata byla Čadernová?
1: Ano. Jo? No tak to je všecko, no.
0: Jo, aha, jo, výborně.
1: Tak to je hotovo.
0: A nebo si mohla říct, že to je moje sestřenka.
1: Tvoje sestřenka.
0: Ano, podobně tak. Jako včera Marcel, přesně tak, jo.
1: A ty si nepamatuješ, kdy má tvoje sestřenka svátek?
0: Já nevím, jestli jste to měli stejně, nebo máte stejně. A já si to můžu říct, ale jo, myslím, že to má většina rodin. Vlastně jakoby je ta rodina z tátovy a z máminy strany. Mm-hmm. A vždycky jako mám pocit, že k jedné straně ta rodina tíhla víc, ne tíhla, jako že by se hádali, ale víc se potkávali.
1: Jo, jasně.
0: Tak my jsme se potkávali méně s tou tátovou stranou o něco, což je zvláštní, a Renča byla právě z téhle strany.
1: No, každopádně zdravíme Renču a všechny Renči, které dneska slaví svátek.
0: K tomu kopec hitů, které milujete už úplně pro všechny. Úterý s Lenčou Radimem na Rádiu Čas prostě startuje Dobré ráno, Moravo.

0: Jedna za druhou písničky, hity, které milujete kdykoliv, třeba i online na cz.radio.cz, napříč republikou, taky digitálně přes DAB+. Prostě kdo si nás najde, ten už doufám zůstane. Lenča Radim, Rádio Čas, úterý 13. října. Mimochodem, my jsme teď v takové tvůrčí fázi. Lenča chystá teda mimo záznam, myslím, mimo záznam.
1: Ano.
0: Lenča chystá víš, nevíš, dnešním datem.
1: Ano.
0: A já budu dávat za náš tým na sociální sítě vlastně jeden kvíz. K tomu nemůžeme říkat vůbec nic. Ale bude nás zajímat, jestli poznáte jeden velmi slavný televizní pořad. Nevím, jestli ještě běží pořád, ale minimálně našeho dětství a dospívání ano, jo?
1: Aha.
0: Natočený byl v průběhu moderátorského maratonu. My tam máme pár takhle jakoby vlastně v rámci videí na sociálních sítích budou dozvuky z Megáče. Teda vidíš, já pořád říkám
1: pořád Megáč, ale z moderátorského maratonu.
0: Přesně tak. Takže první v podstatě videjko se objeví, jdeme tomu do 5 minut. Jestli poznáte slavnou televizní klasiku, na které jsme teda alespoň já ujížděl.
1: Já úplně naprosto a musím říct, že tento počin vznikl tedy během moderátorského maratonu, kdy jsme tady byli zavření 3,5 dne v podstatě v kuse. A já bych ocenila i ty herecké výkony. Já si myslím, že se nám to jako v tomto videu vyloženě povedlo.
0: A můžeme se poděkovat, protože to tím nic neprozradíme, že velkou jakoby součástí toho videa jsou pánové, tedy jeden pán, i když tady byla jako velká grupa z Dark Devils, jo. Dark Devils v podstatě obstarávají úžasná vystoupení, hrají i s kapelami a nedělají takzvaně jenom čerty, jak se říká. Jo?
1: No, oni mají úplně úžasné. Já jsem to v životě neviděla, přátelé, opravdu až tady u nás v rádiu. Oni mají úplně geniální silikonové masky, že to jako vypadá úplně jak živé ty postavy a ty potvory a jsou naprosto úžasní.
0: Takhle myslím, že jim s námi tady bylo dobře, navštívili nás během nebo podpořili taky den otevřených dveří, nicméně myslím, že, jako, že se trápili hodně.
1: Jo, jo, tady bylo teplo.
0: Většinou jsou zvyklí na venkovní akce nebo ty koncerty, kde je open space, takže no. Většinou, když vypadali děsivě, tak po tím dýchali a hýkali. Jo.
1: Trošku se nám tady zapařili.
0: Tak, takže trošku, o to víc ceníme. No.
1: Ano, trošku se nám tady tak jako zapařili, oprudili, ale to nevadí, jim to nevadilo, protože to bylo na dobrou věc na malého Páťu, takže si myslím, že prostě všichni jsme tady za sebe vydali všechno.
0: Takže ještě jednou, ať už Facebook nebo Instagram Rádia Čas a nepodvádět, jestli poznáte slavnou televizní klasiku našeho dospívání.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle.
2: Pondělí.
1: Já se moc omlouvám, tady Passenger si to nezaslouží a podobně, ale prostě tak je to písnička s dlouhým koncem, tak si naběh, tak vždycky testujeme, kolik dní zvládneme. A to jsme se ještě připravovali na poslední chvíli. Tak.
2: Ano, ale teď se nám tam vešlo ještě pondělí. Já už mám pocit, že už se nám tam vejde i to pondělí navíc.
1: Kdybychom zareagovali rychleji, tak možná i do té středy.
2: Tak.
1: Můžeme si to dát ještě jednou a zkusit.
2: Dobře, souhlasím.
1: Nový den, 6:45, Rádio Čas, to je to nejpodstatnější. Mimochodem, už to tam kliklo, takže Instagram, Facebook, Rádio Čas, takový malý rádiovo-televizní kvíz pro vás, protože jsme si tak jako stvárnili jednu klasiku, která provázela naše dětství, dospívání. Já vlastně nevím, jako jestli další ročník ještě běží, ale jako jestli zatím nikdo teda nenapsal komentář.
2: Mimochodem, byla to i otázka jednou, ve víš, nevíš, mám pocit, že jsem se na to ptala. A můžeme klidně prozradit nějaké postavy z toho, co myslíš?
1: Mm-mm.
2: Ne?
1: Ne, protože to hned každému řachne. Ne, to musíš vydržet. Ne, žádné takové ty.
2: Ale co z toho teďka mají naši posluchači, co poslouchají jenom rádio a nemůžou být na Facebooku?
1: Dobře,
2: a na
1: tak
2: Instagramu.
1: Dáme malou nápovědu. No tak v tom případě, tak jako to už nejste naši přátelé, že? Pokud tam nejste. Tak jenom ale malou, ale ne tu velkou. Tak
2: ty dva ne?
1: Ne, jenom toho druhého.
2: Toho druhého?
1: Ne toho slavnějšího.
2: Takže...
1: P. Ne, ale na konci je U.
2: U?
1: To ty ani nevíš, že? Oni tam volali, já nevím, jestli byla postava, nebo to znamenalo něco,
2: ale
1: jako běžte.
2: Ale prosím tě, to bylo asi běžte.
1: Aha.
2: Tak počkej, tak řekni.
1: Takže to běžte, my použijeme to běžte, než řekneme postavy. Passepartout.
2: No tak to nebyla žádná...
1: No tak, ale pořád to tam říkali.
2: Postava, jo. Tak nevím, co to znamená, ale rozhodně to nebyla žádná postava.
1: Ne, neříkej nikoho. Ne, vůbec ne, musím tě.
2: Dobře, no.
1: Dobře, hele, jestli tam nebude žádný komentář,
2: tak
1: já se podívám přesně tak... No jasně, že už je to tam.
2: No, ne, tak vidíš.
1: Renča, no, tak hned odpověděla. No tak teď už to můžeš říct. No
2: jo?
1: Ne, to nedává logiku, tak jako my tam něco vznazdílíme a ty to hned dákáš teda.
2: Já nedokážu udržet tajemství.
1: Já vím. No, tak řekni ještě nějakou postavu.
2: Tak ty dva ne?
1: No řekni si všechno.
2: Fakt?
1: No,
2: tak jak se jmenovali ti dva? Protože to bylo jednou ve víš, nevíš a toho druhého jsme teda lovili až úplně spaty.
1: Mm, tak jeden byl Paklíč, že?
2: Ano, a ten druhý?
1: Passepartout?
2: Ne.
1: Jak oni mu říkali, jo?
2: Ty si to nepamatuješ pořád.
1: Ne, tak jako mě vždycky, on byl takový jako, co si budeme povídat o Cásek toho
2: Paklíče.
1: Tak byl, Paklíče,
2: no, protože Paklíč tam byl od začátku. Mm. A mimochodem připomíná mi to přesně ten pocit ve víš, nevíš, když mi řekneš, to jsem dávala před rokem.
1: Aha.
2: No.
1: A první písmeno?
2: To.
1: Tak jo, a druhé?
2: A.
1: Aha, tak třetí?
2: Ne.
1: To byl Passepartout určitě. Víte co, dáme si Milana, ještě to proberem, protože...
2: Ale byl to Pačes a Paklíč.
1: Aha.
2: Ale Pačes se skoro nikdo si nepamatuje.
1: No ale
2: chudák
1: všichni
2: malý.
1: Volali Passepartout. Milane, jaký bude den? Rádio Čas.
3: Horoskopy na dnešní den. Úterý bude docela náročné. Na nebi jsou jak silné hvězdné aspekty solar nevítané, tak také neméně silné nevítané konfliktní. Ve hře tak budou silně prožívané emoce, a to zejména v souvislosti s porušováním pravidel, zákonů a zákonitostí. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci budou inklinovat k flirtování. Váhy se mohou potýkat milostnými svody či zvýšenou chutí na sex a vodnáři budou velmi komunikativní. Ryby budou snadno prosazovat svou. Rakům se bude dařit ve financích a štíři se budou cítit ve svém žiblu. Střelci mohou mít sklony k nemoudrému jednání. Berani budou inklinovat ke zvýšené tvrdosti a na lvy se bude lepit přízeň opačného pohlaví. Pany budou schopny koncentrovat svou energii kýženým směrem. Kozorozy mohou být poněkud zpomalenější a býci se budou cítit nejlépe se svými přáteli. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelner.
4: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Malé, velké a doufám, že velké ranní pozdravení v úterý 13. října s Lenčou a Radimem na rádiu Čas. Každý tam máme nějakou perluchu, to jo. Mm-hmm. Jsem zvědavý, jestli nás jako zaujaly zase stejné věci a podobně. Mm-hmm. Tak hele, ať si to nevypipláme, tak já jenom začnu takovou jako jednou větou, protože teď je jako velkým hitem toho Beat Wellness a podobně, to tam nemáš, ne? Nemáš?
1: Já tady koukám, já teď nevím, kam
0: míříš. Ne, to jsem fakt nechtěl jako nic, žádnou velkou zajímavost, jenom mě to zaujalo, jako víš, jak je pořád něco, jak jsou super potraviny, i když třeba kolegyně Eva Rigler si o tom myslí svoje, nebo prostě jako nějaký ten stravovací hit a podobně.
1: Podle mě je super potravina třeba brambora nebo mrkev.
0: Ne, říkám, ale pokaždé, jak je nějaký... nějaký nový ano. hit, jako v rámci stravování a podobně.
1: Ano.
0: No tak teď prý jsou to vývary z kostí.
1: No tak to je normální, ne?
0: Ne, tak teď prý to opravdu letí jako i mezi lidma, kteří jako, ano. chápeš, jako žijí ten wellness a lifestyle a podobně.
1: Já to chápu, protože to, v tom je ten kolagen a ten teďka taky hodně frčí, takže oni to berou, že teďka bychom se měli prolívat vývary, což je vlastně pravda, ale tak nějak normálně.
0: Zcela normálně je to tak, ten článek je o tom, že hlavně dostanete jako geniální množství bílkovin do sebe, nicméně co se týče jako nechtů, vlasů a pleti, že prý nehrozí. Vůbec, no, protože no. tam vysvětlují, jak se to zpracovává, že ten kolagen k vám vůbec jako nedoputuje. Prý to dokonce dávají takový ti otrlejší, jak jsou různá smutíčka, jo? Tak jsou i brotíčka a podobně, složena na základě právě vývaru z kostí a tak dál.
1: Tak jako dává to smysl. Za mě, ale zase je to jako neškodný trend. Někdy se do trendu dostane něco, co je jako vyloženě prostě úplný nesmysl, nebo může to i uškodit v nějakém větším množství, ale jestli se dáte o vývar víc nebo méně, si myslím, že jako že je v pohodě.
0: Takhle
1: vlastně.
0: Otázko, jestli v tom smutíčku jako to dostane někdo, kdo je třeba vegetarián a dozví se to, že jo?
1: Jo, takhle.
0: Takže potom jakoby ordinace terapeutů už tak jsou jako narvané, takže to by asi snášeli těžko. Hele, kde jsi měla naposledy jako opravdu poctivý vývar? Protože takhle, já se přiznám, já to vždycky slyším,
1: no.
0: jo, tenhle ten vývar, jako, ale jako nikdy jsem asi neměl takové to, co oni vždycky říkají, taková ta síla a podobně.
1: No já to mám,
0: vývar je vývar.
1: Já to mám ráda. Je teda fakt, že už asi, nevím, 5 let si kupuju pomalý hrnec a ještě jsem si ho nekoupila, abych si právě ty vývary mohla dělat sama, ale jinak pravidelně chodíme a jíme fočko. A v tom je jako vlastně silný vývar. Ale samozřejmě jak kde, jo, jak kde, ale jsou místa, kde je opravdu jako super, no.
0: Já budu říkat podrobnosti, ale minulý týden mě teda moc nepřesvědčil, takhle to řeknu.
1: No tak tam nebyl úplně.
0: Že, nejsme, jako to jsem poznal,
1: ne,
0: že jo.
1: Ne, to ne, ale když to je a znám místa, kde se dá zajít opravdu na dobré fočko, tak tam ten vývar je skvělý.
0: Takže zkuste přírodní cestou, pokud na vás jde nějaký ten moribundus, tohle jsem si všimla, teda klepu to zatím dobrý, ale jak jsem se procházel městem a byl jsem ať už v tramvajích nebo v různých lékárnách, tak všude to frká, smrká
1: jo,
0: a podobně,
1: jo,
0: no, tak
1: no,
0: lidi popotahují a tak, no. Takže vývar to jistí, pokud nejste zrovna vege.
1: A hlavně budete in a mně třeba přijde jako vývar pořád jako lepší než mača. A hele, už taky a frčí taky takové věci, protože s mačou, že jo, to jsou takové ty stánky s mačou, jak se všichni fotí na ty sociální sítě a podobně, tak jestli třeba nefrčí jako vývar, víš, že se fotíš u toho vývaru a říkáš, jo, to je super.
0: Prý jo, ale asi na těch sociálních sítích, jak se všichni radí, jako jak se live žije, než zase přijdou na něco jiného, protože takhle, kdybychom to řekli, přesně tu informaci, co jsem řekl na začátku dne, tak nějaké babičky z 19. na 20. století by se poklepaly na čelo, protože to oni přece už dávno vědí, že,
1: no, no.
0: že to je základ všeho.
1: No. Tak teďka si můžete dát na tričko, tak jak si někdo dává, jsem tým mača, tak jsem tým vývar s nudlema.
0: A běžte se hezky postavit před ligu vegetariánů, tak... Promiňte, já se to musím prozradit, já jsem chtěl říct před ligu vozíčkářů, jo. Ale pozor, já to říkám jako denně 10x, 20x, to říkám rád Marťa. A ještě když řešíme nějaké technické věci, takže já když řeknu liga, tak mi jako prostě skáču vozíčkáři. A to vůbec nedává logiku, jo. Takže naše ranní uvažování.

0: Bude 6:30, tak nám zatleskali, přesně řečeno, spíš zatleskali v písničce. My se ještě probíráme, já myslím, že potom to spraví acidofilní mléko a pořádná porce kave a čaje a polívky. Lenča Radim, Rádio Čas, a mimochodem dneska ne, že byste nás inspirovali, ale spíš nám trošku jako pootevřete své peněženky a tašky a kapsy, tedy pokud tam něco takového máte.
1: Dneska se vás totiž ptáme, jestli nosíte sebou nějaký talisman pro štěstí, popřípadě, jestli nám k tomu napíšete nebo nahrajete i nějaký příběh, jak to vzniklo, odkud ho máte, kdo vám ho třeba daroval a podobně.
0: Přesně tak, opravdu hlavně ten příběh kolem toho je nejdůležitější. Mimochodem první vlaštovka, nebo jedna z vlaštovek, vlastně jediná zatím na Facebooku Rádia Čas, Danuše, která má 4 lístek a taky minerál jaspis a tygří oko. Musíme podotknout, že Danuška, ona nám to říkala, ona když se jí podařila prostě objevit nějaká dokonce malé políčko těch 4 lístků, tak ona je nazbírala, vlastně zafoliovala a postupně je rozdává, mimo jiné poslala právě rodince malého Páti Kašpara, když tady byla nad ní otevřených dveří, tak to bylo krásné gesto, ale předpokládám, jakože WhatsAppový svět bude trošku mluvnější a komunikativnější.
1: Určitě, 7766 12800, to je naše WhatsAppové číslo, takže tam směřujte svoje příběhy a věci okolo talismanů. Co ty, Ráďo, nosíš něco u sebe?
0: Mám v peněžence nějaké věci, ale neznám ten příběh, jenom vím, jako, že tam měly být, že to byly, jsou tady nějaké darované zahraniční mince, dokonce i nějaký, dívej se, jo, mám pocit, že to je jako symbol lva, ale jak se ke mně dostal, už si nepamatuju, jenom vím, jako, že by se to asi nemělo vyhazovat, jo. Včetně tedy památečního 4 lístku a mimochodem od Lenči tady mám v podstatě z Křupinky štěstí, jak se to jmenuje, Křupinka štěstí.
1: A jo, to je ten koláček štěstí.
0: Přesně, tak tady mám pořád, jako řekni si o více peněz na lístku. ne, follow your heart, tedy následuj své srdce. Jo.
1: To je
0: hezké. Vždycky jakoby rozloupneme, přečteme si to tady. A pak se tím neřídíme.
1: Tak. Ano, a myslím, že koláčky štěstí budou ještě tématem ranního vysílání, ale to je tak jako pohled do budoucnosti. Teď co vy a talismany, pište, nahrávejte, moc se na vás těšíme.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
7: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas. Shine bright like a diamond.

0: Pokud budete chtít podělit se s námi o trošku svého štěstí, můžete nám psát nebo namlouvat, jestli u sebe nosíte něco pro štěstí, jakýkoliv talisman a příběh k tomu. Jinak za ranní tým Rádia Čas zdraví Lenča s Radimem je 6.37.
1: No a já si tak říkám, když se dívám tady na perličku letem světem internetem, že vlastně i tohle by se dalo považovat za talisman. Jo. Jedna firma, nebo spíš jedna návrhářka, začala vyrábět spodní prádlo. A na tom spodním prádle je vypreparovaná krysa, ale jakože reálná krysa. A tak je to na tom předku pěkně přišité a je to teďka jako její největší tady módní trend.
0: Tam v těch místech, kde obvykle dneska už se jako všichni holí, kde většinou jako bývá zarostlo, no, jo? Takže no, si to chápu dobře. Jo?
1: Tak tam je jako vypreparovaná krysa. No, já tak jako na to koukám a říkám si, co si o tom mám myslet.
0: Je, aha, už vidím ten obrázek, aha,
1: vidíš
0: přesně
1: to?
0: Tohleto.
1: A první...
0: Jo, pozor, ale je Čačana, já jsem teď, fakt jsem si, jak jsi to řekla první, tak jsem si představila jako nějakou šedou a takovou to jakože otrhanou, jako je to Čačané, víš, co to trošku připomíná z dálky, počkej, se podívám zblízka, kdyby tam nebyla ta krysí hlavička, tak to připomíná takové ty fejkové ovčí kožešiny, které dáváme tak na zem ke krbu a podobně.
1: Přesně, akorát je k tomu i ta krysí hlavička. No, takže tak, a první, co mě samozřejmě napadlo, jak se to pere, že... co se s tím pak dělá. A jedny ty kalhotky s tou preparovanou krysou přijdou asi na 3000 korun, což mi v podstatě přijde celkem dost málo.
0: Já jsem čekal desetinásobně větší
1: taky,
0: částku.
1: Já taky, no.
0: I za ten nápad a podobně.
1: No, takže kdyby náhodou někdo z našich posluchačů měl chuť na krysu, tak, nebo já nevím, oblekl by si to?
0: Tak takhle, já jenom připomínám, aha, je říjen, to je moc brzo připomínat den matek a podobně. Jako myslíš ty kalhotky, nebo kdyby to bylo v podobě jakoby trenek a
1: no, tak
0: podobně.
1: Tak třeba se to tak chytne, že začne vyrábět i trenky.
0: Já vím, ale já všeobecně jako, já nevím, jak když mám emoce, jako já se zahřívám všude, takhle to řeknu kulantně a mám pocit, že by to hřálo ještě víc zepředu. Jo?
1: No to
0: a
1: jo,
0: to
1: no.
0: Prý nedělá jako dobře i nádobíčku, jsem slyšel. Víš, jak se většinou zmiňovaly slipy a podobné, jako že to jo, až moc hřeje, tak jako kdybyste měl ještě, hele, tak možná jako na leden, kdyby byl nějaký minus 40 a podobně, přesně tak. No.
1: Že, takže na zimu největší trend jsou kalhotky s krysou. Já nevím.
0: Já bych tomu říkal rozvodové spodní prádlo. Asi tak, že?
1: Jo, jakože by ho uviděla.
0: Na zlatíčko tady máš a tak ať víš, co si o tobě myslím.
1: Takhle. Ale překvapuje mě, že se s tím třeba ještě nesetkala, nebo že ti to nepřijde jako vlastně normální, protože ty vždycky vytáhneš z rukávu nějakou věc, o které já jsem v životě neslyšela.
0: Takhle mi to nešokuje. Jako já,
1: to
0: jako
1: nešokuje.
0: Já říkám, jsem zvyklý na ledacos. Já říkám, já mám rád, když třeba do tramvaje přistoupí někdo opravdu exotický. Já neřeším toho člověka, ale koukám se po lidech, jak se koukají.
1: Jo, jo.
0: A někdo očividně má tu pusu otevřenou, ta hubu otevřenou u nás a někdo tak jako potajnu. Tak to mě baví. Víš?
1: A tak krysa vlastně dobrý, možná lepší, než třeba kdyby tam přišla ježka, že? Nebo tak.
0: A propos, jak jsi to teď řekla, tak vlastně kolik týden, dva zpátky při tom našem známém scrollování jsem něco podobného viděl, ale ve formě kabelky. Jo? To znamená jako krysí kabelka, nebo jako větší peněženka, bych nekecal.
1: Tak
0: jo?
1: Je to přece jenom takové jako kužené zvířátko, tak jako peněženka nebo kabelka. Jako...
0: Ne, pozor, i taky hlavička. Jo?
1: I z hlavičkou.
0: Úplně to stejné, jakoby, jo? Ty vlastně otvíráš ta zádíčka a podobně.
1: Zádíčka.
0: Jo, vlastně otvíráš tam zádíčka, tady hlavička a celý ten ocásek je součástí toho, jo? Ale nevím, jako, jak moc je to jako z matky přírody, nebo jak moc jakoby napodobení na jako živého tvorečka, no.
1: Já nevím, já jsem asi konzerva. Mně asi stačí normálně batoh.
0: Ne,
1: normální
0: jsme teta Astrejda, to je všechno.
1: Jo, to je pravda, my jsme teta
0: Astrejda.
1: My už tomu, milé děti, nerozumíme.

0: Samba.
1: Samba.
2: já jsem byl už kávový a Lenča byla ještě zvuk bez kavy, jo, podobně. Ale pozor, nebyli jsme připraveni, takže to nemůžeme takhle pokládat. Lenča, radím Rádio Čas, dobré ráno, Moravo. Leni, ještě jednou připomeň, co jsi zmínila, ten počin paní návrhářky nebo slečny návrhářky před malou chvílí.
1: Že na kalhotky našel vypraperovanou krysu a je z toho teď módní hit.
2: No, my vlastně můžeme navázat, asi jsi to taky zaznamenala, pro změnu celní kontrola v Miami, jeden Kubánec a nejdřív to vypadalo jako teda, že mu musí celníci zatleskat, jakože je pořádně vybavený, jo, protože měl krásně vyboulené, ale opravdu netradičně vyboulené spodní prádlo, jo. No, nakonec jakoby i pánové řekli, hele, jako chápeme, že někteří muži to mají větší, ale tohleto spodní prádlo se jí hýbalo a podobně, tak učinili kontrolu a vlastně pán měl taky. A to je vychytávka, protože měl trencle s řadou kapsiček. Nicméně jako ten obsah už jako moc veselý nebyl, protože pán tam pašoval ne ptáka, ale ptáky, dokonce živé ptáky, je to Kubánka dvoubarvá, jen tak na okraji, jo. A to už jako není žádná sláva, no, co se týče samotného počinu. To není, kluci, holky, návod.
1: Já jsem si to chystala taky, tohle téma, no. A musím říct, že mě extrémně pobavil ten nadpis, kde se píše v tom článku Kubánec pašoval ptáky ve spodním prádle.
2: Jo, jo, to udělali krásně.
1: A já jsem si říkala, jo, tak no a co? A pak, ano. A co mě ještě pobavilo, já nevím, jestli jsi četl, jak se ti ptáčci jmenovali, nebo co je to za druhy.
2: Tak, tam nebyla jenom ta Kubánka?
1: Ne. Ještě druhý druh a to mě pobavilo hodně, protože to byly jako v trenkách ptáčci, takže byly u toho onoho místa. Aha. A byly tam dva papežíci.
2: Modří.
1: Takže papežíci modří, tak ti to teda museli teda snášet velmi, velmi těžce.
2: Mhm. Papežík modrý, no, to je tak, že pánovi zima, tak to vlastně ví, jak to je, ale jako no, říkám, no, můžeme to říct jako úsměvnou záležitost, ale nebrat si z toho návod. Stejně co lidi nevymyslí, že? Jako opašování člověk slyší o té době, co se narodil, různé filmy a podobně, kde všude to lidi dostanou a tak dál. Nervy moje.
1: Jakože ptáčci mohli být ještě na jiných místech.
2: Počkej, povídej, přeháně.
1: Tak to je z těch filmů vždycky v tom vězení, když potřebuješ něco uschovat, tak víš, kam to uschováváš, ne?
2: Mimochodem o oné části jsem jako četl krásný citát, ale jako bez legrace. Já jsem si to dokonce ofotil, je to teda anglicky, takže to budu si přelouskat. Myslíš teda zadní půlku, zadní
1: část? Myslím zadní, ano, myslím to mezi půlkama.
2: Mm-hmm. V podstatě, mám si to nastudovat nebo ne?
1: No tak počkej, co? Máš ten citát?
2: No v podstatě, že by ses měl v životě ne mít, ale chovat tak, nebo mít přístup k životu tak, jako mají chloupky v zadnici.
1: Aha.
2: Z jednoho důvodu, jo. Nemají žádné slunce, žádný sluneční svit, jo. Nemají žádný pokoj, kde by mohli dýchat, jo. Pořád se potýkají s nejrůznějšími píp, jestli mi rozumíš, ale pořád rostou. Já vím, že to je jakoby bizár, ale to je tak chytré, že jo? A to je přesně náš život, že jo? Jo, tak se to ještě přelouskat. Na to, že to je z angličtiny a bez kave, teda to... Dobrý, ne?
1: Je to skvělý, je to skvělý. Já myslím, že není čím lepším začít den, takhle,
2: ano.
1: Než takovýmto hlubokým, já bych řekla opravdu doslova hlubokým citátem.
2: Jinak k snídaní dobrou chuť, zvlášť pokud máte lívance s lískohoříškovou pomazánkou a hýčkejte se.
3: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
6: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
7: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
8: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.

0: já jdu prostudovávat WhatsApp Rádia Čas, kde příspěvky jsou. Mimochodem krásné ráno všem, je 6.53 a Leni, na co se ptáme, jenom připomeň.
1: Dneska se vás ptáme na to, jestli u sebe nosíte nebo máte nějaký talisman a popřípadě jaký a třeba nějaký příběh k tomu, jak se k vám dostal.
0: Mám tady další čtyřlístek, taky jako ve folii, v telefonu ho nosím od mé sparring partnerky Verunky, potom mám ještě v telefonu SMSku od babičky z roku 2001, sice to není vložený pro štěstí, ale je to neuvěřitelná vzpomínka. Lucko, naprosto chápeme, tak to je jeden z příběhů. Dobré ráno, Lenko, a Radime, můj talismán a něco, co si nosím pořád, je Davidova hvězda. Jsem židovského původu a bez hvězdičky nechodím. Pěkný den a klidnou směnu, to nám napsala Barbara. Prostě každý má svůj příběh o tom.
1: To jsou úplně krásné příběhy. Facebook teda musím říct, že zatím pospává, ale to nevadí, ten Instagram, ten WhatsApp nám to opravdu vynahrazuje maximálně.
0: Nicméně, co se týče Instagramu a Facebooku, myslím, že co se týče typovačky, protože tam máte takové speciální video, kde byste měli uhádnout jako slavnou televizní klasiku. Tam vidím jako hromady odpovědí a pokud to od sebe neodpisujete, tak asi všichni správně, jo.
1: Tam vás
0: jo,
1: to baví. A tak já myslím, že to je úplně jasné.
0: Jo, jo.
1: Že to stačí jenom říct Felindro, otoč tygří hlavou a všichni jsou doma.
0: A už zase to poslala ven. Ty fakt udržíš tajemství?
1: Udržím, ale jo, jenom když je to
0: když
1: řečeno.
0: Když opravdu hluboké, jo.
1: A když je to řečeno, že fakt, no jo, udržím, to jo. No,
0: protože tady jsem chtěla, ať to udržíš a nic. Tati, paklíč! A už to jelo ven. Tak kdyby něco, mrkněte a my se jdeme trošku napojit a nakrmit. Dobrý den.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.

0: Aktuálně si dávejte pozor v Havířově v ulici Hlavní třída. Stala se tady dopravní nehoda 3 osobních aut. Počítejte s omezením. Dále buďte opatrní v Karviné na kruhovém objezdu v ulici Ostravská. Srazila se tady 2 osobní vozidla. A pozornost mějte na dálnici D2 v oblasti Kostice ve směru na Bratislavu. Nákladní auto se střetlo s osobním. Na místě zasahují záchranné složky a tvoří se kolony. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádio Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku letos ovocnáři očekávají jednu z nejslabších úrod jablek za poslední roky. Na vině jsou hlavně jarní mrazy, sucho a krupobytí, které poškodily řadu sadů. Někteří pěstitelé sklidí jen malou část obvyklého množství. Aby měli jablka pro zákazníky, musí je nakupovat také od jiných sadařů.
1: Morava aktuálně.
0: Beskydské chaty mají letos problém s vodou. Kvůli suchu musí na některá místa dovážet cisterny a někde pomáhají i mobilní toalety. Nejvíc vody přitom spotřebují návštěvníci při splachování. Nedostatek vody letos trápí horské chaty na více místech a jejich správci musí hledat různá řešení, aby zvládli nápor turistů. Kroměřížská radnice připravuje stavbu nových parkovacích míst v ulici Spáčilová. Jejich počet se rozšíří ze současných 10 na 25. Více nám řekla Šárka Kučerová z tiskového oddělení radnice.
2: Nová parkovací místa vzniknou rozšířením stávajících kolmých stání u silnice. S tím bude spojena i úprava uličního profilu, protože v bezprostřední blízkosti komunikace jsou umístěné kontejnery na odpad. Nové parkovací plochy radnice chystá i v Albertově ulici blízko bytov domu nazývaného Děvín, kde by mělo být přes 80 míst. Stavba parkoviště se připravuje také na místě bývalé kotelny ve Francouzské ulici, kde by mohly stát asi 20 vozidel.
1: Rádio Čas, sport.
0: A Baník Ostrava B prohrál ve druhé fotbalové lize s pražskou Duklou 2-3. Ostravané tak na body nedosáhli, přestože v závěru dokázali zápas ještě zdramatizovat. Dukla se díky vítězství posunula na druhé místo tabulky.

0: stupni. Na horách můžeme naměřit kolem 6 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
1: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Renčám, Renátkám, krásný svátek za tým Rádia Čas, všem hezké ráno, 13. října 7.04, Lenča, radím s vámi.
1: Krásné ráno a pojďme se podívat doslova letem světem internetem, protože zaletíme do Thajska, do mého milovaného Thajska.
0: Dobře, co je nového, Lení?
1: No, já jsem ti říkala, když jsme se vrátili z Thajska, o královské rodině,
0: ano, přesně,
1: že je velmi vážená, ano, a že král má tedy novou manželku, nebo spíš druhou manželku, ona už je vedle něho dlouho, a že tak ta královská rodina si v podstatě může dělat, co chce.
0: Ano, a v podstatě i když pán král možná někdy zlobí, tak se to nesmí nikdy komentovat, tak. bo,
1: ano,
0: tři tečky.
1: Ano, prostě o tom se nemluví, ví se to, ale nemluví se o tom. No a thajská královna aktuální mě teda hodně překvapila, protože ona i na všech těch oficiálních akcích a fotkách vypadá geniálně. Ona je velmi jako přívětivá, taková jako přátelská a tak. Mm-hmm. No a možná bys do ní neřekl, že sama řídí stíhačku. Ona si udělala pilotní lístek. Sama řídila teďka stíhačku, nějaký JAS-39C Gripen, a stala se první thajskou ženou, která ten

0: a stroj pilotovala sama. Ten let trval 41 minut a geniální, mi se to líbí. Ona sama prý od června absolvovala 45 teoretických předmětů, včetně nouzových postupů, 20 letů na simulátoru, no a zhruba 10 hodin ve dvoumístné verzi Gripenu s instruktorem, takže prošla takovým tímhle kurzem, no a celkově má nalétáno kolem 1190 hodin po různých typech letadel. Takže teď poprvé stíhačka a já tleskám.
1: No tak ona je vlastně takový náš Mikey Rešil po Thajsku a z prsy, asi tak, jo, protože Mikey si taky plní v tomhle směru plány. Otázku je, co si říkám, jako ona hold má, jak to mám říct kulantně řečeno, jako větší pravděpodobnost, že se blíž dostane k těm věcem, které si chce splnit a dokonce i k té technice a co si budem povídat, jo, k tomu všemu. Ale tak jako mimochodem mají mezi sebou nějaký výraznější rozdíl nebo plus minus jsou jakoby stejně?
0: Hodně, ona je mladší, ona je o hodně mladší.
1: Takže děvče, jo?
0: No.
1: A hezká holka?
0: Krásná, ale ona není zas tak mladá, ona není jako děvče, ona už je, já nevím ani
1: kolik je. No dejme tomu tak jako, že třeba 60-tníka, 40-tníci, něco
0: tak,
1: takového.
0: Tak, ale my jsme si hledali její věk a byli jsme úplně překvapení tehdy, já už to nepamatuju. Ale byli jsme překvapeni s Marťou, s mým přítelem, protože ona vypadá stále nádherně mladě. My jsme si mysleli, že král má žabku, ale ona zase taková žabka není. No.
1: 25 let a necelých 10 měsíců rozdíl.
0: Tak,
1: no, král už je 70-tník, aha, ano. A ona je dokonce ještě starší než my. Jo.
0: Ale je jako úžasná, no.
1: Takže vlastně co jako Catherine Zeta-Jones a Michael Douglas. Tak, jo, mám pocit, jsou taky to čtvrtstoletí a podobně.
0: Jo, jako určitě se ke všemu dostaneme blíž, ale mně přijde ta thajská královská rodina taková, oni jsou hodně tradiční, že tam. Mm-hmm. Takže na všechny ty oficiality, na všechna setkání, na všechny prostě ceremoniály chodí a podobně. Ale přitom dcera od krále, tak mám pocit, že se věnuje fotografii a je i známá influencerka. Mm-hmm. Takže je to taková moderní rodina, bych řekla. Maminka ve
1: stíhačce. Podobně jako ve Velké Británii, že sice jako se o nich nesmí mluvit, ale víceméně tam vládne někdo jiný? Nebo král rozhoduje o všem?
0: Ne, oni mají parlament.
1: Jo, takže oni jsou prostě jako je to čačí, jo, jakoby a podobně.
0: Jo, něco tak, no ale ono, jako jo, čačí, ale je to jako, řekla bych, že je to ještě významnější než v Anglii, že v Anglii je to fakt jenom...
1: Ne, tam nesmíš, ano, o čačí mluvit a dělat si legraci.
0: Tak,
1: ano,
0: tak,
1: ano.
0: No, je to opravdu velmi vážená instituce.
1: Tak jo, tak díky za školení a já to jdu zapít.

0: Tak kontrola kníru v pohodě?
1: Ne, ještě tady trošku. Dobrý. Může být.
0: Za minutu zás, já mám chuť pít i během toho, takže jenom připomínám, zabíráte nás, ta naše rána, někdy bolavá, někdy veselá, pro televizi Relax, takže tímto zdravíme i ranní kávu s rádiem Čas, tak jasně, že si během toho snídáme a já popím kefír, přesně řečeno acidofilní mléko.
1: Ano.
0: Přesně tak. Zůstaly nám tady ještě nějaké litříky z moderátorského maratonu, takže si to opravdu užívám jako poklad, akorát občas to jde na tobě vidět, no prostě jsi něco takového pil, že jo?
1: Přesně. Pokud máte knír.
0: My si teda dáme challenge číslo 2, protože my se vždycky jako pokoušíme jako vychytat od Milana Gellnera, dvorního astrologa Rádia Čas, že to máme v horoskopech. Slyšel jsem, jenom jsem pochytil, jakože jako úvod není moc příznivý, no? Jakože Milan tak jako ty krize a podobně. Tak uvidíme schválně, jo, ale já mám pocit, že ty jsi úplně na konci.
1: Jo.
0: A že jenom oceníš setkání s přáteli. Nebo
1: něco takového, že? Taky mám pocit, no. Ale já to přiznávám tady, že já již trpím Milanovým syndromem, to znamená, že ráda pustí horoskopy, já se odpojím a dělám něco jiného.
0: Lenča se odpojí za 3, 2, 1.
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Úterý bude docela náročné. Na nebi jsou jak silné hvězdné aspekty solad nevítané, tak také neméně silné nevítané konfliktní. Ve hře tak budou silně prožívané emoce, a to zejména v souvislosti s porušováním pravidel, zákonů a zákonitostí. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci budou inklinovat k flirtování. Váhy se mohou potýkat milostnými svory či zvýšenou chutí na sex a vodnáři budou velmi komunikativní. Ryby budou snadno prosazovat svou. Rakům se bude dařit ve financích a štíři se budou cítit ve svém žiblu. Střelci mohou mít sklony k nemoudrému jednání. Berani budou inklinovat ke zvýšené tvrdosti a na lvy se bude lepit přízeň opačného pohlaví. Pany budou schopny koncentrovat svou energii kýženým směrem. Kozorozy mohou být poněkud zpomalenější a býci se budou cítit nejlépe se svými přáteli. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
2: Radim a Lenka.

0: narozeniny.
1: No vidíš, jak je to je. Že jo, že ti to udělalo dobře.
2: Je to dobrý, je to skvělý.
1: Přesně
2: nejlepší
1: tak.
2: Terapie. Hity, které milujete na Rádiu Čas.
1: A jejich konce, přesně tak, to bychom měli dodat. Ano,
2: my jsme vlastně odborníci na konce písní, protože my po nich mluvíme, takže vždycky to je to poslední, co slyšíme.
1: A člověk se zaměří na to, co ho vytáčí, nebo že si všimne nějaké niance, jak tam dá někdo feeling a tak dál. No tak tady máme i Backstreet Boys. Mimochodem kdykoliv i online na cezradio.cz. Možná i kolega Martin Fabí, který za chvíli dorazí, budeme doslova do písmene potřebovat kousek toho štěstíčka, nějaký ten čtyřlístek, protože Lenča se za chvíli bude ptát v rámci kalendáře. 13. října bylo silné datum na tvorbu?
2: Celkem jo, a podíváme se hodně do historie.
1: No ježiši, kristáme, moje. Mimochodem já už tak jako průběžně chystám zítřek a to si užijete. No a právě proto si vás dneska ptáme, nebo mimo jiné i proto.
2: Jestli máte nějaký talisman, který nosíte u sebe.
1: Renča píše, nosím nakreslené a zafoliované srdíčko od mé vnučky Elišky v peněžence šupinku z kapříka a můj manžel jednou prohlásil, že by mi nepomohl ani celý kapr. Jo? Takže esence života a ještě jedna taková audiospráva, Eva, tak schválně. Jo? Evu víme, že buď to jede do práce, nebo je už na pracovišti. Jo?
3: Ahoj, tak jede. Já mám talisman v autě na zpětném zrcátku od dcery. Dala mi takové to srdíčko jakoby krystalové, kde je napsané nejlepší maminka. Takže to je takový talismanek v autě. A potom mám ještě talisman nad postelí, který mi dala babička a tím mi jakoby požehnala mé domácnosti. Ahoj!
2: To je krásno.
1: To byla ukázková odpověď, ale přesně
2: ano,
1: takhle nějaký.
2: Ano, to je krásné.
1: Jsou konkrétní příběhy.
2: Takhle
1: ano.
2: Můžete nahrávat na náš WhatsApp na 776612800. No a pokud byste se styděli, tak samozřejmě napsat můžete i na náš Facebook.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
6: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Trikátní šunku nejvyšší jakosti Vyvoj 100 gramů za 22,90, ale od pátku do neděle již za 20,90. Jemník sedlčanský hermelín originál smetanový a další druhy 100 gramů za 33,90 a s Hruška klubem jen za 31,90. Nadýchané croissanty 7 days různé příchutě 60 gramů již za 13,90 a s Hruška klubem jen za 11,90. Nebo vynikající citrusovou italskou limonádu Targa různé druhy 1,33 litru za 33,90 a za nákup dvou kusů se známkou navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte rostomilé plyšáky jen za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
9: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
10: Skvělé jsou dětské jesle Kristýnka v Chotěbuzi. Děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A kluk je tam šťastný jako v opici.
9: A maminka se mnou.
10: A od února 2027 už je najdete také v Orlové a Karviné. Přihlaste i vaše děti. Více na www.centrumkristinka.cz. Již 10 let.
11: Radio Čas.

0: Za 5 minut půl jsme hraní čas s rádiem Čas ve dvou, teď už ve třech, protože s námi, jak už jste slyšeli možná z vysílání, kolega Martin Fabík. Marťo, ahoj.
1: Ahoj, dobré ráno.
2: Marťo, zeptáme se i tebe, protože to je otázka celého dnešního dne, jestli máš nějaký talisman.
1: Já nosím v peněžence malého motýlka, co jsem dostal od mamky, a potom doma mám všude spoustu kamenů z řeky, které si beru prostě do ruky, když potřebuju načerpat sílu.
2: To je hezko.
1: A co vy?
2: No, já jsem ještě neříkala.
1: No, neříkala, řekni.
2: Já vždycky mám snahu o talismanu.
1: Jo, tak, já
2: si říkám, to je krásné, to si nechám, to budu nosit, a vždycky to pak někde zapomenu, ztratím a podobně, takže já jsem absolutně netalismanová.
1: A ty, Ráďo?
0: Já mám v peněžence pár buď to mincí, nebo takových třeba úlomků já z různých přívěšků a podobně, které mi někdo dal. Ten příběh jako zmizel, ale vím, že tam mají být, a zapomněl jsem, že tam mám fotky svých nejbližších.
2: To
0: člověk má v takovém paklíčku a jako
1: na to u sebe, že?
0: Kdyby něco, přesně
2: takový ohříváček.
0: Tak. Takže prosím vás, Facebooky, WhatsAppy, pište, nahrávejte, třeba námi vyfočte, jo, je to možné, my se můžeme kochat, vy ostatní vám to popíšeme. No nicméně teď budeme popisovat správné odpovědi Lenči, která připravila. Víš, nevíš.
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Dobré ráno, Moravo.
3: Víš, nevíš.
2: Začneme jenom takovou jednoduchou rozehřívačkou.
1: Pojďme na to.
2: Co nebo kdo byla Agrippina?
1: Agrippina?
2: Mhm.
0: Byla nějaká manželka, ne? Pokud se nepletu.
1: Já si myslím, že to je druh krému.
0: Ne.
2: Já mám možnost.
1: Tak dej možnosti, pojď na to.
2: Tak buď je to lék na bolest hlavy, nebo manželka císaře Klaudia, a nebo je to druh rostliny?
1: Bečko. Já myslím, že Ačko.
0: Je to Bčko.
1: Aha, tak Bčko, dobře, Ráďo.
2: Jo, je to Bčko, Ráďo má pravdu. Právě totiž k této události, protože v 54. roce římský císař Claudius byl smrtelně otráven svojí manželkou Agrippinou a její 17-letý syn se stal novým římským císařem. A mě zajímá, jak se ten syn jmenoval.
0: Jak se jmenoval ten císař?
2: Claudius.
0: Tak nebyl to Nero?
2: Byl.
1: Měl jsem jenom Nemo, takže Nero.
0: Myslím, že Nebo byl hodnější.
2: Ale měla jsem, ano, ale měla jsem tak krásné možnosti, jo. Jsem chtěla třeba
1: no,
2: říct za Afero, jo, a tak, no, ale dobře. V roce 1917 ve Fátimě se odehrál sluneční zázrak. Co se teda vlastně stalo a v jaké zemi? Co to bylo?
1: Myslím, že Japonsko, a je to nějaký...
0: Fátima je Portugalsko.
1: Aha, tak já vidím to slunce v tom Japonsku, tak se omlouvám.
0: Akorát já jsem neviděl, že sluneční, ale pokud se nebyl, to Fátimě se zjevila několika místním dětem třem panenka Marie, ne?
2: Je to tak?
0: Je to tak.
2: Není co dodat.
1: Jsi dobrý?
0: Ne, víš, nevíš.
2: No, jo, už jsme to měli.
0: Já jsem to dával někomu.
2: No, už jsme to měli.
0: Protože já bych vždycky říkal Španělsko. On mi to zněl španělsky, vždycky je to Portugalsko.
2: A je to Portugalsko, no. A dokonce se chodí ta poutní cesta, jak je z Portugalska do Španělska, tak se chodí do Fátimy zpátky vlastně.
1: Tak to jsem trošku dál, no.
2: Japonsko. Tak, v roce 1601 během svého pražského pobytu povečeřel Tycho Brahe u Petra Voka v paláci na Hradčanském náměstí. Za necelé 2 týdny po této události zemřel. Čím se Tycho Brahe proslavil především? Kdo to byl?
1: To bylo v jednom seriálu, jak se to říkalo, oni byli potom v jedné soutěži.
0: To bylo, jo, aha, on byl taky samozřejmě s, ne slunce se,
1: ne,
0: už tam byl
1: ne, ale...
0: císařův pekař, pekařův císař, že jo, tam hledal čočku.
1: Tycho de Brahe to byl plavec.
0: Byl astronom, no, jakoby, ale...
1: Ne, plavec, vědec.
2: Jako vlastně mě moc nebaví, že Ráďa všechno ví, ale hodně mi baví tvoje odpovědi.
1: Děkuju.
2: Ano, byl to astronom. Na jeho pozorování vlastně potom navazuje i Johannes Kepler. A co je pojmenováno po astronomovi Tycho Brahem? Co je podle něho pojmenované?
1: Tycho Brahem jako přímo v tom pádu, jo? Tycho Brahem.
2: Mhm. Mám pro vás i možnosti.
0: No.
2: Nebo ty to víš?
0: Ne, vůbec nemám tušení.
2: Ne. Buď je to kráter na měsíci, nebo nejvyšší hora Dánska, anebo planeta sluneční soustavy.
1: Jaká planeta ale?
0: Planetka je Brahe, Tycho de Brahe. To vím, pokud se nepletu, tak jo.
2: Jo?
1: Tak já to nechám na tvé rádio.
0: Jo.
1: Jo? Já nevím.
0: Mm-hmm.
2: Tak o té planetce nevím, ale o čem vím, tak je to kráter na měsíci.
0: A mimo jiné kráter na měsíci. Ale je to nahoře. Je to nahoře, ano.
2: Ok, poznejte ženu, která se dnes narodila, už teda není mezi námi, ale jenom podle nápovědy. Byla to první žena v historii, která zastávala funkci britské premiérky.
0: Margaret Thatcher.
2: Je to tak? Jak dlouho byla ve funkci?
0: 11 let a nějaké drobné.
2: Mě to nebaví, už to nebudu dělat. Nádech. Martin, půjdeme si dát někam kafe, nebo a
1: acetylní mléko,
0: nebo něco. Jdeme na kávě, si povídat na kávě, ano, přesně.
2: Úplně přesně správně. Tak, dnes slaví narozeniny i tato žena.
0: Je tvoje silná parketa zvuky.
5: Uh-huh. To může být pravda, no, já se taky nevybavím kolikrát, ale je pravda, že tou nulou taky šetřím, protože pak už není kam jít. Abych začal dávat minus 10, minus 20, to už mi přijde jako nefér.
1: To bylo krátké, ale je to hodně těžké. Mm-hmm. Já vím, jako kdo to je, ale nevím, kdo to je.
0: Tak nás asi ještě musíš trošku navést.
1: No, ještě asi ještě možná trošku? Jednou zkus. Jo,
2: tak nebo... ještě zkusím dál to pustit, jenom jo, kousíček. Mm-hmm. Je to tedy z rozhovoru sedm pádů Honze Zdětka, takže on se teď bude ještě ptát chvilku.
6: Aha. To jsi nedala někde.
5: To jsem nedala, protože to už, jak říkám, v té matice nejsem moc silná, tak abych šla do těch záporných čísel, tam bych zase asi utopila. Ale je pravda, že jsem jednou napsala, a možná nejednou, že jsme si mysleli, že už jsme na dně a že jsme zapomněli, že pod tím dnem je ještě suterén a ono se objevuje pořád, že ještě něco je pod tím suterénem.
0: Jsem to dokonce i viděl, ten rozhovor.
1: No, ale je to těžké. Mě napadla, jenom se jmenuje taková ta herečka s krátkýma vlasama, co jako hodně kouří, o 4 let říkala, ale...
2: Já vám jenom napovím, že to hodně souvisí s těmi čísly.
1: S čísly.
2: A ona to tam říká, že nulu no, nikdy jako nedala...
0: Není numeroložka, to není.
2: Ne, dává jiná čísla.
1: Do sportky.
2: Je velmi dobře známá tady v našem éteru Rádia Čas, minimálně v Dobré ráno, Moravo.
1: Jo,
0: Ježišmarja, Miruna Spáčilová. Ano! Mirka Spáčilová. A tak to byla velká nápověda, no jasně, no.
2: Je to Mirka Spáčilová.
0: Když to jak popsal,
1: jo, no, je to ona, no.
0: I když ty jsi popisoval Valery Závadskou, tak já mám pocit, že to sedí i na Mirku.
2: Jo.
1: Valery Závadskou, to jsem myslel.
0: Ano, ano, no,
2: ale
0: ano.
2: Je to pravda. Tak to bylo všechno. Já teda gratuluju Ráďovi k naprosto 100% jízdě. Nepotěšilo mě to, ale tak jako co se dá dělat.
1: Jsem tady taky.
2: No.
0: Ale jdete na tu kávu a vy si budete přece povídat o tom, jak se máte. Hity, které milujete.

0: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.

0: Optika Patria v centru Mišku. Měření zraku a široký výběr brýlí. Optika Patria CZ. Rozumná cena a kvalitní značky. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
2: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
3: www.podpovrchem.com.
2: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: 7 hodin 40 minut, Lenča, Radim, Radio Čas, den plný štěstí, dál nám můžete psát nebo posílat zprávy Facebook, WhatsApp, o jak je libo. Jestli u sebe nosíte jakýkoliv talisman, cokoliv pro štěstí a ten příběh k tomu, díky moc, za chvíli se na tomu podíváme na zoubek, bez toho na.
1: Krásné ráno všem, pojďme se podívat taky ještě letem světem internetem, naše oblíbená rubrika. Účastnice Miss jmenuje se N a je na ní něco zajímavého, dokáže si tipnout co?
0: Je to nějaká světová, jo, tedy účastnice královny krásky.
1: Anne Mary Harper se jmenuje.
0: To znamená soutěží a je něčím výjimečná. Typnu si, protože já to už jsem slyšel někdy o dívky, které třeba neměly nějakou končetinu, to ne.
1: Ne,
0: to ne. Týká se to vzhledu?
1: Ne, týká se to věku.
0: Týká se to věku, aha, ale pořád je Miss, takže může soutěžit. To znamená v podstatě, je v kategorii vlastně jako MILF, ale je pořád Miss, jo?
1: Ano.
0: Chápu, dobře. No. Dobře, tak já nevím, 54 typno třeba?
1: A dobře jdeš na to, taky bych šla tímto směrem, ale ne, je 1,70.
0: Girl,
1: úžasná dáma, 1,70. Je to teda soutěž o královnu krásy starších 45 let.
0: Aha.
1: Ona je nejstarší účastnicí. Velmi si to užívá, říká, že se těší na promenádu v plavkách, teď hodně cvičí v posilovně, věnuje se jako spoustě aktivitám a podobně a extrémně se na to těší. A velmi je zajímavý taky její životní příběh, protože ona už vyhrála jednu misku, Miss Ayrshire Great Britain Classic, se to nějak jmenuje, tak tam ona vyhrála a teď je teda v té další soutěži. A nejdůjemnější na tom je, že ona, když byla malá, tak byla hodně shazovaná, takže si vůbec nevěřila.
0: Ošklivé káčátko.
1: Ano, ošklivé káčátko, takže si hodně nevěřila, měla s tím i velké psychické problémy a podobně. A teď v 1,70 je miska, bude možná ještě miska a nejvíce těší na promenádu v plavkách, takže jako krásný, jsem nadšená.
0: Přiznáváš jediný nebo je nabarvená?
1: Je nabarvená,
0: nabarvená.
1: Ale jinak šmrncovní paní.
0: A kdybys jí viděla, tak kolik typneš? Nebo vlastně je to takové to krásné, zralé stáří, které si na nic nehraje?
1: Ne,
0: akorát, že je opečovávaná. Tak.
1: Ona trošku tak pečuje o sebe trošku víc, ale jo? Já bych řekla, tak já nevím, kolem 60 bych jí typala, 71 se ne. No.
0: To znamená, soutěž probíhá, ne, že už by byla vítězkou, ale prostě je nejčastější, teda nejstarší účastnicí. Tak.
1: Ona jednu soutěž vyhrála, to byla nějaká lokální a teďka je v té celostátní, takže tam už to bude trošku větší konkurence, ale jako, jo, to je krásný.
0: Já to řeknu asi takhle, pokud ji chcete i vidět, protože popsat jde těžko, tak si nás najděte na TV Relax, tam je ranní káva s Rádiem Čas a v dalších dnech opáčku a budete tady, tady, nebo tady možná, nebo tady budete mít fotografii téhle dámy. No.
1: A je to krásné, mně se prostě líbí to, že i v takovém věku si můžeš plnit sny a že třeba na mě ten titul Miss taky ještě čeká.
0: Asi v tomhle směru soutěživá, nebo jako lákalo tě to někdy?
1: Jako,
0: přímo doslova jakoby se to, protože ty to říkáš, že to čeká, ale to by ses musela přihlásit, víš, tak to myslím. To není o to, protože ti říkám, že ti to sluší, že jo.
1: No, já si v tomhle tak moc nevěřím, že jako stát na pódiu mezi dalšími 10 dámami bych asi nedala. Já bych musela být jak Amy Schumer a bouchnout se do hlavy.
0: Ne. Proč někdo neudělá soutěž Miss, anebo konec konců muž roku, pro lidi s nízkým sebevědomím.
1: Je, to by bylo boží.
0: A introverty.
1: To by bylo, ale to je krásný koncept.
0: Mm-hmm.
1: To by bylo super.
0: By třeba seděli na židličce, kolem nich by byla krabice, na té krabici by byla vytištěná ta fotka a já, nebo já už taky jsem se přihlásil teda tím pádem, bych seděl na té židličce, víš, a odpovídal na otázky a v podstatě člověk by dělal všechno tak, jak je mu příjemné.
1: A vůbec by se neposuzovala krása v uvozovkách, ale bylo by to o tom, že by se vlastně jako vyzdvihovalo, v čem je ten člověk dobrý, nebo víš, jako co je na něm hezkého a tak, že by to, se to neposuzovalo jako soutěž, ale vlastně jako podpora.
0: A
1: to
0: ten člověk by se děl v sále, takže vy byste neviděli, který z nich to je, podobně, když já bych ani v tom sále, já bych čekal na chodbě, když budou všichni sedět v sále, ano.
1: Ale to jsme krásní, jo, to je to krásný, to je krásný. Proč musíme soutěžit v tom, jestli někdo hezčí nebo tak, že? Proč
0: ne, prostě mohli soutěží jenom extroverti, asi
1: no
0: takhle.
1: A nebo by to mohla být Miss podpory, nebo Miss sebevědomí, jako dodávání sebevědomí. To bylo hezká. Taková romantika.
0: A nebo, ano, jo, vypadám.
1: Založíme si to?
0: Jo, jsem rozvelký, že vlastně Miss a tam přijdou ženy, které si nevěří a všichni ti porodci, než je budou hodnotit, ale budou jim říkat, co je na nich úžasného.
1: Tak, přesně, tak jsem to myslela.
0: Takže tak, ano. Já jsem myslela, že se bude soutěžit jako každý, kdo umí dodat druhému sebevědomí.
1: Ne.
0: Protože co si budeme povídat, to je tak jako ceněné zlatem.
1: Já si myslím, že to by bylo krásné. Mohli bychom nějakou takovou soutěž založit.
0: Jako, že bychom spolupracovali spolu, jo?
1: No.
0: Popovídáme si o tom. Hele, ale jako nápad, co si budem, jo?
1: Jako hodně dobrý, hodně dobrý.
0: Jedeme dál?
2: O, zívání zakázáno. Usměj se na celý svět. Radím Aleň.

0: Léto 2027 je tu dřív, než si myslíte. Využijte First Minute od TUI a objevte největší výběr dovolených za skvělé ceny. All inclusive a hotely přímo u pláže v oblíbených destinacích. Rezervujte si léto 2027 včas s TUI.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Majerpneu.cz. A jedeš dál.
4: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Majerpneu.cz.
5: Emoce na e-shopu nenajdeš.
6: Ale v Avionu Ostrava je najdeš na každém kroku.
5: Zjisti, co ti sluší, nakupuj a sdílej zážitky.
6: A soutěž o šatní skříň Pax.
5: Dárkové karty Avion.
6: A další ceny. To vše jen do 25. října. Avion Ostrava. Místo plné zážitků, které tě vtáhnou.
7: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor, v Ostravě v oblasti Ostrava jich v ulici Horní. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Je zde omezení provozu. A pozornost mějte na dálnici D1 v oblasti Ostrovačice ve směru na Brno. Nákladní auto se střetlo s dodávkou. Může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku roste počet kybernetických útoků na školy. Každá vzdělávací instituce čelí v průměru několika tisícům útoků týdně. Podle odborníků za nárůstem stojí začátek školního roku a také nedostatečné financování počítačových systémů škol.
8: Morava aktuálně.
7: Budoucím kuchařům v Karviné ve výuce pomůžou nové technologie. Moravskoslezský kraj podpořil střední školu techniky a služeb. Podrobnosti dodává mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.
9: Největší a nejdůležitější investicí byla komplexní modernizace školní kuchyně. Moravskoslezský kraj vytvořil prosy prostředí, ve kterém škola zajistí stravu nejen pro své žáky, ale i pro karvinskou průmyslovku a zdravotní školu. Docházet tam budou i středoškoláci ubytovaní v domově mládeže. Nová kuchyně navíc poslouží i pro budoucí kuchaře a číšníky, kteří tu budou mít odbornou výuku.
7: Nové vybavení kuchyně navíc sníží energetickou náročnost gastroprovozu. V Olomouci dostali díry v chodníku neobvyklou podobu. Místo obyčejné opravy je zdobí barevné mozaiky z drobných střepů. Objevují se na nich květiny, srdíčka a postavičky. Z poškozeného chodníku se tak stala malá galerie pod širým nebem.
8: Rádio Čas, sport.
7: A české fotbalistky čeká důležitý zápas o postup na mistrovství světa. V odvetě baráže se utkají se Skotskem, kterému v prvním duelu podlehli. Teď potřebují zabrat a pokusit se výsledek otočit. Dnes bude polojasno až jasno, místy oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 10 až 13 stupni. Na horách můžeme naměřit kolem 6 stupňů Celsia.

0: 6 minut po 8, neztratili jsme se, jenom jsme trošku tvořili další videa pro vás. Mimochodem, Rádio Čas, Lenča, radím s námi ještě kolega Martin Fabík, ahoj.
1: Ahoj, dobré ráno.
2: Ahoj, krásné ráno.
0: A propos Marťa, nevím, jestli tady byl nebo nebyl, protože v průběhu moderátorského maratonu taky občas odběhl. Viděl jsi náš kvíz vlastně dneska na Facebooku nebo Instagramu Rádia Čas?
1: Kvíz?
0: No, je tam ukázka, to ty máš rád, ukázka ze slavného televizního pořadu.
3: Tak to jsem neviděl ještě.
0: Který provázel teda naše dětství, dospívání, možná se k tobě nedostal, tak když tak potom povinně, my ti ho pak pustíme.
3: Aha, dobře.
0: A vy ostatní nepodvádět a mrkněte se a napište nám do komentářů, jo, co jste tam vlastně viděli.
2: Jo, a teďka budou kvízy právě z řad tady redakce Martina Fabíka, protože on pro nás má zase hádanky, já se těším. Akorát jsem se jenom tak jako nakoukla, jsem nechtěla být připravena, aby to bylo prostě živé, jo. Tak já vlastně skoro nic nevím, tak já to dám Ráďovi.
1: Je to dneska básnického
0: charakteru.
1: Počkej,
0: a každý máme stejnou, nebo?
1: Ne, jinou.
0: Aha,
1: dobře. Ale prostě stejného.
0: No tak co tam máme?
2: Že poznej autora a báseň, jo? Vyšla babice kůže a kost, hoj, co nám nese vzácný host. Nesu ti, nesu v domě změnu, chci tvoji dceru za svou ženu.
0: Tak není to Erbena Kytice?
2: Já bych taky řekla, tu tvou nevlastní, to je Zlatý kolovrat.
1: Ano, Zlatý kolovrat. Ah, ano.
2: Já jsem se trefila, to je krásné. Dobře. Co ty?
3: No, Ráďo.
0: Prosím tě, zkusíme podle jednoho slova?
1: To je tak jedno.
2: Šiju si kabátek.
0: Botičky. Do sucha i do vodičky.
2: Tak no, to je vodník.
0: Ale je to Erben zase.
2: Je to Erben, no, vodník.
0: Tak, dobře.
3: To je jednoduché.
0: Dobře, pokračuj v básni.
2: Mimochodem, vodníka už jsme tady měli, že jsme si na něho
0: vzpomínali. My jsme mu vymýšleli děj podle vlastní fantazie, přesně tak.
3: To je taky dobré.
0: Pracovní název byl Vodník a tchýně. Tak, polámal jsem mraveneček, ví to celá obora.
2: O půlnoci zavolali mravenčího doktora. A já mám andělíčku, můj strážníčku.
0: Opatruj mi mou dušičku. Ráno, ve dne, v noci.
1: No to jste řekli krátce, i ten mravenec byl krátkej, to musíš delší. Co
2: je to musíme říct? Celé říct?
0: No, lával jsem mraveneček, ví to celá obora, u půlnoci zavolím mravenčího doktora. Doktor
1: klepe na srdíčko,
0: potom píše recepis. Třikrát denně prášek cukru, budeš zdravý jako rys.
2: Já myslím, že tam sklenka rumu.
0: Dali prášek až podle
1: potom,
0: rady,
1: až potom
0: mraveneček zíve dál.
2: Stůně dál.
0: Tak, a tak dál, dobře, fajn.
2: Jak to s ním dopadlo? Uzdravil
0: dobře,
2: se?
0: No jasně, hop a skáče z postele.
2: Ano. Tak dali jsme to dohromady, to je dobré. Poznej film podle básně, jo? Jsi modrá jako hladina, jsi řeka, která usíná, jsi jako nebe za úsvitu a věříš na lži ze soucitu, na nemoci a uzdravení a na hříchy a odpuštění. To je hezký, ale vůbec nevím, z čeho to je.
0: No je to Kruťárna, protože já ji neznám, já vím, co to je, ale jich je několik za sebou, já neznám to pořadí. Nebyla to báseň pro Borůvku? Není to prostě báseň, z básníku?
1: Je to z básníku, ano, a je to báseň pro jeskyňku.
0: Jeskyňku. No, ale já právě, jak básníci přicházejí o iluze, jak si přicházejí o básníky,
1: ono, to je
0: tak
1: ono.
0: Jo, tak výborně, fajn.
2: To je ten geniální. Druhý díl. To bych nepoznala, ale skvělá ta
0: to
2: hádanka.
0: To je že mi to nikdy jako v dětství nedošlo, že to je dvousmysl, báseň pro jeskyňku. Dobrý, no. Fajn. Tak jo, tak jdeme dál. No.
1: Ještě máš ty rád,
0: jo? Jo, aha.
2: To bylo všechno dvousmysl.
0: Takže opět, film podle básně. Polož mi ruku do klína a zavři oči. Někdy tak všechno začíná a někdy končí. Polož mi ruku do klína a zavři oči. Někdy tak všechno začíná a někdy končí.
2: Já nevím, to jsou taky básnice.
0: Láska je jako spodní voda, sotva se objeví, tak zmizí. Láska je po i nepohoda, buď s ženou vlastní nebo cizí. Večer je vodou stoletou, ráno je louží, sny, které hlavu popletou, ji neposlouží.
2: Já nevím.
0: Já ji slyším poprvé.
2: Já to vůbec nevím.
0: Marťa napovídá.
1: To jsou taky básníci.
2: Tak, a že jsou
1: ale
2: to taky
1: číslo,
2: básníci?
1: Říct číslo.
0: Ale nějací méně slavní.
1: Veverka Zrzečka to je pátý díl.
0: Aha. No, tak to šlo mimo nás.
1: Ale no, jak to
0: byli, to bylo vždyman jenom proto, že aby měli penízky.
1: Ale bylo to dobré Veverka Zrzečka, to byla paní Badinková.
2: Aha, no a jak se to jmenovalo? Jak básníci?
0: Konec básníků
1: Čechá. Nestracej naději.
0: Aha.
1: Nestracej naději.
2: Jo, no tak fajn, to vůbec.
1: A viděli jste ten poslední díl?
2: Já už jsem ztratila naději.
1: Neviděli?
2: Ne.
1: To tež není špatné. Dobré to je.
0: Dva zápory není špatné.
1: Jako a nejlepší je pod mě ta dvojka. S Vendulkou na věky, zalezu do deky.
0: Dobře, Marťo.
1: Jo, tak já.
2: Tak aspoň víme, co se ti líbí.
0: Ano,
2: mimochodem, Marťa by byl dobrá Mirka Spáčilová.
0: No, nejlepší nápověda.
2: Že peč. Tož dobré to je. Tož dobré. Dobře, já tady mám výzvu.
1: To máte stejné teďka.
2: Aha, složte báseň ze slov les, strom a kapradí.
0: Tak a v tom jsme geniální, my pojedeme po větě. A ano. Teď sleduj, jo. Manča se totiž strašně
1: to
0: často vytáčí u toho.
2: Ne, na to. U toho se vždycky vytáčí rádě. No tak pojď.
0: Takže ty tři tam musí být, jo?
2: Mm-hmm.
0: Můžeme skloňovat, jo?
1: Můžete skloňovat. Mm.
0: V lese o lese stála pana.
2: Do kapradí byla zachumlaná.
0: Mm-hmm. Mm. Strom ten jí dělal opěru. Pardon.
2: A ona cítila ve vzduchu nevěru.
0: Mm-hmm. Za kapradím její milý.
2: Užíval si dlouhou chvíli.
0: S vlastní rukou na mou věru. Přišla mu tak na nevěru.
2: Taky myslel na nevěru.
0: Ano, přesně tak, no. Všude kolem, jaké z kapky a tak dál, tak už je jedno, jo. Pano, dej si na oči klapky. Dobře, pane.
1: Jste úžasní.
2: Děkujem, bože.
0: Dobré ráno, Moravo, děti zdravíme, 8.12. Dobré ráno, Moravo.

0: Jedna za druhou hity, které milujete, Lenča, Radim a trošku toho štěstíčka mezi vás. Dneska se vás totiž ptáme, jestli u sebe nosíte něco právě pro to štěstí, nějaký ten talisman. Náš věrný posluchač Libor píše, od přítele jsem dostal do auta malého andílka. Je to ten nejhezčí talisman, tichý strážce, který mě má opatrovat na každé cestě a vždycky mě v pořádku přivést zpátky k němu. Ňuňám, Libor.
1: Libora,
0: udělal jsem výčitku, teda výjimku jsem přečetl, protože vlastně s Liborem už se nebavím.
1: Jo, moment, prosím vás, jestli Libor teďka poslouchá, no. Já u něho mám ještě jeden velký rest, ale Libore, prosím vás, nebo prosím tě, my jsme se už potykali tady u nás na dně otevřených dveří. My jsme se i potykali, ano. Tak Libore, prosím tě, to je takový soukromý vzkaz. My jsme se stěhovali teď, takže nemám namleto, ale už zítra, doufám, že to stihnu do zítřka, tak zítra už konečně budu mít namleto a budeme si dělat skvělou kávu, kterou nám Libor přivezl z Itálie. Bohužel teď časově to prostě nevycházelo, měli jsme všude všechno jinde, takže teď už tento týden jako věřím, že to zvládnu a že se do toho pustíme.
0: Jo, je to takzvaná proradná káva, ale moc krát děkujeme za dáreček
1: ano,
0: v rámci dne otevřených dveří a to bez debat, jo, takže tak. Jinak ještě v rychlosti jedna krásné ránko, někdy ve 13 letech jsem od kamaráda, do kterého jsem byla neskutečně zamilovaná, dostala prázdný náboj ze samopalu. Od té doby je neustále se mnou, teda ten náboj. Jo? Hmm. Takže tak to byla rada na
1: krásné. Jinak vypadá to, že vás baví víc ten WhatsApp s těmi příběhy, protože Facebook vlastně usnul úplně, ale to vůbec nevadí, protože my vás stejně rádi slyšíme a čteme, takže 7766 12800, tam se na vás moc těšíme.
0: Nicméně, co se týče typovaček v našem filmovo-televizním kvízu, ano. Nový příspěvek, právě Facebook, Instagram, tam asi všichni dobře, ne?
1: Tam všichni dobře, jasně.
0: A víš proč?
1: Protože jsem to já naprášel.
0: Protože jsi to hned ráno vydřistala, ano.
1: Protože nedokážu udržet tajemství.
0: To je úplně stejné, jakoby za chvilku se vás budeme ptát, kdo dělá Haf Haf Lenka PES!
2: Radio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Úterý bude docela náročné. Na nebi jsou jak silné hvězdné aspekty solad nevítané, tak také neméně silné nevítané konfliktní. Ve hře tak budou silně prožívané emoce, a to zejména v souvislosti s porušováním pravidel, zákonů a zákonitostí. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci budou inklinovat k flirtování. Váhy se mohou potýkat milostnými svory či zvýšenou chutí na sex a vodnáři budou velmi komunikativní. Ryby budou snadno prosazovat svou. Rakům se bude dařit ve financích a štíři se budou cítit ve svém žiblu. Střelci mohou mít sklony k nemoudrému jednání. Berani budou inklinovat ke zvýšené tvrdosti a na lvy se bude lepit přízeň opačného pohlaví. Pany budou schopny koncentrovat svou energii kýženým směrem. Kozorozy mohou být poněkud zpomalenější a býci se budou cítit nejlépe se svými přáteli. Hvězdné úterý. Rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
2: Když kohout zakokrhá a budík spustí svůj hit, Radim s Lenkou křičí: Dobré ráno, Moravo! Na

0: Nenechte se rušit z ranní pohody, naopak, pokud jste trošku dolámaní, tak snad vám třeba i dvojka Lenča Radim prostřednictvím Rádia Čas udělá, nebo obstará trošku té dobré nálady. Lení před chvílí, když koukala a sjížděla naše sociální sítě, kontrolovala prostě terén, tak udělala
1: No, je to krásné, protože jsme tam zveřejnili video, které jsme natočili během našeho moderátorského maratonu, kdy tady byli kluci a holky z...
0: Dark Devils.
1: Dark Devils, ano, kteří měli úplně úžasné kostýmy a jeden byl trošku podobný právě na otce Foda v pevnosti Boyard, já už to můžu říct, ne? No a na našich sociálních sítích jsme se vás ptali, jestli poznáváte tu soutěž a Filip napsal krásný komentář. Koukal jsem jako malej vždycky u babičky a u dědy a tu znělku si pamatuju dodnes. Bavili mě snad všechny soutěže a holt někdy se stalo, že nestihli včas odejít z těch dveří nebo případně stihli včas vyběhnout z arény s penězma.
0: Ale! Vždycky volali.
1: Ano.
0: Když se to odsýpávalo, přesně
1: ano.
0: Tak.
1: Ale paklíče byly nejvíc a nejen znělka, ale i ty neskutečně nádherné záběry. Moře, malebné okolí a pláže, prostě pohoda.
0: Že jo. Mimochodem, mě to lízlo ještě jako, dejme tomu, v pozdějším dětství a ve fázi dospívání a jako, i když to byl velmi moudrý pán, tak já měl teda s otce Fura ta neuvěřitelný vítr.
1: Já jsem
0: se ho bál, protože ještě mi připomínal, samozřejmě v lepší podobě, když jsem byl malý kluk, dneska je to takové, dejme tomu, vypracovanější, za nás byla jenom jedna jediná maska Mikuláše, která se prodávala v papírnictví, měla taková ta červená líčka. A já měl z něho neuvěřitelný vítr a mi ho hodně evokoval, takže chápeš, jako, že 15-letý cap kouká na to a já jsem se fakt bál.
1: No,
0: já jsem vždycky myslel, že potom sní nebo zařízne.
1: Jo, byl hodně děsivý. Mimochodem, otec Fura je v pevnosti Boyard od samého začátku. Premiéru totiž tenhle pořad měl v roce 1990 a otec Fura byl opravdu už od prvního dílu. Co je zajímavé, tak Felindra, která otáčí Tygří hlavou, tak ta se přidala až o 2 roky později.
0: No. Mimochodem, to je ta maska.
1: Jo, já
0: to je ona přesně, ano. To bylo tak strašně zvláštní
1: strašně
0: a podobně.
1: No.
0: Tam vlastně v té trojici vždycky, jak nás přišli navštívit, tak já jsem měl pocit, že ten nejděsivější je Mikuláš, jo, i když no, takže tak jsme zaspomínali. Takže na Facebooku a Instagramu Rádia Čas teď už nehádáte, ale spíš nostalgicky vzpomínáte a klidně nám napište i své oblíbené postavy a podobně.
1: Jako byl to velký fenomén, velký fenomén.
0: Vždycky, když začaly padat ty peníze, jo?
1: Jo.
0: Já jsem nadával, jak to berou, proč jako nevezmou si, protože někdy fakt si odnesli málo, jo?
1: No, proč si nevezmou víc, že? Ale on to zase tak moc nešlo.
0: Jo, takhle, protože takhle, oni ještě na konci měli ty indicie, když potřebovali navíc, takže tím pádem zůstali zacvaknutí, takže někdy to brali jenom po dvou, ty
1: no,
0: penízky.
1: No, a pak nejhorší bylo, když se to zaklaplo a někdo zůstal ještě v té místnosti s těma tygrama, že?
0: A já vím, že to je blbost, jo, a právě ona je vždycky jako tak o to, já jsem vždycky doufal, že omylem nějak ten tygr teče někoho sní, ale myslím, že se tak nestalo. Já
1: ne, vím, nestalo se tak.
0: Špaklíče. Jedeme dál.
2: Tvůj gauč to jednu sobotu bez tebe zvládne. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo tě zvednou na nohy. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Gauči to vysvětlíš potom. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Partnerem akce je společnost AXA Assistance v Ostravě. Zaměstnavatel roku 2025 v Moravskoslezském kraji a firma roku 2026. Opravdová kariéra. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Radio Čas. Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
8: Den archeologie na zámku Bruntál. Už tuto sobotu proběhne od 14 hodin akce pro malé i velké milovníky archeologie a historie. Připraven je bohatý zábavní program a naučné přednášky. To si prostě nesmíte nechat ujít. Více informací na www.mubr.cz.
9: Co se stalo s českým uměním po roce 1989? Objevte jeho proměny v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Čekají na vás komentované prohlídky i tvůrčí dílny. A navíc, každý pátek jsou v Ostravském domě umění výstavy zdarma. Více na gvuo.cz.
10: Filmtime na Rádiu Čas.
11: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
12: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Hity, které milujete na Rádio Čas, dneska k tomu spousta talismanů, věcíček pro štěstí, nebyla tam ještě žádná zaječí pracička, alespoň v tom, co čtu na tom. Není, prosím tě, můžeš to říct, zapomeňte poslední minutu.
1: Ne, já mluvím řečí
0: Rádiova
1: kmene, takže já vám to prosím vás řeknu. Nebyla tam žádná zaječí pracička mezi talismany, na které se vás dneska ptáme, protože to je otázka dnešního dne na Rádiu Čas. Jaký talisman u sebe nosíte? Pokud ano, tak i nějaký příběh k němu nás velmi potěší.
0: Hanča má v peněžence a zdraví nás medailonek z kostela. Ten jsme si koupili se sestřenkou. Samozřejmě ten zlatý byl dražší než stříbrný, tak určitě líp funguje. Pak jsme je opláchli pod pramenem u kostela a vyměnili si je a samozřejmě určitě to funguje. Jo? Nicméně mě zaujalo naše anketa, protože jsme sondovali v ulicích Moravy a Slezska. Většinou má kolem půl minutky. Jo? Teď má 40 vteřin,
1: aha,
0: takže asi jako lidi po kapsách něco nosí.
1: Jste se rozpovídali.
0: Schválně.
2: Když si mi dala maminka na 40 řetízek s přívěskem pro štěstí a protože maminka už je pár let mrtvá, tak prostě toho řetízku se v životě nevzdám.
3: Mám jenom většinou náramky, které mi dali kamarádky třeba k narozeninám nebo z nějakých cest. A taky nosím řetízek s iniciálem a znamením mého dědy, který zemřel. Takže to taky tak jako věřím, že by mi to mohlo přinášet nějaké štěstí.
4: S přítelkyní si vytváříme náramky z míst, kde jsme byli. Takže to beru jako takové talismany.
5: Většinou u sebe nosím takového malého sloníčka, kterého jsem dostala od kamarádky pro štěstí.
6: Nenosím, protože na to nevěřím.
0: Zazněla tam jedna odpověď a mi něco připomněla, ale prosím tě, že vynecháš ty svoje výrazy, že vynecháš takové to bú, ježišmarja, lidi poslouchají a podobně.
1: To nemohu slíbit, ale řekni mi to.
0: Já nevím, tam někdo řekl, kamarádka dá na náramek přívěsek a mi to jako... Já jsem v poslední době narazil, ono je to asi jako, to není žádná novinka, ale v poslední době jsem, ne že bych potkal, ale psal jsem si s pár lidma, kteří, no já to prostě řeknu normálně, mají pás cudnosti, většinou tady spány a někdo jiný, většinou buď to jejich partner, anebo to už je potom jako těžko na vysvětlování, má ten klíček od něho.
1: Jo, takhle. Mm-hmm. Takže talisman je ten pás nebo ten klíček?
0: Jak pro koho, jo, ale většinou ty, kteří, nebo s kterými jsem si psal, tak vlastně byli hodně rádi, že ten klíček má někdo jiný. To říkám velmi jakoby tak, aby to bylo snesitelné v 8.33 ráno.
1: No počkej, ale pás cudnosti, ale to je z kovu, ne? Kdy to bylo železné, nebo ne?
0: No, pás cudnosti, jako to je většinou spojené s ženami.
1: No.
0: Ale muži mají takový jako zámeček, no, jakoby prostě jako v podstatě tam mají...
1: Jaký zámeček?
0: Zamknutého fifíka.
1: Ale kam opravdu ho dáš? Jako kam to navlečeš, ten zámeček?
0: Ne, to je opravdu jakoby takový plení. Já jsem ti říkal, že prostě to máš ale jenom přijmout jako informace.
1: Já nepohrdám, opravdu, já jenom, mě to zajímá technicky.
0: Jo, prostě oni jsou
1: A někdo
0: nám někdo volá a vysvětluje nám to. Ale řekni, že jsem neřekl nic pikantního.
1: Ne, nic pikantního, ale mě technicky prostě nevím, kam bys jako ten zámeček pověsil.
0: Teď nevím, jestli volá ten, který ho má, nebo ten, který má ten klíček.
1: Chceš to riskovat?
0: Ne, já se bojím.
1: Já se taky bojím.
0: Jo. Já nevím. Když tak třeba třikrát prozvoňte, jestli je to bezpečí to číslo, protože popojedeme.

0: Tak jenom chci připomenout čas, že je 8.38 ráno a Dráďo, jsem zvědavá, jak z toho vybruslíš teďka, protože jsme měli velmi zajímavý telefonát před chviličkou.
1: Ano, jsme se trošku báli, nebo já jsem se bál, že, ale pozor, ten vstup, tam nebylo řečeno vůbec nic, jo, jakoby pikantního nebo
0: ne.
1: Prostě jsem zmínil, že jsem slyšel o někom, kdo nosil, hele, kdysi ve středověku učili nástoji v dějepisu, byly pásy cudnosti, že jo, to pánové většinou odjížděli na ty svoje dlouhé cesty, dámu bohužel zamkli, pak si bobina odnesla jako spousty jako nemocí, protože to nebylo nic jako nehygienického. No v dnešní době, prostě v rámci různých praktik, prostě pokud k ním jako cílíte, pokud vás lákají, tak se vlastně můžete taky tak zamknout, samozřejmě s různými nerezovými pomůckami. No a posluchač Honza, protože jsem to načal, říká, no ale my chceme vědět víc, jako jak to funguje a tak dál. Tak prosím vás pěkně, Lenča už viděla obrázek,
0: ano,
1: jo?
0: Když si to vygooglíte, opravdu to existuje a už jsem to pochopila, protože jinak jsem si říkala, jak to tam může držet.
1: Ano,
0: jako.
1: De facto, když zadáte ocelový pás cudnosti pro muže, tak vám to taky vyjede, jo?
0: Tohle
1: je kulantně, já jsem dohledával podrobnosti jenom k tomu, já myslím, že už jsem asi vyjel z toho, tak si to zadej, prosím tě. Jo, přesně tak. No, a nebo zámek na tři tečky a najdeš to. Tak Lenča je úplně z toho hotová. Mimochodem, nám se vlastně jakoby ten kruh uzavřel, protože my jsme dneska hodně zmiňovali i který fenomén, Lení?
0: Talismany.
1: Ne, fenomén televizní. Ano, přesně tak. A tam byly dvě slavné postavičky. No?
0: Pače za paklíč.
1: Tak, výborně. Mimochodem, jak už jsem říkal, pokud jste takhle zamknutí, pánové, jo, tak jednak vy nemůžete dělat nic, nějak si hrát, protože, a to je ono, ať už ve vaší domácnosti nebo na druhém konci světa má ten klíč takzvaný klíčník. Říká se mu klíčník, jo, pokud hrajete tyhle hry. Takže v podstatě, jak říkám, pořád jsme v tématu. No.
0: Já jsem teďka úplně prostě se dověděla něco nového. Já jsem tak, nevím, jestli jsem jako zděšená, ale vlastně ta věta třeba chci být tvým paklíčem teďka dostala úplně jiný význam.
1: Ano, jo, a mimochodem ten klíček, která pomyslně může být taky něco pro štěstí nebo pro radost, protože dneska si povídám právě o tom, co nosíte u sebe pro štěstí.
0: A já jsem
1: ano.
0: pořád přemýšlela, jak to našim posluchačům, protože přece jenom, že ho řídí a tak nedokážu si to představit úplně vizuálně, jak to přiblížit, protože prostě zámeček dolů, že jak ho tam připevnit. A už vím, co mi to připomíná. Mně to připomíná ten náhubek pro pejsky.
1: Mm-hmm, uší a delší.
0: Uší a delší náhubek delší, pro pejsky. Tak.
1: No. S takovým zámečkem, jo?
0: No.
1: Což ještě, Kriste.
0: No. To je 8.41 a já vůbec jako nechápu, jak se dostáváme do těchto témat. A to jsme začali takovou krásnou romantickou věcí. Jaký talisman u sebe nosíte?
1: Já jsem slyšel v nějaké odpovědi, partnerka mi dala nějaký přívěšek, nebo tam zaznělo, já nevím, řetízek a mi se prostě vzpomnělo, no, tak jako. Ale je fajn, že to jde obsat, aniž by člověk řekl jako něco pikantního extrémně, to se mi líbí.
0: Tak jo, já myslím, že na půl devátou nebo na tři čtvrtě na devět jsme byli pikantní až teda.
1: Jo.
0: No tak jako, ale ještě, ale víte co, my tady prostě za sebe potíme krev, jo, děláme víš nevíš do historie, snažíme se vás bavit a podobně.
1: To
0: a
1: byl vlastně, jakoby to bylo spojení historií se současností,
0: a
1: jo.
0: A pak nám nejvíc telefonů zvoní, když probíráme pás cudnosti.
1: Hele, každý říká, nečetl jsem, neviděl jsem, ne, co se týče třeba 50 odstínů šedi, že jo, ale všichni ví, na co se ptáme, že
0: tak,
1: jo, a podobně,
0: tak,
1: jo. Takže
0: jo.
1: Tak, no.
0: Takže tak.
1: No, a nevznikli jsme ze vzduchu, no, tak na okraj. Hezký nový den.
2: Baví tě vylepšovat svoje auto? Pak mrkni na Allegro. V kategorii Automoto najdeš nářadí, značkové autodíly, pneumatiky a spoustu dalšího. Když tuning auta, tak Allegro. Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
5: Obědovka Rádia Čas.
2: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
5: Když posloucháš, máš vyhráno.
2: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Dobré ráno Moravo, ještě s vámi 8.46 a dneska je kolik? 13. října, já se vždycky musím probrat, když to odříkávám. Mm-hmm. To znamená úterý, no a svátek slaví Renáty.
1: Tak dneska je to takový den pro štěstí, nejenom nám, ale i kolegáčkům, třeba i za chvíli po 9. kolegovi Alešovi můžete napsat nebo namluvit Facebook, WhatsApp, Rádia Čas, jestli u sebe nosíte něco pro štěstí. Já se teď koukám na takové dvě mikrokeramické kočičky, to známe, že jo, z různých poliček a tak dále.
0: Ano, ano,
1: je tady
0: krásné.
1: Audio příspěvek od Boženky, tak schválně, jaký příběh přinese.
2: Dobré ráno, časáčci. Já jsem kdysi měla přítele 14 let a ten mi říkal vždycky kočičko. Bohužel umřel mi před 8 lety na rakovinu, takže já jsem mu kdysi koupila dvě kočičky, protože mi tak říkal, a jak ho jížděl do nemocnice, tak mi říkal, to si vem a opatruj. Jinak je předtím nosil pořád v kalhotech a já je nosím v kabelce. Hezký den, foto jako důkaz.
1: Foto jako důkaz, nicméně má to pokračování a to už všichni známe, protože Boženka má dneska dalšího Milana. A mimochodem před mnoha a mnoha lety se s ním potkala díky seznamce Rádia Čas.
0: Ano, víš,
1: Takže Milan a Milan, přesně i tohleto, jasně, mohli jsme mít veselější konce, ale to je život sám, protože to není vždycky jako nahoru dolů. Takže Boženko, ňuňáme na dálku, děkujeme, že to s námi žijete. Ano, a to jsou přesně ty příběhy, no, nahoru a dolů a v různých podobách a vždycky jsme tady s vámi, i když ten život hodně bolí.
0: A ta dnešní otázka jsou právě vaše talismany. A my jsme vždycky moc rádi, když nám napíšete nebo namluvíte nějaký příběh. Tohle bylo hodně silné a děkujeme za to. A pokud máte vy nějaký příběh ke svému talismanu, tak 776612800, rozhodně se na vaše příběhy moc těšíme.
1: A nezapomeňte, kdyby náhodou něco, zavolat a napsat Mám tě rád. Rádio Čas.

0: už je tady s námi Aleš Klubal. Ahoj. 8.55, tak to už je prostě ten čas, kdy přichází do studia slunce, úsměv a dobrá nálada.
1: Děkuju. Pokud je to samě vidět, tak to mám strašnou radost.
0: Ano. Prosím tě, Ali, my se dneska ptáme úplně všech, jestli mají nějaký talisman, jestli u sebe nosí, tak co ty a talisman?
1: Já ho mám a dneska s příběhem, protože žena mi dala takovou malou barevnou sovičku do auta, ať mi to chrání, jo, na cestách. A dneska přednost zprava. Ano, jeden pán, jakože ne. A jestli to bylo tolik, kolik to je 5 cm ode mě, takže jsem se málem měl převlíkat do domu. Takže asi sovička, jo? Jo, a pak jsem si ještě vzpomněl. Paní Danuška, naše posluchačka, přišla, rozdávala tady 4 lístky. I Páťa, myslím, dostal.
0: Ano,
1: vy jste možná dostali. Mám ho v peněžence a říkala, určitě přináší jenom štěstí. Budu tomu věřit.
0: To je hezké, to je hezké.
1: Tomu věřit.
0: Mimochodem, já jsem si vzpomněla, protože já jsem říkala, že já jsem na talismany strašná lama, že já vždycky nějaký chci, ale nenosím ho nebo ho ztratím. Ale jeden mám vlastně už od 13 nebo tak nějak, nebo od 15. Já jsem našla před panelákem, když jsem ještě žila v Brně, když jsem byla malá, tak jsem našla růženec. A normálně ho mám doteď a vozím ho v autě. Mám ho v autě na zrcátku a vůbec to není nějak náboženské nic. A musím říct, že jsem jako s minulým autem, kde jsem ho měla taky, tak jsem absolvovala bouračku a fakt se mi nic nestalo. Takže tomu věřím.
2: Vlastně každý nám to bylo? Člověk v té řadě, koho potkám z řad řidičů, protože já jsem ten, který jako je vždycky někam vezen, tak tam se kinklá tolik věcí a všechny mají takový význam od... Jenom já vždycky pořád zmiňuji tou zajíčí pacičku, tu jsem ještě nikde neviděl, tak, jo, a podobně, jo. Ale jo.
0: To bylo dřív.
2: Já mám pocit, že ta auta, to je vlastně taková jako největší symbolika, nebo taková jakoby největší, v nejlepším slova smyslu, sklad na nositele štěstí.
0: Ano, tak. Ano.
1: A je to asi potřeba, protože když si na cestách, tak vidíme to kolem sebe, jo, jako dojedu, nedojedu, že, tak jo, talismany se počítají.
2: Však by to čekal v pondělky a v pátky, to se zmiňoval Aleš, ale jak slyšíte, i v úterý může být nějaká divočina, nebo se někdo předvádět za volantem, takže dávejte na sebe pozor, nebuďte s prominutím volové, pokud řídíte a dobrý dojezd do cíle. S Alešem už čas za chvíli.
1: Děkuji.
3: To je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
8: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.

0: ulici 28. října. Stala se tady dopravní nehoda 4 osobních vozidel. Dále buďte opatrní ve Václavovicích v ulici Vratimovská. Osobní auto se střetlo s autobusem. Pozornost mějte na dálnici D1 v oblasti Ostopovice ve směru na Ostravu. Srazila se zde 2 osobní vozidla. Počítejte s omezením. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. Stále více Čechů si dopřává chvíle bez mobilu a sociálních sítí. Telefon odkládají doma a vyrážejí do přírody nebo se zapojují do společných akcí bez technologií. Chtějí si odpočinout od každodenního shonu a věnovat čas sami sobě i ostatním. Zájem o podobné aktivity podle televize LTV Plus roste a lidé díky ním navazují i nová přátelství.

0: sportu, umění, péče o kulturní a historické dědictví nebo ochrany životního prostředí.
1: Návrhy na ocenění mohou zájemci posílat na magistrát poštou nebo e-mailem až do konce října. V Brně se uzavřel Pisárecký tunel. Silničáři budou 40 dní provádět opravy. Řidiči tak musí počítat s větším omezením a možnými kolonami. Lepší volbou tak může být městská hromadná doprava, která lidem ušetří starosti s objížďkami.
2: Rádio Čas, sport.
1: A v Maxalize se zítra představí Havířov proti Litoměřicím, Jihlava proti Přerovu a Zlín proti Sokolovu. Všechna tři utkání začínají v 17:30 odpoledne.

0: 30 stupni. Na horách můžeme naměřit kolem 6 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Další za hodinu.
1: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

Minulý týden ve středu jste byli s námi v Rádiu Čas, měli jsme pro vás den otevřených dveří a já jsem od jedné posluchačky, Dana se jmenuje, to si pamatuju hodně dobře, dostal talisman pro štěstí, je to čtyřlístek pod folií a k tomu mě Dana řekla, Alši, tohle fakt funguje, to si dej do peněženky, prostě tohle nese štěstí. Já jsem říkal, Dano, budu tomu věřit a dával ještě přední, jsem to dával do té peněženky a představte si, dneska jsem měl do rádia a jeden z šofér prostě zapomněl, co je to přednost zprava a doopravdy chyběly centimetry, možná tam bylo 5-10 centimetrů a bylo vymalováno. Takže Danuško, díky, čtyřlístek funguje. A co vy a talisman pro štěstí? Věříte na to, máte talisman? A když jo, tak co to je a nese štěstí? Za chviličku vaše příběhy Facebook, WhatsApp, samozřejmě tohle platí. Už se na to těším a už je s vámi také Aleš Oškubal, ale nevím, jestli pro štěstí, ale pro dobrou náladu určitě. Dejte, které milujete. Radio Čas.

0: Facebook a také WhatsApp, Rádia Čas, co nosíte pro štěstí, vezmem to od toho starého trička až po plišáky. Já mám v autě malou barevnou sovičku, dala mi manželka, ale to už je hodně, možná tak 10 roku zpátky, prý je ochráně na cestách. Zatím, přátelé, to funguje skvěle, hlavně před radary, protože pokuty mi nechodí, já to tady radši zaklepu. Tak ale teďka vy, Jarda napsal a přátelé, to mě dostalo, to stojí za to slyšet. Pozor, mám talisman pro štěstí. Trenýrky, ve kterých jsem udělal maturitu. Nosím je každý ten důležitý pohovor, který mám, tak je prostě mám na sobě. Samozřejmě, aniž by to někdo věděl, Jardo, tak tohle to prostě nevymyslíš. Tady palec nahoru a Petra, tak to ještě lepší. Tady jsem se taky bavil, takže pozor, Petra napsala. Můj muž má na nočním stolku plešového medvěda pro štěstí. Tvrdí, že mu pomáhá klidně spát. Já myslím, že se obojí vyhodit, protože jsem mu ho koupila já. Tak. No jo, Facebook, WhatsApp, máte talisman pro štěstí, takže napište. A dneska na Rádiu Čas podcast Energiemi. A pokud neumíte takzvaně vypnout hlavu od povinnosti a těch starostí, to neumím taky, jo, to se přiznám, tak za chvilečku povím, proč si tenhle ten podcast nenechat ujít. Zůstaňte s námi, hrajeme hity, které milujete, jsme Rádio Čas.
1: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
2: Léto 2027 je tu dřív, než si myslíte. Využijte First Minute od TUI a objevte největší výběr dovolených za skvělé ceny. All inclusive a hotely přímo u pláže v oblíbených destinacích. Rezervujte si léto 2027 včas s TUI.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
4: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je Chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
6: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
7: Skvělé jsou. Dětské jesle Kristýnka v Chotěbuzi. Děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A kluk je tam šťastný jako v opice.
6: A maminka se mnou.
7: A od února 2027 už je najdete také v Orlové a Karviné. Přihlaste i vaše děti. Více na www.centrumkristinka.cz. Již 10 let.
8: Mým hostem je paní Dominika, která zhubla 60 kilo, což je vlastně více než jedna Táňa.
9: Přijdete domů.

0: se potřebuju trošičku změnit a zjistíte, že jste vlastně snědla všechno, co jste si koupila do zásoby. Není vám dobře, máte výčitky svědomí, chtěla jste začít hubnout, no tak zase to nevyšlo. Takže u mě přejídání bylo opravdu na běžné denní bázi. Nedokázala jsem se s tím poradit.
1: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. I ty, které milujete. Čas. Radio Čas. I ty, které milujete.

0: Dneska večer na rádiu Čas podcast Energiemi a na 18. já už to vím dopředu, se nic nebudu plánovat, tohle mě určitě bude zajímat, je to návod, jak lépe odpočívat a to se vždycky šikne. Takže téma, proč máme hlavu plnou povinností, nedokážeme vypnout, jaké jsou známky toho, že jsme prostě na dně vyčerpaní a jedeme na rezervu, ale i proč někdy ty nejlepší rady, jak tedy si odfrknout, vypnout, nefungují. Takže nejen o tom si po 18. na rádiu Čas bude povídat Eva Rigler s lékařkou Martinou Maškovou. No a pozor, pozor, pozor, umělá inteligence má na nás další fígle. Na co si tedy aktuálně dát pozor a proč si podvodníci začali nahrávat naše hlasy, tohle se bude hodit. Na to si určitě počkejte, teď ale dál hity, které milujete z času.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude polojasno až jasno, místy oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 10 až 13 stupni. Na horách můžeme naměřit kolem 6 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Čas.
1: Se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se světcem na strači.
0: Které milujete? Radio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se světcem na strači.

0: Přátelé, dneska dopoledne, ještě než jsem nastartoval auto, tak jsem potkal před domem souseda a přišla řeč na umělou inteligenci a on na mě, hele, by si slyšel o tom novém podvodu s AI? Já říkám, ne, co se zase aktuálně děje, protože ta už toho vymyslela, že uměla. Hele, dej si teď pozor, protože podvodníci dokážou napodobit hlas známého člověka. Ono stačí, když ti umělá zavolá, jo, nějak ty se představíš, dobrý den a tak dál a tak dál. Oni tohle naklonujou a potom ti zavolají, jo, vydávají se třeba za někoho z rodiny, tetu, babičku a chtějí z tebe potom vytáhnout peníze. No a smůla je, že tohle, kámo, prostě nepoznáš. Takže bacha, jo, bacha na podezřelé hovory, SMSky, odkazy, i když bychom jim věřili. No a teď mi je asi jasné, že když po mně někdo takového zásadního něco bude chtít, tak si to radši ověřím přímo u něj na známém čísle. Takže opatrně. A víte co, ještě musím k tomu dodat, že já jsem se radoval v poslední době, že mě umělá inteligence tolik šetří čas, pomůže. Ale mám k tomu i takový ten pocit, že to nabírá takové ty obrátky úplně jiným směrem. Takže za mě dvakrát ověřit, než jednou naletět. Buďme opatrní. Pojďme za muzikou, z rádia Čas jsou to hity, které milujete.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Co kdyby léto nikdy neskončilo? Co když existuje místo, kde slunce hřeje celý rok? A co kdybychom vás tam mohli vzít? Navštivte s námi nový domov Florida, kde tisíce Britů začali svůj nový život v ráji. Startujeme 1. listopadu na obrazovkách televize Relax.
5: Radio Čas.

0: Hezké dopoledne s rádiem Čas od Aleše. Talisman pro štěstí, co máte? O tom dneska společně debatujeme a na našem Facebooku a WhatsAppu, jak jsem se před chviličkou díval, naskočili další a já řeknu až neuvěřitelné formy talismanů, které zabírají taky. Na to si počkejte, mrkneme na to. No a teď už nejnovější zprávy s Martinem Fabíkem a bude 10 hodin, jsme Rádio Čas.
1: Zpíváš doma a sousedi buší do zdi? Přijď tam, kde ti zatleskají. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu. Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava.
3: Partnerem akce je rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví.hh.cz.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Chceš si na podzim vyšperkovat svoje auto? Připrav ho na sezónu s Allegro. Na jednom místě najdeš autokosmetiku a vše pro péči o tvoje auto za skvělé ceny. Když autokosmetika, tak Allegro.
6: Léto 2027 je tu dřív, než si myslíte. Využijte First Minute od TUI a objevte největší výběr dovolených za skvělé ceny. All inclusive a hotely přímo.

0: Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
2: Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
0: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Majerpneu.cz a jedeš dál.
4: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Mojepneu.cz.
5: Emoce na e-shopu nenajdeš.
6: Ale v Avionu Ostrava je najdeš na každém kroku.
5: Zjisti, co ti sluší, nakupuj a sdílej zážitky.
6: A soutěž o šatní skříň Pax.
5: Dárkové karty Avion.
6: A další ceny. To vše jen do 25. října. Avion Ostrava. Místo plné zážitků, které tě vtáhnou.
7: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
8: Přijďte si pro svůj nový vůz Peugeot k autorizovanému prodejci vozů značky Peugeot Autohruška v Ostravě a Opavě.
9: Stále si dávejte pozor, v Ostravě v oblasti Mariánské hory a Hulváky stala se tady velká dopravní nehoda 4osobních vozidel. Na místě jsou záchranné složky a místo se objíždí po tramvajovém pásu. Dále buďte opatrní na dálnici D35 v oblasti Mladeč ve směru na Olomouc. Kvůli nehodě počítejte s omezením a pozornost mějte na dálnici D1 v oblasti Jiříkovice ve směru na Brno. Osobní auto se srazilo s dodávkou. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku letos ovocnáři očekávají jednu z nejslabších úrod jablek za poslední roky. Na vině jsou hlavně jarní mrazy, sucho a krupobytí, které poškodily řadu sadů. Někteří pěstitelé sklidí jen malou část obvyklého množství. Aby měli jablka pro zákazníky, musí je nakupovat také od jiných sadařů.
10: Morava aktuálně.
9: Beskydské chaty mají letos problém s vodou. Kvůli suchu musí na některá místa dovážet cisterny a někde pomáhají i mobilní toalety. Nejvíc vody přitom spotřebují návštěvníci při splachování. Nedostatek vody letos trápí horské chaty na více místech a jejich správci musí hledat různá řešení, aby zvládli nápor turistů.

0: Připravuje také na místě bývalé kotelny ve Francouzské ulici, kde by mohly stát asi 20 vozidel.
1: Rádio Čas, sport.
2: A Baník Ostrava B prohrál ve druhé fotbalové lize s pražskou Duklou 2-3. Ostravané tak na body nedosáhli, přestože v závěru dokázali zápas ještě zdramatizovat. Dukla se díky vítězství posunula na druhé místo tabulky.

0: stupni. Na horách můžeme naměřit kolem 6 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Tak jsem tam šel s holkama vybírat a normálně jsem byl náročný, jako. Tak tamhle ta značka říká, to je málo kvalitní, už tak jako, ale mám a dobrý?
3: No jo, dobrý, pohodně, jo. Skvěle.
2: Mám odstín, mám trojku. Peach. Light peach, ano,
3: light tak, peach.
2: Ano, ano, takže...
3: to mi Ráďa psal hrdě na WhatsApp, ano, ano. Mám light peach.
2: Light peach, ano, přesně tak, jo. Girl.
3: No tak, tak.
2: No tak, tak. Zase zítra, 6 až 9.

S tím sluníčkem za okny se to hezké dopoledne fajn říká, to zabírá a já řeknu jako silné kafe. Je s vámi Aleš, dnešní téma talisman pro štěstí a tak jsem teď koukal po našem studiu, jestli tady talisman nějaký máme a pokud tady budu považovat figurky z Kinder vajíček za talismany, tak jich tady máme a před chviličkou jsem to sválně spočítal rovných 21. Rovných 21 je jich tady, všechny patří Lence Líškové, Lenko zdravím. Tak a vaše talismany na Facebook a WhatsApp k nám dorazily, před chvilkou jsem se díval, další až neuvěřitelné věci, tedy nevěřil jsem, co všechno může být talismanem. Za chviličku se o to podělím, počkejte si na to. No a připomenu, i na ní víš, nevíš, a teď posílám hity, které milujete.

0: Někde jsem slyšel, že štěstí přeje připraveným a když ne, tak alespoň těm, co mají talisman, ono co si budeme, že jo, nic to nestojí a naděje je k nezaplacení. Jinak, co píšete, tak třeba Jirka. Jirka napsal, když mám pozor, důležitý den, vezmu si ponožky na ruby. Prý to odvrací smůlu. Zatím to funguje, takže ne přímo talisman, ale něco, co přináší štěstí. Jirko, že bych vyzkoušel. No dobře, zkusím. Třeba to zabere i u mě. Honza píše, já talisman nemám, ale kamarád, pozor, si schovává účtenku z hospody, kde požádal ženu o ruku. Prý mu přináší štěstí v manželství. Jeho žena říká, že kdyby věděla, kolik tam ten večer utratil, že by rovnou řekla ne. Tak já jsem si ještě vzpomněl, že u nás na rámu dveří, a to je tuším do obýváku schodby, tak máme takový, ale už hodně dlouho, malý křížek z kůže pro štěstí. Klepu, jo, klepu, ať to stále zabírá. Tak Facebook, WhatsApp, máte talisman pro štěstí, napište, a pokud jste po ráno nestihali, že jo, člověk nemůže být pořád u rádia, náš kvíz, víš, nevíš, s naší ranní partou, tak si na něj počkejte, za chviličko připomenu. No a dáme si dál hity, které milujete.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
6: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
7: Rádiu Čas.

0: Rádio Čas a hity, které milujete, přátelé, máte svého kadeřníka a já bych řekl, že to není jenom účes, že jo, nebo nový účes. Je to dokola, to se počítá a tak kadeřník dneska není jenom člověk, který zkrátí vlasy. To je taková, nevím, jak to říct, už vím, chodící zpravodajská agentura. Co jsem všechno včera za pár minut v kadeřnickém salonu pochytil, dozvěděl se, jo, tak to hlava nebere. Počkejte si na to, za chviličku se s vámi o to podělím. No a slíbil jsem před chviličkou víš, nevíš a popravdě hned u první otázky jsem sklopil uši. Tak možná jí dáte.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude polojasno až jasno, místy oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 10 až 13 stupni. Na horách můžeme naměřit kolem 6 stupňů Celsia.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš? Nevíš.
3: V roce 1917 ve Fátimě se odehrál sluneční zázrak. Co se teda vlastně stalo a v jaké zemi? Co to bylo?
4: Myslím, že Japonsko a je to nějaký...
5: Fátima je Portugalsko.
4: Aha, tak já vidím to slunce v tom Japonsku, tak se omlouvám.
5: Akorát já jsem neviděl, že sluneční, ale pokud se nepletu, ve Fátimě se zjevila několika místním dětem třem panenka Marie, ne?
3: Je to tak? Není co dodat.
4: Jsi dobrý?
5: Ne, víš, nevíš.
3: No, jo,
5: já jsem to dával někomu.
3: No, už jsme to měli. V roce 1601 během svého pražského pobytu povečeřel Tycho Brahe u Petra Voka v paláci na Hradčanském náměstí. Za necelé dva týdny po této události zemřel. Čím se Tycho Brahe proslavil především? Kdo to byl?
4: To bylo v jednom seriálu. Jak se to říkalo, oni byli v tom potom jedné soutěži.
5: To bylo
4: Tycho de Brahe, to byl plavec. Astronom,
5: no, jakoby, ale
3: ne, plavec.
4: Ne, plavec, ne. Vědec.
3: Jako vlastně mě moc nebaví, že Ráďa všechno ví, ale hodně mi baví tvoje odpovědi.
4: Děkuju.
3: Ano, byl to astronom. Na jeho pozorování vlastně potom navazuje i Johannes Kepler. A co je pojmenováno po astronomovi Tycho Brahem? Buď je to kráter na měsíci, nebo nejvyšší hora Dánska, anebo planeta sluneční soustavy.
4: Jaká planeta ale?
5: Planetka je Brahe, Tycho de Brahe. To vím, pokud se neplotu, tak jo.
3: Jo?
4: Tak já to nechám na tvé rádio.
5: Jo.
4: Já nevím.
3: Mm-hmm. Tak o té planetce nevím, ale o čem vím, tak je to kráter na měsíci.
5: A mimo jiné kráter na měsíci.
3: Neptunu rán, ticho.
5: Ale je to nahoře.
3: Ok, poznejte ženu, která se dnes narodila, už teda není mezi námi, ale jenom podle nápovědy. Byla to první žena v historii, která zastávala funkci britské premiérky.
5: Margaret Thatcher.
3: Je to tak? Jak dlouho byla ve funkci?
5: 11 let a nějaké drobné.
3: Mě to nebaví, už to nebudu dělat. Nádech. Martiny, půjdeme si dát někam kafe, nebo acetofenní mléko, nebo něco.
5: Ještě bych si povídat na kave, ale přesně.

Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas a stále hity, které milujete, a tohle vám musím říct. Včera jsem byl u své kadeřnice, to sympaťačka kolem 40. A já, když zajdu se střihnout vlasy, tak ten den doopravdy nemusím číst noviny, surfovat po internetu, hledat, za kolik je aktuálně litr benzínu, protože za půl hoďky vím úplně všechno. A tak jsem se včera dozvěděl, že se bude oteplovat, jo, v pátek a k víkendu až kolem 20 stupňů, že diváci kritizovali rudé šaty Terezy Kostkové ve Stardance. Pozor, řeč přišla i na film. Snímek F1 s Bradem Pittem bude mít pokračování a opět v tom bude mít prsty Lewis Hamilton. Také vím, že s manželem se chystala o víkendu do Brna na koncert Kabátu, ale ten byl pro nemoc zrušený. A ještě, přátelé, když jsem odcházel, jo, a platil, tak mi doporučila jeden supermarket, kde je v akci kafe za neuvěřitelnou cenu. A tak jsem tedy odcházel nejen s novým účesem, ale i s kompletním zpravodajským servisem. Jo, vyplatí se mít svého kadeřníka. I své rádio. Rádio Čas, jsme s vámi. Z hity, které milujete.
1: Kdo spoří, má za tři? Ne. V Unicredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. Unicredit Bank.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
4: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
5: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.
6: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Když jsem dneska otevíral dveře Rádia Čas, tak předchodem už máme výzdobu halloweenské dýně, ale dýně samozřejmě není to jenom dekorace, ale také super potravina a s Evou Rigler, jste s rozumem, to bude za pár minut, tedy takhle to řeknu, bude dýně na talíři. Taky na to si počkejte, je s vámi Aleš, hezké dopoledne, teď už jdeme na nejnovější zprávy s Marťou Fabíkem a bude 11 hodin.
1: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz
6: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
7: Komfort agentura práce přijímá nové kolegy a kolegyně do Mošnova. Férové podmínky, atraktivní benefity, doprava zdarma, 13. i 14. platy a nejen to.
8: Volejte bezplatně 800 872.

0: Aktuálně si dávejte pozor, v Uherském Hradišti v oblasti Ostrožská Lhota v ulici Podsedka. Stala se tady nehoda cyklisty a na místě zasahují záchranáři. Opatrnost se stále vyplatí i na dálnici D1 v oblasti Jiříkovice směr Brno. A pozornost mějte ve Znojmě, osobní auto se zde střetlo s nákladním. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku roste počet kybernetických útoků na školy. Každá vzdělávací instituce čelí v průměru několika tisícům útoků týdně. Podle odborníků za nárůstem stojí začátek školního roku a také nedostatečné financování počítačových systémů škol.
1: Morava aktuálně.
0: Budoucím kuchařům v Karviné ve výuce pomůžou nové technologie. Moravskoslezský kraj podpořil střední školu techniky a služeb. Podrobnosti dodává mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.
2: Největší a nejdůležitější investicí byla komplexní modernizace školní kuchyně. Moravskoslezský kraj vytvořil prosy prostředí, ve kterém škola zajistí stravu nejen pro své žáky, ale i pro karvinskou průmyslovku a zdravotní školu. Docházet tam budou i středoškoláci ubytovaní v domově mládeže. Nová kuchyně navíc poslouží i pro budoucí kuchaře a číšníky, kteří tu budou mít odbornou výuku.
0: Nové vybavení kuchyně navíc sníží energetickou náročnost gastroprovozu. V Olomouci dostali díry v chodníku neobvyklou podobu. Místo obyčejné opravy je zdobí barevné mozaiky z drobných střepů. Objevují se na nich květiny, srdíčka a postavičky. Z poškozeného chodníku se tak stala malá galerie pod širým nebem.
1: Rádio Čas, sport.
0: A české fotbalistky čeká důležitý zápas o postup na mistrovství světa. V odvetě baráže se utkají se Skotskem, kterému v prvním duelu podlehli. Teď potřebují zabrat a pokusit se výsledek otočit. Dnes bude polojasno až jasno, místy oblačno. Nejvyšší

0: Ano, mám light peach.
1: Light peach, ano, přesně tak, jo. Girl.
0: No tak, tak.
1: No tak, tak. Zase zítra, 6 až 9. Radio Čas. Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas Aleše Šklobál, hezké dopoledne, možná jste také zachytili, ale já, když jsem včera scrolloval na mobilu, tak na mě vyskočila neuvěřitelná informace. Tomu říkám vždycky to wow, to vám spadne ta brada. A byla to dýně, která váží 3 metráky. Bylo to i s fotkou, vyrostla nedaleko Třebíče a před pár dny byla dokonce dýně zapsaná do České knihy rekordů. Já to říkám také proto, že vy jste s rozumem, s Evou Rigler bude právě o dýních řeč. Proč má tedy dýně značku Super potraviny? Tak to víte za chviličku, počkejte si na to, protože teď už ano, méně světla, bude podzim, bude zima a právě dýně v tomhle tom pomáhá. Tak i to se bude hodit a platí. Hity, které milujete, jsme Rádio Čas.
1: Hity, které milujete.

0: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s Rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
1: Dýně je možná až nečekaně skvělou potravinou pro podporu naší imunity. Obsahuje totiž spoustu antioxidantů a vitaminů, které zlepšují obranyschopnost našeho těla. Navíc má taky pozitivní účinky na náš zrak. Díky vysokému obsahu vitaminu A chrání naše oči před šedým zákalem. Přispívá k ochraně povrchu oka, zejména rohovky, a hraje taky nezbytnou roli v procesu vidění a taky v procesu rozlišování barev. Takže jestli chcete vidět svět barevnější, dejte si dýni. No, ale to ještě pořád není všechno, co ta dýně s naším tělem umí. Tak třeba uklidňuje nervový systém, nebo zlepšuje trávení a má i blahodárné účinky na pleť a pokožku. A to potvrzuje i nutriční terapeutka Kateřina Neuwirthová.
2: Dýně má regenerační a omlazující účinky, působí příznivě na funkci trávicí soustavy, slinivky, ledvin i na činnost srdce, detoxikuje organismus, snižuje hladinu krevních tuků, dýně také působí v ledvinách jako slabé diuretikum.
1: A toho můžeme využít zejména v případě, že nás trápí otoky nohou, rukou, nebo celkově máme takový ten nepříjemný pocit, že zadržujeme nadbytečnou vodu v těle. Dýně totiž obsahuje draslík a to je naprosto, ale naprosto zásadní látka pro správné vodohospodářství našeho organismu. No a pokud třeba k dýni přidáme i ta dýňová semínka, tak se můžeme těšit ještě z dalších skvělých benefitů. Semínka jsou totiž unikátním zdrojem zinku. A taky podporují plodnost a libido.
0: Tak teď už to víte.
3: Tvůj gauč to jednu sobotu bez tebe zvládne. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo tě zvednou na nohy. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Gauči to vysvětlíš potom. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Partnerem akce je společnost AXA Assistance v Ostravě. Zaměstnavatel roku 2025 v Moravskoslezském kraji a firma roku 2026. Opravdová kariéra.
4: Akci podpořilo statutární město Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
7: Den archeologie na zámku Bruntál. Už tuto sobotu proběhne od 14 hodin akce pro malé i velké milovníky archeologie a historie. Připraven je bohatý zábavní program a naučné přednášky. To si prostě nesmíte nechat ujít. Více informací na www.mubr.cz.
8: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
9: Skvělé jsou dětské jesle Kristýnka v Chotěbuzi. Děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A kluk je tam šťastný jako v opice.
8: A maminka se mnou.
9: A od února 2027 už je najdete také v Orlové a Karviné. Přihlaste i vaše děti. Více na www.centrumkristýnka.cz. Již 10 let.
10: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas. Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, Čas, kam za sportem.
1: Fandové basketu, chystejte hlasivky. Basketbalový klub Opava vyzve sršně Fotomate Písek a zápas v opavské hale se hraje tuto sobotu 19 hodin. A to každý fanda se počítá, bude určitě platit toto středu v ostravské RT Torax aréně. Hokejový klub RT Torax Poruba hostí Bobry z Valašského Meziříčí. To úvodní buly tady padne v 18 hodin, takže skvělé sportovní zážitky. A tohle musím říct, včera jsem měl chviličku pocit, že Vánoce jsou přátelé za týden. Proč? A co bylo příčinou? Víte za chviličku, rád vám to povím. Tak a jdeme na muziku z Rádia Čas. Jsou to hity, které milujete.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude polojasno až jasno, místy oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 10 až 13 stupni. Na horách můžeme naměřit kolem

0: Rádio Čas a stále hity, které milujete. Včera jsem si prohlížel letáky nákupních center a supermarketů. Jednou týdně dostaneme do schránky a až jsem se zleknul, první, druhý, třetí i ten čtvrtý leták, všude na titulce vánoční zboží. Tak mi nedalo, tak jsem se zeptal přítele Googla, kolik dní zbývá do Vánoc. Takže přátelé, klid, 72 dní, takže to jsou jenom triky prodejců. Ale víte co, vyskočilo zároveň na mě, že zhruba za měsíc začnou vánoční trhy a že ty nej v Evropě jsou klasicky tedy ty vídeňské od 13. listopadu na Radničním náměstí. Pak jsem se dočetl, že mezi ty vánoční trhy v Evropě patří také ty pražské na Staromáku. Já jsem byl, tuším, že dvakrát už jsem byl. Karlův most je proti tomu zelená louka bez lidí. Ale stejně já mám nejradši ty ostravské Vánoce letos v centru Ostravy od 21. listopadu. Tak je to správně, 21. listopad. Ale teď upřímně a určitě nebudu lhát, a za mě klidně Vánoce někde v teploučku u moře. Tohle neskouším doma vyslovit, tohle by mě neprošlo. Tak zpátky za muzikou z Rádia Čas hity, které milujete.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Optika Patria v centru Místku. Výroba brýlí do 24 hodin. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Syslová.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
2: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax. Radio Check.

0: Rádio Čas, také ty, které milujete, ale také když se dívám na hodiny, tak je tady 12. To znamená, že už je nás tady opět víc ve studiu. Ahoj.
1: Krásné poledne, ahoj.
0: Hele, co ty a něco pro štěstí máš?
1: No, vlastně ani ne. Já na Vánoce klasicky nějaká ta šupinka do peněženky, jak se říká, na penížky, ale na štěstí. Nedávno tady v rádiu byla posluchačka, která mi dala vyšívané srdíčko.
0: Wow,
1: taková malá slečna, která tady přišla s rodiči. Tak jsem si ho vzal a poctivě ho vozím v autě. Tak to je takový můj talisman pro štěstí za volantem.
0: No. Hele, to ti musím říct, protože jsem dneska četl, že prostě jeden náš posluchač bere trenky, jo, jako talisman. On v nich udělal maturitu, jo, neuvěříš, jo, no nesmíš se, jo, a teď na každý pohovor a na nějakou tu zkoušku prostě je bere, samozřejmě nikdy to neví, a vždycky má štěstí, jo, vždycky.
1: Tak to slyším poprvé, ale pěkné, jasně, co by ne.
0: Tak jo, takže pokračuj dál, bude poledne, jdeme na aktuální zprávy, teď už s Honzou Gabalčíkem a zůstaňte s námi s časem.
2: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
5: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je Chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
7: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
9: Mojepneu.cz a jedeš dál.
10: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. mojepneu.cz.
11: Aktuálně jsou problémy v Ostravě na Místecké ulici na příjezdu do centra města. Za odbočkou na Hrabůvku bourala dvě osobní auta. Zdržíme se taky v Olomouci v ulici Ladově, tady se srazily dvě dodávky. Bouračka se stala taky v obci Prosinice na Přerovsku, v ulici U nádraží. Nákladák tady nacouval do sloupu elektrického vedení. Nehoda se stala taky v Uherském Hradišti v ulici Svatoplukově. Tady osobní auto srazilo cyklistu, na místě jsou záchranáři. A pozor si musíme dávat i v obci Napaje na Zlínsku, v ulici Komenského, tady bouralo osobní auto.
12: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
11: Dobré úterní poledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Evropské unii začne příští rok platit nové nařízení při placení v hotovosti. V rámci boje proti praní špinavých peněz bude v obchodech možné platit hotově jen do výše 10 000 eur. Podle televize LTV Plus začne změna platit 10. července.
12: Morava aktuál.
11: Ostrava bude mít další vědecký unikát. V krajském městě vznikne nové zařízení pro výzkum a testování vodíkových technologií. Výzkumníci v něm budou technologie nejen vyvíjet, ale taky testovat ve speciálních podmínkách. Ve Velkých Opatovicích na Blanensku bude nové dopravní hřiště. Jihomoravský kraj na jeho podporu dá více než 10 milionů korun. Pokračuje mluvčí hejtmanství Petr Holeček.
13: Úspěšně se nám daří doplňovat chybějící zázemí pro dopravní výchovu na severu kraje. Zásadně tím zlepšíme dostupnost praktické výuky pro místní děti, které už nebudou muset složitě dojíždět až do Blanska. Nové hřiště tak usnadní školám organizaci výuky a dětem poskytne plnohodnotný a bezpečný prostor pro nácvik jízdy na pozemních komunikacích podle pravidel silničního provozu.
12: Rádio Čas, sport.
11: Tenistka Kateřina Siniaková prohrála ve Wuhanu v prvním kole s Ludmilou Samsonovovou. Nezapakuje tak loňskou čtvrtfinálovou účast. Světová deblová jednička podlehla ruské soupeřce po více než dvou hodinách 1-6, 7-5, 2-6. Zítřek by měl být u nás na Moravě a ve Slezsku polojasný až oblačný. Na severní Moravě může být nebe i zatažené a čekají nás občasné přehánky. Nejvyšší teploty se mají ve středu pohybovat v rozmezí od 12 do 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 12. hodině pokračuje úterní, teď už odpoledne, na Rádio Čas s Mirkem Rešlem.
12: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
14: Tak jsem tam šel s holkama vybírat a normálně jsem byl náročný, jako. Tak tamhle ta značka říká, to je málo kvalitní, víš, jako už tak jako, ale mám a dobrý?
15: No jo, dobrý, pohodně, jo. Skvěl.
14: Mám odstín, mám trojku. Peach. Light peach, ano,
15: light tak, peach.
14: Ano, ano, takže...
15: to mi Ráďa psal hrdě na WhatsApp, ano, ano. Mám light peach.
14: Light peach, ano, přesně tak, jo. Girl.
15: No tak, tak.
14: No tak, tak. Zase zítra, 6 až 9.

0: Čas a v tuto chvíli od mikrofonu už zdravím já, Mirek Rešl, se mnou samozřejmě, tak jak to máme ve zvyku, hity, které milujete. A my se za chvilku podíváme do nizozemské ženské věznice, protože tam totiž zkouší nový způsob, jak snížit agresivitu mezi ženami. A já jsem si jistý, že tohle řešení by vás rozhodně nenapadlo. Co tam mají v plánu dělat, tak to si řekneme za chvilku, teď už ale posílám muziku. Jsme Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které miluje.

0: A já tady pro vás mám jednu zprávu z Nizozemska, která ukazuje, že i za mřížemi se některé věci začínají řešit trochu jinak. Tamní vězenská zpráva totiž povolila ženám ve vězení používat sexuální pomůcky. A není to žádná drobnost, co jsem se dočetl, tak se do tohoto ročního experimentu zapojilo skoro 300 vězeňkyň. Možná si teď říkáte, že to je docela odvážný krok, ale Nizozemská zpráva má proto poměrně praktické důvody. Cílem je snížit napětí mezi vězenkyněmi a zároveň zlepšit hygienu. Mimo jiné, odborníci upozorňují, že zdravá sexualita může pomáhat s relaxací, spánkem a zvládáním frustrace. Takže co se u nás řeší hlavně režim, kázeň a pořádek, tak v Nizozemsku přišli na to, že ke klidnějšímu soužití může vést i trošku jináčí cesta. No a jak se říká, nikdy je zkrátka lepší hledat řešení dřív, než začne být za mřížemi pořádně dusno. Tak já jsem osobně zvědav, jak to bude fungovat. Ode mě další muzika a hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
1: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Den archeologie na zámku Bruntál. Už tuto sobotu proběhne od 14 hodin akce pro malé i velké milovníky archeologie a historie. Připraven je bohatý zábavní program a naučné přednášky. To si prostě nesmíte nechat ujít. Více informací na www.mubr.cz.
4: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
5: Hity, které milujete.

0: Společnost vámi v tuto chvíli dělá Rádio Čas a my dneska řešíme talismany štěstí. Ptáme se na Facebooku, na WhatsAppu, jaké talismany máte, pokud nějaké máte, jestli nosíte. A mám tady zprávu, nevím teda od koho, podpis jsem nedohledal, na WhatsApp Rádia Čas přišlo: já nosím peněžence malého čtyřlístka, kterého mi kdysi našla dcera na zahradě, od té doby ho mám pořád u sebe, dokonce i když měním kabelku, tak ho jako první přendávám. Jestli opravdu nosí štěstí, to nevím, ale už bych se bez něj asi cítila nesvá. Děkuji za tuto zprávu, dejte vědět vy ostatní. Co se týče čtyřlístku, tak ten já mám vlastně dokonce taky. Ten nosím vždycky, když jdu létat s letadlem. No, spousta talismanů, které píšete, dejte vědět, těším se na to, můžete posílat hlasovky na WhatsApp. Teď se ale pojďme podívat na počasí, jak dneska bude.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude polojasno až jasno, místy oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 10 až 13 stupni. Na horách můžeme naměřit kolem 6 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: chvíli zůstává Rádio Čas a já tady mám pozvánku na naši obrovskou oslavu, protože i letos budeme slavit narozeniny Rádia Čas. A to ve velkém v Mustang Aréně 21. listopadu. Megakoncert, na které vystoupí třeba skupina Europe, která připravuje evropské turné ke 40. výročí od vydání alba The Final Countdown. Mimo jiné na stejném pódiu taky David Koller, Olympic, Lenny a speciální host Marpo. Lístky jsou aktuálně v prodeji na našem webu cazradio.cz, tak pokud ještě nemáte ty své, tak doporučuju co nejdříve, protože ty nejlepší místa velice rychle mizí. Ode mě další muzika, hity, které milujete a připravujeme nejčerstvější zprávy.
1: Zpíváš doma a sousedi buší do zdi? Přijď tam, kde ti zatleskají. Europe, Olympic, David Koller, Lenny a Marpo. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu. Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Gigamontáže. Váš stabilní partner pro dodávku mostových jeřábů a jeřábových drah s tradicí. Gigamontáže.cz. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
2: Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Čas za minutu, 13. hodina, slovo si teď bere Honza. Máme pro vás informace z dopravy a také zprávy. V těch si povíme, že čím dál více lidí řeší svůj zdravotní, duševní stav s umělou inteligencí. Podrobnosti za chvilku.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: Zdržet se můžeme v Ostravě na Místecké ulici na příjezdu do centra města. Za odbočkou na Hrabůvku bourala dvě osobní auta. Vážná nehoda se stala v Olomouci. Na ulici 17. listopadu osobní auto srazilo chodce, na místě jsou záchranáři. Zdržíme se i v Uherském Hradišti v ulici Svatoplukově. Tady osobní auto srazilo cyklistu, i tato nehoda byla se zraněním. A problémy jsou taky na dálnici D46. Na trase Vyškov-Olomouc za Prostějovem stojí porouchané dodávkové vozidlo.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré úterní odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Čím dál víc lidí řeší svůj duševní stav s umělou inteligencí. Ke konzultaci podle průzkumu poslední měsíc využila třetina dospělých. U mladých to pak dokonce byla více než polovina. Lékaři ale varují, že péči odborníků by AI nahrazovat neměla.
1: Morava aktuálně.
0: Moravskoslezský kraj počítá s velkou modernizací vlaků na Bruntálsku a hledá pro ně nového provozovatele. Hlavní podmínkou je, aby na tratích nově jezdily moderní bateriové vlaky, které budou tiší a šetrnější k přírodě. Pokračuje náměstek hejtmana Radek Podstavka.
2: Moravskoslezský kraj připravuje výběrové řízení na dopravce, který bude od roku 2030 až do roku 2045 jezdit na Bruntálsku. Budou to vlastně vlaky, které budou jezdit do Malé Moravky, do Krnova, do Olomouce, do Vrbna pod Pradědem. A samozřejmě připravujeme tady tento tender ve spolupráci s ministerstvem dopravy. Je to taková novinka v České republice.
0: Na 15-letou smlouvu od roku 2030 kraj vyčlenil 14 miliard korun. Zlínský kraj dá peníze na pohyb, o peníze na podporu sportu v obcích do 3000 obyvatel a na činnost a rozvoj mládežnického sportu budou zájemci opět žádat už na podzim. Příjem žádostí bude probíhat od 9. listopadu do 7. prosince.
1: Rádio Čas, sport.
0: Hokejisty Zlína čeká další domácí zápas. Berani v rámci Maxaligy už zítra přivítají Baník Sokolov. Zítřejší utkání se hraje od 17.30 na zlínském zimním stadionu Luďka Čajky. Zítřek bude polojasný až oblačný, na severní Moravě místy až zatažený, s přeháníkami a teplotami od 12 do 15 stupňů. Tolik zprávy, po 13. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádio Čas s Mirkem Rešlem.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem Alen.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Čím to je, že mesiac so slnkom sa strieda, na zemi blahobyt a bieda.
0: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, 13. říjnový den, dneska slaví svátek Renáta, takže pokud nějakou znáte nebo máte ve svém okolí, nezapomeňte poblahopřát, ode mě je další muzika, hity, které milujete, no a za chviličku vyrazíme do světa sportu.
1: Hity, které milujete, Čas, Rádio Čas, hity, které milujete.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: I dnes tady mám pro vás pozvánky do světa sportu a jako první zvu na hokej. Už zítra se bude hrát v RT Torax aréně v Ostravě Porubě. Sedmé kolo startuje v 18 hodin a oproti Porubě tady nastoupí HC Bobři Valašské Meziříčí. A vyrazit můžete tento týden také třeba na basket do haly Opavy, tady se bude hrát 17. Oproti Opavě tady nastoupí srční fotomejt Písek, startuje se v 19 hodin. Tak pokud vyrazíte, přeji příjemné sportovní zážitky.
2: Léto 2027 je tu dřív, než si myslíte. Využijte First Minute od TUI a objevte největší výběr dovolených za skvělé ceny. All inclusive a hotely přímo u pláže v oblíbených destinacích. Rezervujte si léto 2027 včas s TUI.
3: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky.cz. Lékárny Dr. Max.
4: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
5: Skvělé jsou dětské jesle Kristýnka v Chotěbuzi. Děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A kluk je tam šťastný jako v opice.
4: A maminka se mnou.
5: A od února 2027 už je najdete také v Orlové a Karviné. Přihlaste i vaše děti. Více na www.centrumkristinka.cz. Již 10 let.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 22,90, ale od pátku do neděle již za 20,90. Jemný sedlčanský hermelín originál smetanový a další druhy 100 gramů za 33,90 a s Hruška klubem jen za 31,90. Nadýchané croissanty 7 days různé příchutě 60 gramů již za 13,90 a s Hruška klubem jen za 11,90. Nebo vynikající citrusovou italskou limonádu Targa různé druhy 1,33 litru za 33,90. A za nákup dvou kusů se známkou navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte roztomilé plyšáky jen za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
8: Čas. Radio Čas.

0: dopoledne s rádiem Čas, ale my se přesuneme do dnešního rána, protože tak jako každý všední den i dnes mezi 6 až 9 probíhalo Dobré ráno Moravo a v něm také Víš, nevíš. To je doba, kdy můžete ověřit vaše znalosti, přijít na spousta nových informací a zároveň zjistíte, jak jsou na tom naši ranní moderátoři. Pojďme se podívat na to, jak to dneska vypadalo a schválně, jestli byste věděli, co se stalo v roce 1917 ve Fatimě, tam se totiž odehrál sluneční zázrak a my se ptali, co to bylo a v jaké zemi se to stalo. Tak jak to vypadalo?
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: V roce 1917 ve Fátimě se odehrál sluneční zázrak. Co se teda vlastně stalo a v jaké zemi? Co to bylo?
4: Myslím, že Japonsko a je to nějaký...
5: Fátima je Portugalsko.
4: Aha, tak já vidím to slunce v tom Japonsku, tak se omlouvám.
5: Akorát já jsem neviděl, že sluneční, ale pokud se nepletu, Fátima se zjevila několika místním dětem, třem panenka Marie, ne?
3: Je to tak? Není co dodat.
4: Jsi no. Dobrý?
5: Ne, víš, nevíš.
3: No, jo, už jsme to měli.
5: Já jsem to dával někomu.
3: No, už jsme to měli. V roce 1601 během svého pražského pobytu povečeřel Tycho Brahe u Petra Voka v paláci na Hradčanském náměstí. Za necelé dva týdny po této události zemřel. Čím se Tycho Brahe proslavil především? Kdo to byl?
4: To bylo v jednom seriálu. Jak se to říkalo, oni byli potom v jedné soutěži.
5: To bylo
4: Tycho de Brahe, to byl plavec.
5: Byl astronom, no, jakoby, ale
3: plavec.
4: Ne, plavec, ne. Vědec.
3: Jako vlastně mě moc nebaví, že Ráďa všechno ví, ale hodně mi baví tvoje odpovědi.
4: Děkuju.
3: Ano, byl to astronom. Ano. Na jeho pozorování vlastně potom navazuje i Johannes Kepler. A co je pojmenováno po astronomovi Tycho Brahem? Buď je to kráter na měsíci, nebo nejvyšší hora Dánska, anebo planeta sluneční soustavy.
4: Jaká planeta ale?
5: Planetka je Brahe, Tycho de Brahe. To vím, pokud se neplotu, tak jo.
3: Jo?
4: Tak já to nechám na tvé rádio.
5: Jo.
4: Jo? Já nevím.
3: Mm-hmm. Tak o té planetce nevím, ale o čem vím, tak je to kráter na měsíci.
5: A mimo jiné kráter na měsíci.
3: Neptunu rána, Tycho.
5: Ale je to nahoře.
3: Ok, poznejte ženu, která se dnes narodila, už teda není mezi námi, ale jenom podle nápovědy. Byla to první žena v historii, která zastávala funkci britské premiérky.
5: Margaret Thatcher.
3: Je to tak? Jak dlouho byla ve funkci?
5: 11 let a nějaké drobné.
3: Mě to nebaví, už to nebudu dělat. Nádech. Martiny, půjdeme si dát někam kafe, nebo acetofenní mléko, nebo něco.
5: Jdeme si povídat na kafe, ano, přesně.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
6: Středa by měla být polojasná až oblačná. Na severní Moravě může být nebe i zatažené a čekají nás občasné přehánky. Nejvyšší teploty se mají zítra pohybovat v rozmezí od 12 do 15 stupňů Celsia.
7: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas a my dneska řešíme talismany, věci, které nám nosí štěstí a ptáme se, jestli máte nějaké vy. Většinou se tady objevuje čtyřlístek, ten bych řekl, že je asi úplně nejčastější, ale mám tady taky zprávu od Petra, ten mi napsal na WhatsApp. Ahoj, já nosím v autě starou minci po dědovi, dal mi, když jsem dělal řidičák a od té doby mám pořád přihrádce. Nevím, jestli mi nosí štěstí, ale zatím jsem bez nehody, tak ji tam radši nechávám. A to je taky krásný příběh. Tak dejte vědět vy ostatní, Facebook, WhatsApp, Rádia Čas 77 66 12 800. No a ode mě další muzika.
1: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
2: Hledáš cenově dostupné autodoplňky? Najdeš je na Allegro. V kategorii Automoto si vybereš ze široké nabídky součástek, filtrů či olejů. Podzim tě tak nezaskočí ani za volantem. Když příslušenství do auta, tak Allegro.
3: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Stačí jediné, potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
4: Hity, které milujete.

0: Za 3 minuty 14. hodina. Slovo si teď opět bere Honza Gavelčík. Máme pro vás informace z dopravy a zprávy, ve kterých si řekneme, že domácnosti v Česku čím dál více šetří.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
5: Majerpneu.cz a jedeš dál.
6: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Majerpneu.cz.
7: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
8: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
9: Přijďte si pro svůj nový vůz Peugeot k autorizovanému prodejci vozů značky Peugeot Auto Hruška v Ostravě a Opavě.
10: Aktuálně jsou problémy v Ostravě na Rudné ulici na cestě z Havířova do Poruby za napojením od Frýdecké ulice. Tady bourala dvě nákladní auta, počítejte s velkým zdržením. Stále se zdržíme v Ostravě taky na Místecké ulici za odbočkou na Hrabůvku. Tady taky bourali dva nákladňáky. Nehoda se teď řeší i v Prostějově v ulici Žeranovské, kde se srazila dvě osobní auta. Zdržíme se i v Brně v ulici Úvoz, i tady bourali dva osobáky a s komplikacemi musíme počítat i na dálnici D46 na trase Vyškov-Olomouc za Prostějovem stojí odstavená dodávka.
11: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: Dobré úterní odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Domácnosti v Česku čím dál víc šetří, a to dokonce dvakrát víc než před pandemií covidu. Rekordně spoří a odkládají pětinu příjmů. Ekonomickému růstu tím ale škodí. Většinu úspor navíc drží bohatá menšina, zatímco mnoho rodin nemá z čeho šetřit.
11: Morava aktuální.
10: Porodnice ve Vítkovicích chystá na čtvrtek den otevřených dveří. Budoucí rodiče i další zájemci jsou na prohlídku zváni od 10 do 16 hodin. Prohlédnou si zrekonstruovaný porodní sál, oddělení 6 nedělí i rodinný porodní apartmán. K Vítkovicích na Zlínsku se otevřela nová stezka pro pěší i cyklisty. Podrobnosti má mluvčí města Lenka Vaculová.
12: Důležité propojení vede z Vítkovic pod most k dálnice D55 a napojuje se na síť polních cest směrem k Malenovicím, Oldřichovicím a Pohořelicím. Stavba za 6,75 milionů korun je první etapou dlouhodobě připravovaného záměru bezpečně propojit Vítkovice se zlínskou místní částí Malenovice.
10: Město do budoucna počítá s možností další etapy od dálničního mostu.
11: Rádio Čas, sport.
10: 20-letá tenistka Nikola Bartuňková postoupila do druhého kola turnaje ve Wuhanu. Po životním semifinále na předchozí akci WTA 1000 v Pekingu zdolala v duelu mladých nadějí 18-letou Rakušanku Lili Tagerovou 7-6, 2-6, 6-1. Zítřek bude polojasný až oblačný, na severní Moravě a ve Slezsku místy až zatažený s přeháníkami, no a nejvyšší teploty se mají ve středu pohybovat od 12 do 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 14. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádio Čas s Mirkem Brešlem.
11: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
13: Tak jsem tam šel s holkama vybírat a normálně jsem byl náročný, jako. Tak tamhle ta značka říká, to je málo kvalitní, víš, jako už tak jako, ale mám a dobrý?
14: No jo, dobrý, pohodě, jo. Skvěl.
13: Mám odstín, mám trojku. Peach. Light peach, ano.
14: Light tak, peach.
13: Ano, ano, takže...
14: To mi Ráďa psal hrdě na WhatsApp.
13: Ano, ano.
14: Mám light peach.
13: Light peach, ano, přesně tak, jo. Girl.
14: No tak, tak.
13: No tak, tak. Zase zítra, 6 až 9.

Za chviličku nabídnu tipy, kam můžete vyrazit, a mám tam také jednu speciální pozvánku, a to na DJ, kterého snad ani nemusím představovat. Somebody dance with me, everybody, anebo třeba Chihuahua. Všechny tyhle hity můžete uslyšet už naživo, protože DJ Bobo dorazí do Česka. Kdy a kde bude, tak to prozradím za chvilku. Teď už ale další hity, které milujete. Radio Čas. Radio Čas. Hity, které milujete. I feel the satisfaction in your eyes. Bum, bum, bum.

0: I dnes tady mám pro vás plány, kam můžete o víkendu vyrazit, a jako první zvu do ostravského domu Akord, protože tady můžete ochutnat chuť Japonska. Budou tady probíhat japonské dny v pátek a v sobotu a budou to dva dny plné japonské kultury, tradic i moderní popkultury. Čeká tady na vás pestrý program jako bojová umění, cosplay, workshopy, čajový obřad, kaligrafie, japonská gastronomie a mnoho dalšího. No a zvu také do Mustang Areny tuto sobotu. Tam vystoupí známý DJ, kterého znáte třeba z hitu Chihuahua, DJ Bobo. Tak ať vyrazíte kamkoliv, hlavně se příjemně bavte. Ode mě také pozvánka do éteru Rádia Čas za hity, které milujete.
1: Tvůj gauč to jednu sobotu bez tebe zvládne. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo tě zvednou na nohy. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Gauči to vysvětlíš potom. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Partnerem akce je společnost AXA Assistance v Ostravě. Zaměstnavatel roku 2025 v Moravskoslezském kraji a firma roku 2026. Opravdová kariéra.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
1: Den archeologie na zámku Bruntál. Už tuto sobotu proběhne od 14 hodin akce pro malé i velké milovníky archeologie a historie. Připraven je bohatý zábavní program a naučné přednášky. To si prostě nesmíte nechat ujít. Více informací na www.mubr.cz. Co se stalo s českým uměním po roce 1989? Objevte jeho proměny v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Čekají na vás komentované prohlídky i tvůrčí dílny. A navíc, každý pátek jsou v Ostravském domě umění výstavy zdarma. Více na gvuo.cz.
4: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým hostem je Michal Dok. Kadeřník, cestovatel a netradiční táta dvojčat. Máš partnera, manžela?
5: Partnera.
4: Partnera. A vy spolu máte dvojčata.
5: Ano. Pro všechny to byl fakt jako brutální šok, že jsme v Česku a že jsme tátové a někteří nám nevěřili, takže nám hned volali. Dokonce náš dobrý kamarád, ten z toho byl tak v šoku, že ty vole, to byl blbej sen, kluci mají dvojčata. Vzal mobil a volá si jeho přítelkyni, že a říká, ty vole, přišla ti ta SMS-ka taky, a úplně tomu nevěřil, že prostě fakt je to reálný, takže vzal ten mobil a začal nám volat přes FaceTime a i mu ukápla slza.
6: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.
3: Hity, které milujete.

0: A já tady mám pro vás, přátelé, ještě jednu pozvánku, a to na náš podvečerní pořad Energie, který startuje každé úterý po 18. hodině v éteru Rádia Čas. Vždy se speciálním a výjimečným hostem, tím dnešním, bude Martina Mašková, a bavit se budeme třeba o tom, proč máme v hlavě neustále seznam povinnosti, úkolů a nedokážeme vypnout, nebo jaké jsou známky toho, že už jsme vyčerpaní a jedeme na rezervu. Také budeme řešit neustále scrollování na telefonu a mnoho dalšího, takže doporučuji poslouchat už dnes po 18. hodině v éteru Rádia Čas. Teď počasí, jak bude zítra?
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Středa by měla být polojasná až oblačná, na severní Moravě může být nebe i zatažené a čekají nás občasné přehánky. Nejvyšší teploty se mají zítra pohybovat v rozmezí od 12 do 15 stupňů Celsia.
3: Ty, které milujete. Čas. Radio Chess.

Také při úterku posloucháte Rádio Čas a my se dneska ptáme na vaše talismany nebo něco, co máte pro štěstí. A já si tady pročítám WhatsApp Rádia Čas a přišla mi tady zpráva od Kristýny, která napsala: Ahoj, já mám pro štěstí malého plyšového medvídka, kterého jsem dostala od maminky před mnoha lety. Tehdy jsem si ho dala do kabelky a od té doby ho vozím všude s sebou, hlavně když mě čeká něco důležitého. Jemu už skoro 20 let, je trochu ošoupaný, ale pro mě má pořád velkou hodnotu. Kristýno, moc krát děkuji za zprávu, já se pod to naprosto podepíšu, protože já jsem v dětství dostal takového velkého plyšáka, já mu říkám, že to je krkouš, mám ho na spání, na spaní a spávám s ním už taky přes 20 let, řekl bych mu, že mu bude no už takových dobrých 22 alespoň. Dejte vědět vy ostatní, Facebook, WhatsApp, Rádia Čas 77 66 12 800, já posílám další muziku a připravujeme pro vás zprávy.

0: Optika Patria v centru Mistku. Měření zraku a široký výběr brýlí. Optika Patria CZ. Rozumná cena a kvalitní značky. Ráda se tam vracím. Dana Syslová.
1: Komfort agentura práce přijímá nové kolegy a kolegyně do Mošnova. Férové podmínky, atraktivní benefity, doprava zdarma, 13. i 14. platy a nejen to.
2: Volejte bezplatně 800 800 872.
1: Co kdyby léto nikdy neskončilo? Co když existuje místo, kde slunce hřeje celý rok? A co kdybychom vás tam mohli vzít? Navštivte s námi nový domov Florida, kde tisíce Britů začali svůj nový život v ráji. Startujeme 1. listopadu na obrazovkách televize Relax. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: 15. hodinou posloucháte Rádio Čas, po 15. už se na vás těší Kika Střelcová, ale ještě předtím předám slovo Honzovi. Čekají nás informace z dopravy a také zprávy, ve kterých si řekneme, že v Evropské unii začne příští rok platit nové nařízení při placení v hotovosti. Podrobnosti za chvilku.
1: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
6: Emoce na e-shopu nenajdeš.
7: Ale v Avionu Ostrava je najdeš na každém kroku.
6: Zjisti, co ti sluší, nakupuj a sdílej zážitky.
7: A soutěž o šatní skříň Pax.
6: Dárkové karty Avion.
7: A další ceny. To vše jen do 25. října. Avion Ostrava.

0: Stále jsou problémy v Ostravě na Rudné ulici v úseku Havířov-Vítkovice. U napojení od Frýdecké ulice bourali dva nákladňáky. Velké komplikace jsou právě teď v centru Karviné na třídě 17. listopadu ve směru na Český Těšín. V úseku mezi křižovatkami s ulicemi Rudé armády a Borovského hořel autobus a na místě jsou kromě policistů taky hasiči. Úsek je dočasně neprůjezdný. Dvě auta se srazila v Prostějově v ulici Dolní. S komplikacemi musíme počítat i v Brně v ulici Úvoz. I tady se srazila dvě osobní auta a stále jsou problémy taky na dálnici D46. Na trase Vyškov-Olomouc za Prostějovem stojí porouchaná dodávka.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré úterní odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Evropské unii začne příští rok platit nové nařízení při placení v hotovosti. V rámci boje proti praní špinavých peněz bude v obchodech možné platit hotově jen do výše 10 000 eur. Podle televize LTV Plus začne změna platit 10. července.
1: Morava aktuálně.
0: Budoucím kuchařům v Karviné ve výuce pomůžou nové technologie. Moravskoslezský kraj podpořil střední školu techniky a služeb. Nové vybavení kuchyně navíc sníží energetickou náročnost gastroprovozu. Přerov výrazně rozšiřuje pomoc pro seniory a nemocné lidi. Místní terénní pečovatelská služba začala dojíždět za klienty do dalších 28 obcí v okolí. A jak nám řekla mluvčí radnice Linka Chalupová, to není všechno.
2: Další novinkou bude spuštění nové sociální služby. Od 1. října začne fungovat terénní odlehčovací služba, která je určena především lidem pečujícím o své blízké. Na rozdíl od pečovatelské služby, která se zaměřuje na potřeby samotného klienta, je cílem odlehčovat služby poskytnou podporu pečujícím osobám.
1: Rádio Čas, sport.
0: Hokejisty Jihlavy čeká další domácí zápas. V rámci Maxaligy Dukla už zítra přivítá Přerovské Zubry. Zítřejší utkání se hraje od 17.30 v Horácké aréně Jihlava. Zítřek bude u nás na Moravě a ve Slezsku polojasný až oblačný, na severní Moravě až zatažený a občas se vyskytnou i přehánky. Nejvyšší teploty se mají zítra pohybovat v rozmezí od 12 do 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 15. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas. Teď už s Kiki Střelcovou.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Tak jsem tam šel s holkama vybírat a normálně jsem byl náročný, jako. Tak tamhle ta značka říká, to je málo kvalitní, víš, jako už tak jako, ale mám a dobrý?
4: No, jo, dobrý, pohodě, jo. Skvěl.
3: Mám odstín, mám trojku. Peach. Light peach, ano,
4: light
3: tak,
4: peach.
3: Ano, ano, takže...
4: To mi Ráďa psal hrdě na WhatsApp, ano, ano. Mám light peach.
3: Light peach, ano, přesně tak, jo. Girl.
4: No tak, tak.
3: No tak, tak. Zase zítra, 6 až 9.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: To počasí přece jenom vzhledem k datu v kalendáři bude akorát zhoršovat a pak jste každý den mile překvapení. No a já mám velkou radost, že i při úterku s datem 13. října vám můžu zase popřát krásné odpoledne, plné sluníčka, doprovázené příjemnýma teplotama, aktuálně okolo 12 až 15 stupňů. Ze studia Rádia Čas už v těchto chvílích zdraví Kiki Střelcová, no a my jdeme, přátelé, užívat společně úterních chvil u hitů, které milujete.
1: Hity, které milujete.

0: pokročilé datum v kalendáři, tedy 13. října, si pořád užíváme krásného podzimu, který doprovází velice slibné teploty. No ba co víc, přátelé, nejspíš vás natchnu, když řeknu, že start tohoto týdne byl nejchladnější a čekají nás teploty mnohem vyšší. No to už asi čekal málo kdo z nás, i když jsou samozřejmě noci chladné a ráno nebo naopak večer jako člověk na sebe musí přece jenom přihodit už nějaké ty teplejší zvršky, tak přes den je báječně a bude to ke konci pracovního týdne ještě lepší, si představte. Ve čtvrtek a v pátek nás čekají další krásné prosluněné dny s teplotama až okolo 18 stupňů. Ale prosím vás, už jako to nepřehánějte, jo, s tím oblékáním, tenké letní modely už nechejte ve skříni, oblečte se nějak adekvátně k ročnímu období, protože je to už přece jenom zrádné a teď těch nastuzení je, tak ať pak zbytečně nejste nemocní. Manko, já teď mluvím jak nějaká mamča. No tak tolik tedy k radám mamky Kiki a my pokračujeme v playlistu Rádia Čas. Pohodový poslech.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je Chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 22,90, ale od pátku do neděle již za 20,90. Jemný sedlčanský hermelín originál smetanový a další druhy 100 gramů za 33,90 a s Hruška klubem jen za 31,90. Nadýchané croissanty 7 days různé příchutě 60 gramů již za 13,90 a s Hruška klubem jen za 11,90. Nebo vynikající citrusovou italskou limonádu Targa různé druhy 1,33 litru za 33,90. A za nákup dvou kusů se známkou navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte roztomilé plyšáky jen za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
8: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.
9: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Jak jsem tady na Rádiu Čas před chvílí mluvila o těch studených ránech a večerech, no tak teď tady mám jeden rekord pocházející právě z dnešního 13. říjnového rána. Šumavská Kvilda, ta je tradičně jedním z těch nejchladnějších míst u nás v Česku a nesklamala, přátelé, ani tentokrát. Na Kvildě Perla bylo po ránu dneska naměřeno neuvěřitelných minus 10 stupňů Celsia. Tak doufejme, že aspoň přes den tam mají přinejmenším tak skvěle jako my tady v nížinách. No a jak bude vypadat zítřejší den, tak to už se dozvíme právě teď.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Středa by měla být polojasná až oblačná, na severní Moravě může být nebe i zatažené a čekají nás občasné přehánky. Nejvyšší teploty se mají zítra pohybovat v rozmezí od 12 do 15 stupňů Celsia.

Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Troufnu si říct, že mezi vámi, našimi posluchači Rádia Čas, snad není nikdo, koho by nebavilo ranní víš, nevíš. Humorný návrat do minulosti v rámci kvízu, se kterým se statečně pere vždycky náš ranní tým, no a navíc k tomu stáhnou ještě někoho dalšího. No a jak to dopadlo dneska ráno? Pojďte se na to podívat společně se mnou.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: V roce 1917 ve Fátimě se odehrál sluneční zázrak. Co se teda vlastně stalo a v jaké zemi? Co to bylo?
3: Myslím, že Japonsko a je to nějaký...
4: Fátima je Portugalsko.
3: Aha, tak já vidím to slunce v tom Japonsku, tak se omlouvám.
4: Akorát já jsem nevěděl, že sluneční, ale pokud se nepletu, ve Fátimě se zjevila několika místním dětem třem panenka Marie, ne?
2: Je to tak? Není co dodat.
3: Jsi no. Dobrý?
4: Ne, víš, nevíš.
2: No, jo,
4: já
2: už
4: jsem
2: to měli.
4: Já jsem to dával někomu.
2: No, už jsme to měli. V roce 1601 během svého pražského pobytu povečeřel Tycho Brahe u Petra Voka v paláci na Hradčanském náměstí. Za necelé dva týdny po této události zemřel. Čím se Tycho Brahe proslavil především? Kdo to byl?
3: To bylo v jednom seriálu. Jak se to říkalo, oni byli v tom jedné soutěži.
4: To bylo
3: Tycho de Brahe, to byl
4: plavec, no, jakoby, ale
2: ne, plavec.
3: Ne, plavec, ne. Vědec.
2: Jako vlastně mě moc nebaví, že Ráďa všechno ví, ale hodně mi baví tvoje odpovědi.
3: Děkuju.
2: Ano, byl to astronom. Na jeho pozorování vlastně potom navazuje i Johannes Kepler. A co je pojmenováno po astronomovi Tycho Brahem? Buď je to kráter na měsíci, nebo nejvyšší hora Dánska, anebo planeta sluneční soustavy.
3: Jaká planeta ale?
4: Planetka je Brahe, Tycho de Brahe. To vím, pokud se neplotu, tak jo.
2: Jo?
3: Tak já to nechám na tvé rádio.
4: Jo.
3: Jo? Já nevím.
2: Mm-hmm. Tak o té planetce nevím, ale o čem vím, tak je to kráter na měsíci.
4: A mimo jiné kráter na měsíci.
2: Neptunu rána, Tycho.
4: Ale je to nahoře.
2: Ok, poznejte ženu, která se dnes narodila, už teda není mezi námi, ale jenom podle nápovědy. Byla to první žena v historii, která zastávala funkci britské premiérky.
4: Margaret Thatcher.
2: Je to tak? Jak dlouho byla ve funkci?
4: 11 let a nějaké drobné.
2: Mě to nebaví, já už to nebudu dělat. Nádech. Martin, nepůjdeme si dát někam kafe nebo acetofenní mléko, nebo něco. Jdeme
4: na kávě, pojďte si povídat na kávě. Rádio
1: Čas. Zpíváš doma a sousedi buší do zdi? Přijď tam, kde ti zatleskají. Europe, Olympic, David Koller, Lenny a Marpo. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu. Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Partnerem akce je rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví.hh.cz. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
5: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
1: Hledáš autodíly? S Allegro je to brnkačka. Stačí zadat VIN kód a náš vyhledávač ti ukáže součástky, pneumatiky i disky přesně pro tvoje auto. Porovnej nabídky a vyber si tu nejvýhodnější. Když autodíly, tak Allegro.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
7: Nejlevnější pneu.cz.
8: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
10: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. ekondomy.cz.
1: Hledá
11: hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
5: Hity, které milujete.

0: pohodově se songem z Hříšného tance doplouváme do závěru 15. hodiny odpolední. Za nějaké 4 minutky odbije už 16. ale nebojte, to vlastně pro vás posluchače Rádia Čas vůbec nic neznamená, protože hromada hitů, které milujete, tady budou pro vás nachystané i v příštích 60 minutách. Taky se třeba podíváme na loterie, která vlastně, nebo na loterii, která s dnešním datem taky úzce souvisí. No a připomeneme si jednu změnu, která nás čeká na konci tohoto měsíce. Tak zůstaňte s námi, teď už si studiový mikrofon přebírá Honza Gavelčík, má pro nás čerstvé zprávy, no a moje maličkost Kiki Strelcová vám přeje pohodové úterní odpoledne.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. UniCredit Bank.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
3: Majepneu.cz. A jedeš dál.
4: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Majepneu.cz.
5: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.

0: Aktuálně se zdržíme v Dolním Benešově na Opavsku na křižovatce ulic Cypriána, Lelka a Hájecká. Bourala tady dvě osobní auta. Velké problémy jsou stále v centru Karviné na třídě 17. listopadu ve směru na Český Těšín. V úseku mezi křižovatkami s ulicemi Rudé armády a Borovského hořel autobus. Na místě jsou stále hasiči a policisté. A nehoda dvou aut nás potrápí taky v Brně v ulici Úvoz.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré úterní odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Čím dál víc lidí řeší svůj duševní stav s umělou inteligencí. Ke konzultaci podle průzkumu poslední měsíc využila třetina dospělých. U mladých to pak dokonce byla víc než polovina. Lékaři ale varují, že péči odborníků by AI nahrazovat neměla.
1: Morava aktuál.
0: Obec Krmelín na Frýdecko-Místecku nabízí netradiční službu. Lidé tu můžou využít kvítkomat. Kromě míchaných kytic tu zákazníci najdou taky sezónní dekorace na dušičky nebo svazky jednotlivých druhů květin. Ve Velkých Opatovicích na Blarensku bude nové dopravní hřiště. Jihomoravský kraj na jeho podporu dá více než 10 milionů korun. Pokračuje mluvčí hejtmanství Petr Holeček.
2: Úspěšně se nám daří doplňovat chybějící zázemí pro dopravní výchovu na severu kraje. Zásadně tím zlepšíme dostupnost praktické výuky pro místní děti, které už nebudou muset složitě dojíždět až do Blanska. Nové hřiště tak usnadní školám organizaci výuky a dětem poskytne plnohodnotný a bezpečný prostor pro nácvik jízdy na pozemních komunikacích podle pravidel silničního provozu.
1: Rádio Čas, sport.
0: České fotbalistky čeká důležitý zápas o postup na mistrovství světa. V odvetě baráže se utkají se Skotskem, kterému v prvním duelu podlehli. Teď potřebují zabrat a pokusit se výsledek otočit. Dnešní utkání se hraje od 20:15. Zítřek bude u nás na Moravě a ve Slezsku polojasný až oblačný. Na severní Moravě se obloha místy může i zatáhnout a čekají nás občasné přehánky. Nejvyšší teploty se mají zítra pohybovat od 12 do 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 16. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádio Čas s Kiki Střelcovou.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Tak jsem tam šel s holkama vybírat a normálně jsem byl náročný, jako. Tak tamhle ta značka říká, to je málo kvalitní, víš, jako už tak jako, ale mám a dobrý?
4: No jo, dobrý, pohodě, jo. Skvěle.
3: Mám odstín, mám trojku. Peach. Light peach, ano,
4: light tak, peach.
3: Ano, ano, takže...
4: To mi Ráďa psal hrdě na WhatsApp, ano, ano. Mám light peach.
3: Light peach, ano, přesně tak, jo. Girl.
4: No tak, tak.
3: No tak, tak. Zase zítra, 6 až 9.

0: Díky našeho Víš, nevíš na rádiu Čas už nejspíš víte o tom, že dneska je to neuvěřitelných 425 let, co povečeřel v pražském paláci na Hradčanském náměstí Tycho Brahe. Tedy dánský astrolog, astronom a taky alchymista, kterého si dodnes minimálně dvakrát ročně připomínáme v pohádkové veselohře Císařův pekař, pekařův císař. No ale věděli jste, že před 272 lety roku 1754 úplně poprvé proběhl v Praze první tah nově založené státní loterie. No, těch už v dnešní době máme aktuálně nějakých 5 celkem a mě tak zajímalo, kolik tak jako zhruba v Česku průměrně prosázíme. Řeknu vám, mám tady teďka statistiku z posledního půl roku, jo? A můžu říct aktuálně jediné, takovou sumu ani běžně nemáme na účtech. Tak si na to počkejte, za chvíli si řekneme víc.
1: Hity, které milujete.

0: Rádiem Čas, no a my si připomínáme dneska výročí od úplně první loterie na našem území. No a ta bezesporu patří mezi hazardní hry. No a v České republice, jak už bylo zmíněno, jich máme celkem aktuálně 5 druhů. A co se týče té nejpopulárnější zvané sportka, tak vždy se typuje 6 čísel z 49. No a teď se podržte. V letošním roce, v prvním pololetí, jsme vsadili přes 570 miliardy korun. No, když bychom to jako rozpočítali na hlavu každého z nás, tak by to vyšlo na více než 100 tisíc, přátelé. Čísla oproti uplynulým letům vzrůstají a stejně tak je to i v živých hrách, jako jsou karty nebo třeba ruleta, kde ten objem sázek vzrostl v prvním pololetí letoška nejrychleji a zvýšil se o neuvěřitelných 48%. No, tak ještě, že do těchto statistik nejsou zahrnuté hry Rádia Čas, kde se nikdy naštěstí nemusíte bát, že byste něco ztratili, naopak vy vždycky můžete jenom získat. Tak tolik tedy k zajímavostem, jak to vypadá s loteriemi v České republice a už za chvíli další muzika. Mějte pohodový poslech.
1: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
4: Den archeologie na zámku Bruntál. Už tuto sobotu proběhne od 14 hodin akce pro malé i velké milovníky archeologie a historie. Připraven je bohatý zábavní program a naučné přednášky. To si prostě nesmíte nechat ujít. Více informací na www.mubr.cz.
5: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
6: Skvělé jsou dětské jesle Kristýnka v Chotěbuzi. Děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A kluk je tam šťastný jako v opice.
5: A maminka se mnou.
6: A od února 2027 už je najdete také v Orlové a Karviné. Přihlaste i vaše děti. Více na www.centrumkristinka.cz. Již 10 let.
7: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: 13. říjnový den máme v plném proudu a já jako jsem se teda teďka zamyslela vlastně nad tím, kde těch 13 dní z tohoto měsíce uteklo. Září jsem tak nějak jakoby prožívala asi víc, ale co přišel říjen, tak vůbec vlastně netuším, že je. Je to opravdu neskutečné, jak ten čas letí, za chvilku tady máme polovinu měsíce. A jinak vy, časáci, nezapomeňte na změnu času, která nás čeká na konci měsíce. Poslední říjnový víkend ze soboty 24. na neděli 25., kdy se ručičky hodinek vrátí ze 3. hodiny na 2. hodinu raní. Přičemž letos půjde o nejčasnější změnu času v uplynulých letech, protože v minulosti ten návrat k zimnímu času proběhl třeba 26., 28., či dokonce 30. října, no ale letos to bude celých 6 dnů před koncem měsíce. Tak na to hlavně nezapomeňte. Co se týče chytrých technologií, tak ty si ten čas přehodí sami, takže se snad nemůže nikomu stát, že by přišel někde ve špatný čas. No, my máme krátce před 4:30 odpolední a to je nejvyšší čas se zase podívat na to, jak budeme mít venku zítra.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Středa by měla být polojasná až oblačná. Na severní Moravě může být nebe i zatažené a čekají nás občasné přehánky. Nejvyšší teploty se mají zítra pohybovat v rozmezí od 12 do 15 stupňů Celsia.
1: Rádio Čas. Které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas, Čas, kam za sportem.
1: Dámy a pánové, už za 3 dny, v pátek 16. vypukne šampionát nejlepšího evropského korfbalu. No a potrvá až do soboty 24. Tentokrát tahle sportovní událost roku zavítá v České republice celkem do 4 měst. A to do Prostějova, Otrokovic, Zlína a teďka, dívejte se, mi vypadlo to městečko poslední. No, ne, tak kecala jsem, mám to správně, do 3 měst. Tak, jenom jsem si spletla počet. Takže Otrokovice, Zlín a Prostějov. No a pokud byste se chtěli téhleté speciální události zúčastnit, tak není nic snažšího, než se podívat na stránky korfbal2026.cz, na konkrétní program a taky rozpisy zápasů a zúčastnit se jich.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
5: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
0: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
6: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Já doufám, že nám se tady nikdo prat nebude, ať už ve studiu Rádia Čas a nebo při poslechu tam, kde nás ladíte, ať už je to kdekoliv, přátelé, tak do těch míst přeje moje maličkost Kiki Střelcová pohodový úterní poslech. No, nás toho i v poslední 60-minutovce čeká hodně. Dám vám jednu pozvánku na skvělou akci, která se chystá ještě před letošním megakoncertem, a taky se podíváme za zvířátky. Takové informace vždycky vykouzlí úsměv na tváři snad úplně každému. Teď už se ale chystá Honza Gavelčík, má pro nás pohled na cesty a taky čerstvé zprávy, tak zase zjistíme, kde se co děje nového, no a vy zůstaňte s námi i nadále a já vám přeju nejen pohodové odpoledne, ale taky příjemný poslech Rádia Čas.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
3: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
5: Emoce na e-shopu nenajdeš.
6: Ale v Avionu Ostrava je najdeš na každém kroku.
5: Zjisti, co ti sluší, nakupuj a sdílej zážitky.
6: A soutěž o šatní skříň Pax.
5: Dárkové karty Avion.
6: A další ceny. To vše jen do 25. října. Avion Ostrava. Místo plné zážitků, které tě vtáhnou.

0: Vážná nehoda se stala ve Frýdku Místku v ulici Brůzovské, bourala hned 3 osobní auta. Nehoda je se zraněním a na místě jsou záchranáři. Záchranáři zasahují teď taky v Uherském Hradišti v ulici Nad Špitálkami. Tady osobní auto srazilo chodce. Bouračka dvou aut nás potrápí v Šumperku v ulici Langrově. Vážná nehoda se řeší taky v Olomouci na Masarykově třídě, kde bourala 2 osobní auta. I tato nehoda je se zraněním. Stále jsou problémy v Karviné na třídě 17. listopadu ve směru na Český Těšín. Tady dneska hořel autobus a na místě jsou stále policisté. Je to v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Rudé armády a Borovského. Nehoda dvou aut nás potrápí taky v Brně v ulici Úvoz. A s komplikacemi musíme počítat taky na Uhersko-Hradišťsku u obce Veletiny. Na hlavním tahu se srazila 3 osobní auta.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré úterní odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Ovocnáři sčítají škody. Letošní sklizeň bude v Česku podle nejnovějších odhadů druhá nejnižší v novodobé historii. Úrodu poškodili mrazy, krupobytí a sucho. Někteří pěstitelé ovoce dokonce kupují jinde, aby měli co nabídnout zákazníkům.
1: Morava aktuálně.
0: Moravskoslezský kraj počítá s velkou modernizací vlaků na Bruntálsku a hledá pro ně nového provozovatele. Hlavní podmínkou je, aby na tratích nově jezdily moderní bateriové vlaky, které budou tiší a šetrnější k přírodě. Pokračuje náměstek hejtmana Radek Podstavka.
2: Moravskoslezský kraj připravuje výběrové řízení na dopravce, který bude od roku 2030 až do roku 2045 jezdit na Bruntálsku. Budou to vlastně vlaky, které budou jezdit do Malé Moravy, do Krnova, do Olomouce, do Vrbna pod Praděrem. A samozřejmě připravujeme tady tento tender ve spolupráci s ministerstvem dopravy. Je to taková novinka v České republice.
0: Na 15-letou smlouvu od roku 2030 kraj vyčlenil 14 miliard korun. Zlínský kraj dá peníze na pohyb. O dotace na podporu sportu v obcích do 3000 obyvatel a na činnost a rozvoj mládežnického sportu budou zájemci opět žádat už na podzim. Příjem žádostí bude probíhat od 9. listopadu do 7. prosince.
1: Rádio Čas, sport.
0: Tenistka Kateřina Siniaková prohrála ve Wuhanu v prvním kole s Ludmilou Samsonovovou. Nezopakuje tak loňskou čtvrtfinálovou účast. Světová deblová jednička podlehla ruské soupeřce po více než 2 hodinách 1-6, 7-5, 2-6. Zítřek bude polojasný až oblačný, místy zatažený, a to hlavně na severu, i s přeháňkami a s teplotami do 15 stupňů. Tolik zprávy, po 17. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádio Čas s Kiki Střelcovou.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Tak jsem tam šel s holkama vybírat a normálně jsem byl náročný, jako. Tak tamhle ta značka říká, to je málo kvalitní, víš, jako už tak jako, ale mám a dobrý?
4: No jo, dobrý, pohodě, pre, jo. Skvěl.
3: Mám odstín, mám trojku. Peach. Light peach, ano.
4: Light tak, peach.
3: Ano, ano, takže...
4: To mi Ráďa psal hrdě na WhatsApp.
3: Ano, ano.
4: Mám light peach.
3: Light peach, ano, přesně tak, jo. Girl.
4: No tak, tak.
3: No tak, tak. Zase zítra, 6 až 9.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Ještě předtím, než všichni společně zapaříme na megakoncertu Rádia Čas, který určitě, jak všichni víte, se koná v sobotu 21. listopadu v Mustang Aréně, tak můžete naši milí zajít na takovou jako předzvěst těchto oslav. A to na megaparty s Rádiem Čas do havířovského klubu Stolárna. Poslední říjnovou sobotu tam budou hrát mý kolegové Mikey Rešil a taky Aleš Šklubal a to není všechno. Budeme tam taky soutěžit o lístky na letošní megáč a k tomu tam bude k dispozici láhev proseka nebo vína zdarma pro 3 a více žen, které přijdou do 22. hodiny večerní. Takže si pište, sobota 24. a to si rozhodně nenechte ujít. My se na vás budeme moc těšit. Radio Chess.

0: Dnešní podvečer bude na rádiu Čas patřit přehlcení, protože je úterý, chystá se další nový díl Energiemi podcastu, který vás teda rozhodně nepřehltí, naopak vám otevře oči a rozšíří obzory. No ale v tom dnešním díle se bude dneska Eva Rigler věnovat s lékařkou Martinou Maškovou tématům, které snad jako řeší úplně každý z nás a přinejmenším se v něm každý alespoň trochu poznáte. Protože právě téma přehlcení bude dneska v podvečer po 18. hodině rozebíráno. No a já myslím, že asi každý z nás znáte ten moment, kdy jako po celém dni chcete na chvíli vypnout a není to takové to vypnutí, že byste si prostě sedli do tmy, do ticha, zavřeli oči a všechno pustili, ale my bohužel saháme po nešvaru dnešní doby a to po chytrých telefonech a scrollujeme a sjíždíme ty sociální sítě a veškeré možné portály s nejrůznějšíma novinkama. No, tak jaké škody to na nás může mít, respektive na naše zdraví a jak to udělat jinak, tak o tom se více dneska dozvíte v Energiemi.
1: Tvůj gauč to jednu sobotu bez tebe zvládne. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo tě zvednou na nohy. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Gauči to vysvětlíš potom. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Partnerem akce je společnost AXA Assistance v Ostravě. Zaměstnavatel roku 2025 v Moravskoslezském kraji a firma roku 2026. Opravdová kariéra.
2: Akci podpořilo statutární město Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. Jeden kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
9: Den archeologie na zámku Bruntál. Už tuto sobotu proběhne od 14 hodin akce pro malé i velké milovníky archeologie a historie. Připraven je bohatý zábavní program a naučné přednášky. To si prostě nesmíte nechat ujít. Více informací na www.mubr.cz.
10: Co se stalo s českým uměním po roce 1989? Objevte jeho proměny v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Čekají na vás komentované prohlídky i tvůrčí dílny. A navíc, každý pátek jsou v Ostravském domě umění výstavy zdarma. Více na gvuo.cz.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: pohodové stále ještě úterní odpoledne přes ze studia Rádia Čas Kiki. Máme 13. září a v tento den slaví jmeniny všechny Renáty původem latinského významu. No, v Česku jich máme zhruba okolo 46 tisíc, takže je mi jasné, že spoustu Renátek nás v těchto chvílích poslouchá, takže milé dámy, slečny, dívky, já vám přeju všechno nejlepší, hlavně zdravíčko, protože bez toho není nic. No a za chvíli už na rádiu Čas jedna velká událost, kterou teďka oslavují v ostravské zoo. Denní dávka roztomilosti v podobě malých chlupáčů nesmí nikdy chybět a nesmí být nikdy přehlídnuta. No ale teďka se podíváme na zítřejší počasí, jestli se nám stále takové příznivé teploty udrží. Honza Gavelčík už nám to prozradí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Středa by měla být polojasná až oblačná, na severní Moravě může být nebe i zatažené a čekají nás občasné přehánky. Nejvyšší teploty se mají zítra pohybovat v rozmezí od 12 do 15 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

0: teď už na rádiu Čas jedna fantastická zpráva z ostravské zoo, která dorazila takřka před chvílí. Zoologická zahrada se pyšní dvěma mláďaty levharta ceylonského. Tyhle dvě roztomilé chlupaté kuličky přivedla na svět minulý čtvrtek 8. října zkušená ostravská samice a jde opravdu o velkou událost, protože jde totiž o jediná mláďata narozená za poslední rok v rámci evropského programu. V současné době žije v lidské péči pouze necelých 60 jedinců tohoto vzácného druhu. No a my v Ostravě máme právě to štěstí, že se můžeme pyšnit novými přírůstky. Podle ošetřovatelů ostravské zoo probíhá všechno zcela přirozeně. Samice s malými levhartíky aktuálně pobývá v takzvaném porodním brlohu. No a všechno je prý tak, jak má. Tak my z Rádia Čas přejeme hlavně, ať mrňata rychle rostou a dobře prospívají a těšíme se, až budou moci jít do výběhu, aby jsme je taky mohli okouknout.
1: Léto 2027 je tu dřív, než si myslíte. Využijte First Minute od TUI a objevte největší výběr dovolených za skvělé ceny. All inclusive a hotely přímo u pláže v oblíbených destinacích. Rezervujte si léto 2027 včas s TUI.
2: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Optika Patria v centru Místku. Výroba brýlí do 24 hodin. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
1: Komfort Agentura práce přijímá nové kolegy a kolegyně do Mošnova. Férové podmínky, atraktivní benefity, doprava zdarma, 13. i 14. platy a nejen to.
2: Volejte bezplatně 800 800 872. Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: Čas. Rádio Čas.

0: Pokud jste se rozhodli trávit taky úterní podvečer s rádiem čas, tak určitě neprohloupíte, protože za okamžik už se chystá nejnovější díl podcastu Energiemi, kde dneska Evička Rigler bude zpovídat paní doktorku Martinu Maškovu. A řeč bude mimo jiné o tom, jak my lidé ve shonu a všem, co dennodenně řešíme, nedokážeme vypnout. No, bude to opravdu zajímavé povídání, které se týká našich běžných životů, tak nezapomeňte být s námi i po 18. která odbije za 2,5 minutky a než se tak stane, tak si vás do své péče ještě převezme Honza Gavelčík. Jsou tady poslední zprávy dnešního dne a taky pohled na aktuální dopravu. Mějte krásný zbytek úterý a moje maličkost Kiki Střelcová se na vás bude těšit zase zítra.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
3: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
2: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
6: Emoce na e-shopu nenajdeš.
7: Ale v Avionu Ostrava je najdeš na každém kroku.
6: Zjisti, co ti sluší, nakupuj a sdílej zážitky.
7: A soutěž o šatní skříň Pax.
6: Dárkové karty Avion.
7: A další ceny. To vše jen do 25. října. Avion Ostrava. Místo plné zážitků, které tě vtáhnou.
8: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
9: Přijďte si pro svůj nový vůz Peugeot k autorizovanému prodejci vozů značky Peugeot Auto Hruška v Ostravě a Opavě.
10: S komplikacemi stále musíme počítat v Karviné na třídě 17. listopadu ve směru na Český Těšín. V úseku mezi křižovatkami s ulicemi Rudé armády a Borovského dneska hořel autobus. Na místě zasahovali hasiči, stále jsou tady policisté. Problémy jsou pořád taky ve Frýdku Místku na ulici Bruzovské, kde bourala 3 osobní auta. Zdržet se stále můžeme taky v Dolním Benešově na Opavsku, na náměstí Cypriana Lelka, u odbočky k ulici Hájecké, kde bourala 2 osobní auta. Záchranáři zasahovali v Uherském Hradišti, v ulici Nad Špitálkami. Tady auto srazilo chodce. A na Uhersko-Hradišťsku pozor taky u obce Veletiny, na hlavním tahu, kde bourala 3 osobní auta.
11: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: Dobrý úterní podvečer, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Domácnosti v Česku čím dál častěji šetří, a to dokonce dvakrát víc než před pandemií covidu. Rekordně spoří a odkládají pětinu příjmů. Ekonomickému růstu tím ale škodí. Většinu úspor navíc drží bohatá menšina, zatímco lidé nemají z čeho šetřit.
11: Morava aktuálně.
10: Porodnice ve Vítkovicích chystá na čtvrtek den otevřených dveří. Budoucí rodiče i další zájemci jsou na prohlídku zváni od 10 do 16 hodin. Prohlédnou si zrekonstruovaný porodní sál, oddělení 6 nedělí i rodinný porodní apartmán. K Vítkovicích na Zlínsku se otevřela nová stezka pro pěší i cyklisty. Podrobnosti má mluvčí města Lenka Vaculová.
12: Důležité propojení vede z Vítkovic pod mosty dálnice D55 a napojuje se na síť polních cest směrem k Malenovicím, Oldřichovicím a Pohořelicím. Stavba za 6,75 milionů korun je první etapou dlouhodobě připravovaného záměru bezpečně propojit Vítkovice se zlínskou místní částí Malenovice.
10: Město do budoucna počítá s možností další etapy od dálničního mostu.
11: Rádio Čas Sport.
10: Střelkyně Veronika Blažíčková vybojovala na světovém poháru v Káhiře stříbrnou medaili v třípolohové malorážce. Na stupni vítězů se v elitním seriálu prosadila poprvé v kariéře. Zítřek bude u nás na Moravě a ve Slezsku polojasný až oblačný, na severu se místy i zatáhne a zaprší. Nejvyšší teploty se mají zítra pohybovat od 12 do 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 18. hodině pokračuje úterní, teď už podvečer, na Rádiu Čas.
11: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
13: Tak jsem tam šel s holkama vybírat a normálně jsem byl náročný, jako. Tak tamhle ta značka říká, to je málo kvalitní, víš, jako už tak jako, ale mám a dobrý?
14: No jo, dobrý, pohodě, jo. Skvěle.
13: Mám odstín, mám trojku. Peach. Light peach, ano.
14: Light tak, peach.
13: Ano, takže...
14: To mi Ráďa psal hrdě na WhatsApp. Ano. Mám light peach.
13: Light peach, ano, přesně tak, jo. Girl.
14: No tak.
13: No tak. Zase zítra, 6 až 9.
11: Rádio Čas. Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
15: Já vás vítám u poslechu podcastu Energiemi, podcastu o životním stylu, o radosti ze života, o zdraví fyzickém i psychickém, no a hlavně o té správné energii. Proč máme v hlavě neustále seznam povinností, úkolů a nedokážeme vypnout? Proč více nenasloucháme sami sobě a svým vlastním potřebám? Proč prokrastinujeme? A co dělat, když už je toho na nás tak moc, že prostě potřebujeme bouchnout? No tak nejenom o tom si dneska budeme povídat.
11: Hra s energiemi. S Evou Rigler.
15: Lékařka, která má za sebou zkušenosti s intenzivní péče v zahraničí, z rehabilitace i z práce v paliativním týmu. Dneska působí jako certifikovaná praktička polyvagální teorie, frekventantka psychoterapeutického výcviku a taky je spoluautorkou knihy Přetíženy, která se jen tak mimochodem stala bestsellerem ještě před samotným vydáním. Tvoří pod pseudonymem Medmama, je spoluautorkou podcastu Mrchy z pekel a otevřeně mluví o tématech, které se dotýkají každého z nás. Stres, vyčerpání, psychosomatika i hledání vnitřního klidu, kterého se nám pořád tak nějak nedostává. No a připomíná také, že i když se náš nervový systém občas zaplétá do různých forem napětí a poplachu, tak vždycky existuje cesta zpět. Zpátky k sobě. Martina Mašková, můj dnešní vzácný, milý host podcastu Energiemi. Marti, ahoj, já tě tady moc vítám.
16: Ahoj Evo, dobrý den, děkuji za pozvání.
15: Tak, já jsem už tě uváděla, že pracuješ s polyvagální teorií. My jsme se na tom trošku zasekli, tady na tom pojmu. Můžeš to prosím tě trošku vysvětlit, osvětlit a možná i trošku přiblížit, co se zatím skrývá?
16: Nejseš první, kdo se na tom zasek. Už jsem slyšela i polyvaginální teorii, což by určitě bylo moc zajímavý, čemu se věnovat. Ale ten název vychází vlastně z teorie doktora Stephena Porgese, který tohle přines. A tradičně anatomicky se na naši nervovou soustavu dívalo tak, že v té části, která není ovládaná vůlí, to znamená ne náš mozek, který vymýšlí pravidla a cítí emoce, ale náš autonomní nervový systém, ten, co nemůžeme úplně ovládat tím, že si řekneme teď pohnu nohou, teď pohnu rukou, teď řeknu slovo. Takže má dvě větve, sympatikus a parasympatikus. Porges právě přines takovou přelomovou myšlenku, že ten parasympatikus má ještě dvě větve, což je to poly. Mm-hmm. A vagální je nervus vagus, neboli ten parasympatikus. A začal se dívat vlastně na nervový systém trošku víc evolučně, jaký funkce plní, do jakých stavů se můžeme dostat, jestli třeba když máme hodně aktivní tu větev, která se jmenuje sympatikus, tak co to vlastně plní, co to má za funkci, jak se to vyvinulo a čemu to slouží. A

0: Ta reakce, stresová osa, by měla běžet zhruba 10% našeho času. Každý den. 10% celkového času. A zbytek bychom měli mít zaplej ten parasympatikus. Což dělá zase něco jiného pro to tělo. Tomu se říká rest and digest, neboli něco můžeme dobře trávit, odpočívat, regenerovat. No a to je, když z toho lovu přejdeme do jeskyně a můžeme se fláknout k ohni a sníst nějakou tu antilopu, co jsme ulovili. A takhle se na to dívalo tradičně. A Porges vlastně přines ten pohled, že kromě tohohle rest and digest, což dělá jedna ta část toho parasympatiku, já mu říkám hodnej, tak existuje ještě ten jako v uvozovkách zlej. A to je taková záchranná brzda toho nervového systému. To je, ten se zapíná ve chvíli, kdy se potkáváme s nebezpečím, kdy jsme v nějaké formě stresu, ale je to moc veliká hrozba. Je to vlastně, my víme, že už to nevybojujeme, ani že neutečem. A jediné, co je jako dobrý ještě udělat, když to nemůžeš vybojovat nebo utíct, je to aspoň necítit. Takže to znamená, že to tělo fakt zatáhne za nějakou páčku a já si to vždycky představuji jako nějaká elektrárna, jak ti to svítí, že jo, jede výroba prostě, jedou tam ty pásy a nebo někdo zatáhne za tu páku a udělá to takový to a zůstanou blikat jenom nějaký úplně jako kontrolky a celý provoz se vlastně zastaví a takhle to vypadá i v tom těle. Když se aktivuje tenhle jako trochu zlobivý parasympatikus, tak se vlastně utlumíme. Říká se tomu shutdown, já to překládám většinou jako vypnutí. A to fakt se může i zpomalit metabolismus, zpomalit tepová frekvence, dokonce můžeme někdy i omdlít. Na tohle je pojem vagální synkopa. Jo, takový to, když byla žena doma a otevřel dveře a tam stál voják a šel jí říct, že jí muž umřel ve válce, tak to bylo tak velký, že jí to tělo vlastně úplně vyplo. Jo, natolik se jí snížil tlak, že vlastně omdlela. A tady s tím se vždycky pojí i nějaký emoce, tady s těma stavama, jo. A třeba tady s tím zlobivým parasympatikem, s tím dorzáním, se pojí často nějaký pocit jako bezmoci, paralýzy, zoufalství, že jo, smutku, něčeho, co nás spíš jako znehybňuje. Takže tohle jsou vlastně ty úplně jako základní stavy nervového systému, do kterých se můžeme dostávat. Každý z nich plní nějakou funkci. A ten takový jako nejslavnější a co nejvíc chce mi právě ten rest and digest, že jo. To je, když jsme uvolnění, většinou jsou tam emoce jako radosti, klidu, takový jako dobře zazdrojovaný, bychom dneska asi řekli tou hantýrkou, co používáme. A tohle nám právě umožňuje většinou být v dobrém kontaktu s dalšíma lidma. Náš mozek neustále vyhodnocuje, jestli jsme v bezpečí, nebo jestli jsme v nebezpečí, jestli jsme v ohrožení. A vlastně ta reakce toho sympatiku, tý stresový osy, ale i ta stuhlá vačice, ten zlobivý parasympatikus, jsou obě reakce na ohrožení. A mozek umí moc dobře poznat, jestli je ohrožený, nebo jestli jsme v bezpečí.
1: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dnes si povídáme s Martinou Maškovou a za chvíli budeme pokračovat.

0: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas a dnes si povídáme s Martinou Maškovou.
1: K tomu všemu, co povídáš, což mě přijde neuvěřitelně fascinující a komplexní, tak jak s tady těmihle stavy, prožitky, vypínáním a přepínáním souvisí to, když my jsme přetížené?
2: Tak záleží právě, jakým způsobem jsme přetížené. To jsme hodně chtěli dostat do té knížky Přetížený, že to právě, to jako tradiční stres, jak je na něj nahlíženo, tak je právě to, ten sympatikus, že jsme zaplý ve vysokým výkonu, jde nám stresová osa, máme adrenalin a vysoký kortizol. Ale ono záleží, jak dlouho v tomhletom vybuzení vlastně jsme, protože je to nějaká mobilizace. Je to opravdu, že se to tělo zapne a komplexně, jako nervová soustava, hormony se zapnou, ale i buňky se trochu aktivují, uvolní ATP, uvolní energii. Vlastně celé naše tělo je jako ready do akce. Ale jak jsem říkala, jsme jako dělaný na to, což znamená, budeme zdraví a v pořádku, když v tomhle budeme tak jako 10%. Je v pohodě, když doběhnu tramvaj, když jdu do práce. A je v pohodě, když se někdy jako vytočím, protože mi došlo mandlový mlíko a v obchodě ho nemají. Ale problém je, když z toho vlastně nevystupuju. Když jsem v tom dlouhodobě. Když je to došlo mandlový mlíko, stresující e-mail a v práci je moc vysoký tempo a pak přijdu domů a je tam hromada požadavků spojená s dětma, s veškerou péčí okolo ně a jsem na to vlastně všechno sama, takže mám ten nekonečný to-do list a je vlastně hrozně moc věcí, které jsou pro mě tím predátorem za ten den. A tam se mi stane, že budu dlouhodobě mít aktivní stresovou osu, vlastně budu furt na lovu. A nikdy se nevrátím do té jeskyně, kdy můžu zregenerovat. A pak se mi může stát i, že i když půjdu večer na jogu a budu tam ležet na podložce, tak mi stejně poběží tohleto a prostě mlíko, lampiony, bačkůrky, zimní boty, tamhle jsem nezaplatila složenku a uvnitř mě stejně pojede ta stresová reakce. A tohle nejde do nekonečna. Ono to, že se ta energie uvolní a chce něco dělat, nám umožní někdy jako dobře zvládat nějaký zátěžový období. To je to, proč nám třeba nevadí tohle a abych to moc nezjednodušila další hormonální změny, proč nám třeba nevadí nespat, když máme úplně malý miminka. Jsme prostě trošku nafrčený od té přírody a dáme to. A nemůžeme jet v tom samém tempu, jako jeden v šesti nedělí a nějaký první měsíce a v období, kdy rostou zoubky, tak takhle nemůžeme jet celou tu dobu, co ty děti máme. Musí tam být nějaká pulzace. A když není, k čemu se chci dostat, tak se nám může stát, že ty zásoby dojdou. Že vlastně ta energie, kterou neustále mobilizujeme, až se vždycky pozbudíme, že jo, dáme si další kafe, další energiťák, trošku se nakopneme, řekneme si 3-4 motivační afirmace, jenom aby jsme se nemuseli zastavit, tak se nám může stát, že to dojde a vlastně se začneme dotýkat třeba něčeho, co můžou být první známky vyhoření. Že najednou už nám to prostě nefunguje, to nakopávání. Že místo toho, co nám vždycky dodalo dobrou energii, tak najednou začínáme prokrastinovat. Že už prostě fyzicky nejsme schopní se takzvaně jako dokopat, to dělat. Nebo začínáme trošičku, protože většinou přejdeme do toho zlobivého parasympatiku, do toho vypnutí a ten spolu nese nějaký věci jako brain fog třeba, špatně se nám soustředí, zapomíná se a i takovou tu jako anhedonii, že si ten život moc jako neužíváme. Jedeme nějak na automat, prostě odbavit, odškrtat jeden to-do list a on bohužel neustále narůstá. Je to taková ta past dospělosti, že jo, že si ho někdy odškrtnem. Může se nám stát, že se cítíme vlastně bezradně a demotivovaně a máme potom tendenci třeba víc k nějakému závislostnímu chování. Ať už třeba takový to, že člověk večer tak vyřízený, že místo, aby si po uspání šel číst knížku, kterou má na stole prostě 3 měsíce a těší se na ní, tak stejně scrolluje hodinu na sítích. Jo, a to je spíš takový, jako tenhle ten typ toho závislostního chování je spíš takový lakmusový papírek. Že jsme vlastně v tom výkonu, v té aktivní stresové ose a v tom sympatiku už byli tak dlouho, že jsme si vlastně jakoby spotřebovali i všechny zásoby, které jsme měli, že jsme jeli hodně na rezervu takzvaně. A teď už tam jsou opravdu jenom výpary a jestli nedojedeme někam natankovat, tak se nám to auto potom úplně zadře. Což můžou být potom, že jo, nějaký větší věci, typu opravdu vyhoření jako diagnóza, nemoci a tak dále. Každýho nás nakonec zastaví něco jiného. A je docela dobrý vnímat ten lakmusový papírek, že už je zbarvený a že už se to jako proměnilo. A já už vlastně nemůžu teďka jet, jo, že třeba to zátěžový období už trvá moc dlouho. Mám tam málo pomoci. A to, co jsem na začátku zvládla nějakou jako dobrou energií a svojí aktivitou, tak teďka už na to nemám zdroje. A už to nedávám.
1: A co v tu chvíli dělat? opravdu, když se přistihneme, že jsme v té fázi, kdy se nám neustále v hlavě honí to, co musíme zvládnout, co ještě musíme zařídit, vyřídit. Potom jsou opravdu ty situace, kdy přijde nějaká totální maličkost, která nás absolutně rozhodí a my vnímáme, cítíme, že se potřebujeme dostat do pohody, že se potřebujeme dostat zpátky k sobě. Ale co teď? Jak se tam dostat?
2: No záleží, v jaký ty fázi to přijde. Jak moc vlastně na tu rezervu už jsme jeli, že jo? Protože čím víc si jako vyžereme rezervu, tím díl většinou pak trvá se zase vrátit do nějaký dobrý funkčnosti. A proto mně přijde užitečný jako mluvit o tom, že jsou nějaký známky už toho, že je to tělo vyčerpaný a vlastně i duše vyčerpaná z toho našeho vysokého tempa. Jo? A to je přesně to třeba vlastně tady jsou často nějaký takzvaný psychosomatický onemocnění, typu, že jo, migrény, bolesti hlavy, dráždivý tračník, nějaký potíže se zažíváním, exémy zhoršující se, svalový napětí, že jo, bolí mě záda. Není to, že mě štve šéf v práci, ale bolí mě záda. Jo, a vlastně tady na to se koukat ne jako na něco, co je dobrý na to plácnout nějakou náplast, typu ibáč, že jo, nebo jenom únava obyčejná. Cítím se unavený, že jo. Třeba najednou po obědě jsem fakt tak unavená, že bych si klidně na chvilku lehla. No a my si většinou dáme kafe. A ono to tělo ty známky vlastně dává dopředu, než se dostaneme do nějakého toho velkého průšvihu, ze kterého jako vyhrabat se trvá dlouho a stojí to často spoustu peněz dneska, co si budem říkat. A přijde mi užitečný vnímat ty jako první vlaječky. Nevnímat je jako, ježiš, to jsem nějaká asi neschopná, asi na mě jde perimenopauza, nebo jak je to možný, že mi to vždycky tak šlo a to už jsem si stará. Ale fakt jako signály, že to tělo říká, no, je potřeba jít do servisu, trošku se o sebe starat, protože já už to nedávám tohle. A jestli pojedeš dál tím samým tempem, tak se zadrhnem. Jo, a potom vlastně, že jo, tenhle ten signál, který chytíme, je pro každýho z nás jinak silný. A většinou, když to neslyšíme, ty jemný náznaky, tak to tělo přitvrzuje. Takže pro někoho, třeba nějakým zlomem ve vztahu k sobě, v péči o sebe, ve svém životním tempu, může být opravdu až nějaká třeba závažná nemoc. Tam o tom lidi často mluví, vlastně když dostanou takzvaně nějakou diagnózu, takže to pro ně vede k nějakému velkému přeskládání všech vlastně životních hodnot.
0: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas. Dnes si povídáme s Martinou Maškovou a za chvíli budeme pokračovat.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které miluje.

0: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas a dnes si povídáme s Martinou Maškovou.
1: Ty jsi teď otevřela spoustu témat, které já bych dál ráda rozebrala a povídala si o nich. Tu první věcí, která mě v tomhle kontextu napadá, že ve chvíli, kdy si uvědomíme, že je něco v tom našem životě špatně, že bychom v tom neměli setrvávat, že nám to evidentně nedělá dobře, že už nám to přináší více starostí a diskomfortu než nějakých radostí a komfortu. Marti, jak udělat tu změnu? Protože si myslím, že všeobecně jako lidé se změn nesmírně bojíme. Tak jak udělat tu změnu?
2: Moc bych si přála na to umět odpovědět nějak jako jednoduše, protože si myslím, že tohle je otázka, na kterou narážíme, jak je lidstvo jako starý. Jak vlastně to udělat pro mě trochu lepší a možná i jak to udělat pro ostatní a pro svět trochu lepší. Užitečný mi přijde vědět, že když začneme zkoušet něco dělat jinak, tak to není pokus o změnu, změna a progres. Ale mezi tím je fáze, který říkám chaos. Jo, protože vlastně všechno, co děláme, jak je jednoduchý tou samou cestou do práce, že jo? A jak je vlastně náročný zkusit jít jinou cestou, nějak to změnit. Změna je něco, co většinou potřebujeme ve chvíli, kdy jsme vyčerpaní a dobře se dělá ve chvíli, kdy jsme zazdrojovaní. To je to těžký na tom. Proto jsou na to vlastně všechny ty rady, že jo. Začněte trošku, jako vemte si třeba volno předtím, než vás čeká velký rozhodnutí a tak dále. A do nějaký míry jsou královský, všichni se v tom tak trošku jako plácáme, že jo. Ono to funguje tak, že to, co děláme, na co jsme vlastně zvyklí, co je ten náš jako úzus, tak i když to nemusí být pro nás dobrý, tak je to pro ten mozek snadný. Protože už tam prostě pevně máme vyjetou ty neuronální spoje, je to nějaká jako dálnice, po které jsme zvyklí jezdit, že jo. No a mnohem rychleji se někam dostaneš po 4-proudé dálnici, když to není u Prahy, než po nějaký okrsce, která ještě ani není dostavěná, kde ještě chybí jako zatáčky a musíš občas trošku terénem. No ale ten jako první pokus o změnu je vlastně to, že položíš nějaký stavební kámen tý jako nový cesty. Ale ono to vůbec není pohodlný po ní nejdřív jezdit. A velmi často se nám stane, když zkoušíme udělat nějakou změnu, že nám to stejně projede po té staré cestě, prostě protože je tak dobře vyježděná. A vlastně mít nějaký jako soucit k tomuhle, že změna je něco, co opravdu vyžaduje jako hodně energie a hodně podpory a komunikovat tohle, je to, co nám pomůže jí jako dokončit. Velmi často takhle čekáme jako na smilování, jako rodina, když má dítě nastoupit do školky. A potom ta fáze té adaptace, která trvá třeba 2-3 měsíce, je strašně náročná. Jo, protože máme takovou nějakou jako představu, možná nějakou naději, že to bude jako, že jo, tak ten první týden, dobře, to tam ještě tak chodíme, nebo chodí jenom dopoledne a pak už to nějak jako pojede. Ale ona je, ta změna je prostě těžká i pro to dítě, i pro celý ten rodinný systém a všichni to musíme nějak zapracovat do těch svých mozků, aby se z toho stala ta vyjetá dálnice a něco, co je pohodlný, co jako vlastně umíme a co nás může zdrojovat. A někdy, když to nevíme, tak je to jako fakt drsný, ty adaptační období. Je to vlastně ta fáze toho chaosu. Takže i třeba jako vědět, že když chci dělat změnu, tak to přijde, ten chaos. A neznamená to, že ta změna je špatně, nebo že to dělám blbě a selhávám. Je to vlastně důkaz o tom, že něco probíhá, nějaká změna. Protože další verze je, že jo, že řeknu, od pondělí držím dietu a jím pořád stejně, ale trošičku jako říkám, tak stejně jsem tak jako nechtěl, vlastně nic, že jo. A to, kdy to jako má šanci být úspěšný, je, když třeba v pondělí si jako hezky uvařím, prostě krabičky, vyjde mi to, jím tak, jak chci, co je pro mě zdravý a sytí mě. V úterý jdu na služebku, tak tam mi to úplně nevíde, jako nějaký maso se salátem jsem si dal, ale prostě pak hold jsem měl třeba bagetu odpoledne. A ta další fáze je ve středu, že to zase znova zkusím, i když to úterý nebylo třeba tak dokonalý, jako to pondělí. A nebudu si říkat, ježišmarja, hned druhý den jsem zase natlačil bagetu, to jsem malý blbec, to se mi určitě nepovede a vždycky už budu jíst takhle a nemá to vůbec cenu si ani zkoušet. Řeknu si, aha, fáze chaosu. Takže středa je zase další den, který začíná úplně na novo, od rána, od začátku. A my to můžeme zkusit znova. Můžeme znova zkusit tu změnu udělat a ona většinou, tak jako když lezem po schudcích, tak se tam dostaneme. Ale kdybychom si představili, že to bude jako 0, 100 a nic jiného nemá smysl a ještě si to třeba vyčítali a měli nějaký velký pocity viny, tak tu změnu většina z nás neudělá. Je to dobrý fakt vnímat podobně, jako když se něco učíme, když vlastně chceme cokoliv změnit. Že je tam nějaký proces, že to je proces, že je tam nějaká fáze chaosu, a že to je v pořádku, že to tak je, že to vlastně jinak moc nejde.
0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dnes si povídáme s Martinou Maškovou a za chvíli budeme pokračovat.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
6: Skvělé jsou dětské jesle Kristýnka v Chotěbuzi. Děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A kluk je tam šťastný jako v opice.
5: A maminka se mnou.
6: A od února 2027 už je najdete také v Orlové a Karviné. Přihlaste i vaše děti. Více na www.centrumkristinka.cz. Již 10 let.
7: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým hostem je Michal Dok, kadeřník, cestovatel a netradiční táta dvojčat. Máš partnera, manžela?
8: Partnera.
7: Partnera. A vy spolu máte dvojčata.
8: Ano. Pro všechny to byl fakt jako brutální šok, že jsme v Česku a že jsme tátové a někteří nám nevěřili, takže nám hned volali. Dokonce náš dobrý kamarád, ten z toho byl tak v šoku, že ty vole, to byl blbej sen, kluci mají dvojčata. Vzal mobil a volá si jeho přítelkyni, že a říká, ty vole, přišla ti ta SMSka taky. A úplně tomu nevěřil, že prostě fakt je to reálný, takže vzal ten mobil a začal nám volat přes FaceTime a i mu ukápla slza.
6: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.
9: Hity, které milujete.

0: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas a dnes si povídáme s Martinou Maškovou.
1: Nicméně on ten chaos nebo to období chaosu je hodně náročné. Hodně náročné na to, abychom to ustáli. A Martin, ve chvíli, kdy potom přijde jakýkoliv jiný element, který nepatří do toho našeho plánu, řádu, do toho je to chaotické období, my jsme přetížené, v hlavě se nám prostě pořád něco honí, tak najednou jsou i ty stavy a chvíle, kdy vlastně bouchnem. Mm-hmm. Nebo minimálně máme potřebu bouchnout. Existují nějaké tipy, jak tomu zamezit, aby nedošlo k tomu výbuchu?
2: Když mu chceme zamezit ve chvíli, kdy už je to jako hodně natlakovaný a jsme plní té aktivační energie, tak tam je to skoro nemožný. To je jako když bychom vařili guláš hrnci a nechali si zavřený ten ventilek. A každý, komu se to někdy stalo, ví, jak to dopadne, když o tom mluvím. Jo, když tam vzniká tlak v tom hrnci a my ho průběžně neopouštíme, tak nám to potom bouchne guláš na stropě, že jo? Každý takhle někdy maloval kuchyň, myslím, kdo se to učil vařit. Jako zkus si představit, jaká síla by byla potřeba k tomu, aby to nebouchlo ve chvíli, kdy je to už úplně natlakovaný, úplně se to klepe, že jo? To je skoro jako nemožný. To i když otevřeš ten ventilek, tak už z toho jde skoro i ten guláš samotný. A takhle to funguje s tím tělem. My se hodně, že jo, aktivujeme těma průběžnýma stresorama. Máme potom velmi aktivní stresovou osu a máme hodně kortizolu a adrenalinu v těle, zjednodušeně. No a to je energie, která chce někam jít. A to, že jí vlastně neumožníme upustit se průběžně a furt, a my ženy jsme na tohle speciálně trénovaný, že jo, malá, hodná, tichá, hodná holčička, tak se nám může stát potom, že už je jí tam tolik, že už stačí nějaká drobnost a ono to vlastně vybouchne, protože to chce ven. A ta cesta k tomu je vnímat ty známky, vnímat vlastně vztek, ve chvíli, kdy to ještě není ten výbuch, ale to taková jako malá frustrace. Jo, komentovat třeba, já tady teď potřebuju ticho. A je to v pořádku, že ho tady teď potřebuju, protože je to moje práce. A ve chvíli, kdyby člověk třeba, já nevím, si neřekl ticho, nebo neřekl nějaký podmínky a vlastně si furt říká, a tak, já budu, a všichni tam máme jiný jako projekce, jo. Já budu nějaká, když to budu komunikovat, že jo. Budu protivná, budu hysterická, budu nepříjemná, tak to neudělám. Ale ono se to ve mně hromadí, protože mě ta věc stresuje. A začít chytat ty jako malý frustrace a komunikovat je. A komunikovat, když je to vůči našemu prostředí, že jo? Potřebuju to jinak. Můžeme to udělat takhle. A nebo vnímat, když je to třeba zevnitř těla, že jo? Když je to takový to, že často odkládáme si třeba odskočit. Ještě dočtu stránku, ještě tady něco dopíšu, ještě vyřídím jenom jeden e-mail. A někdo dokonce mluvil i z žen, co nám psali o tom, že to má jako za odměnu. Že jako když něco dodělá, tak konečně může jít na ten záchod. Jenomže to je taky stresor, protože ten náš mozek, tady tu úžasnou schopnost neurocepce, nepoužívá jenom ven, to je to hledání bezpečí a nebezpečí. A není to vlastně jenom to, co je okolo nás. Jo, není to jenom ta nejvíc vnější vrstva, kde se díváme třeba, že jo, jestli okolo nás nepadají bomby, jestli jsme v bezpečném prostředí, jestli tady není tornádo, zemětřesení, jestli ty lidi tak nějak vypadají normálně, na co jsme zvyklí. Pak je ta vnitřnější vrstva ve vztazích, kde koukáme, jestli nás lidi rádi vidějí, jestli na nás někdo nekřičí, jestli jsme na sebe tak nějak normálně lidsky milí. A tam to všechno může být dobrý, ale ono je to ještě jako ta nejvnitřnější vrstva, kde to nebezpečí vnímáme a vyhodnocujeme. A to je naše nitro. A ve chvíli, kdy třeba nevnímáme dobře signály z našeho těla, to se nazývá interocepce tohleto, tak nás to bude věčně stresovat. Jo, když já jsem třeba zvyklá odpojit to, že vnímám, že se mi chce na záchod, že mám hlad, že potřebuji trochu kyslíku, že jsem unavená, že potřebuji změnit polohu, ve který jsem, tak je to něco, co nás bude stresovat. A můžeme být potom vlastně permanentně ve stresu a natlakovaný, i když to navenek vypadá, že je všechno v pohodě a že ty podmínky máme dobrý. Jo, proto je to vlastně dobrý vnímat ve všech třech těch oblastech. I to úplně nejvíc okolí okolo nás vzdálený. Vztahy naše, to, jak interagujeme s druhýma, kým se obklopujeme, a naše nitro. A interocepce, tohleto vnímání signálů z našich vnitřních orgánů a pak i třeba propriocepce a další tyhle ty naše smysly, méně známý, že vnímám, měla bych ideálně třeba vnímat, že už mě tlačí trošičku jako sedací kosti, když dlouho sedím. Jo, měla bych tohleto nemít odpojený, abych tu polohu změnila. Protože co se stane, když to vůbec nebudeme vnímat, že jo? Nakonec si udělám proleženinu. To je nějaká vlastně ochrana toho těla. Stejně tak já mám cítit, že mám hlad. Protože žaludek dá ten signál dřív, než mi hodně klesne krevní cukr, že jo. Jo? Když poslechnu to, že mám hlad, že to cítím v žaludku a nebudu se to snažit přepracovat, tak se mi nestane, že budu třeba o 2-3 hodiny později úplně jako omdlívat, že jo, že už mám hypoglykemii. A všechny tyhle signály z toho bříška se sbírají do inzuly, což je část mozku, která ohromně souvisí právě s emoční regulací.
0: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas. Dnes si povídáme s Martinou Maškovou a za chvíli budeme pokračovat.
3: Zpíváš doma a sousedi buší do zdi? Přijď tam, kde ti zatleskají. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu. Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Gigamontáže. Váš stabilní partner pro dodávku mostových jeřábů a jeřábových drah s tradicí. Gigamontáže.cz. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte na jisto. Více na drmaxlekynapředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
6: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
7: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
8: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
0: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas a dnes si povídáme s Martinou Maškovou.
1: Na druhou stranu, všechny ty signály, které ty teď popisuješ, si my ženy mnohdy nemůžeme dovolit vnímat. Musíme je ignorovat. Protože přece pokud se neustále budeme vrtět, protože nám tělo dalo signál, že takhle nám není pohodlně, tak budeme ty, které ani chvíli neposedí, které jsou neklidné, které se chovají tak, jak nemají. Ten hlad je v podstatě možná v naší generaci, možná i v těch předchozích u žen, docela obvyklý, protože to je takzvaně cesta ke štíhlé linii. A mohli bychom pokračovat výčtem dalších a dalších fyziologických potřeb, které si nemůžeme mnohdy dovolit naplňovat. Jak třeba změnit ten fokus?
2: To je úžasná otázka. Ty jsi vlastně úplně vystihla to, jak někdy to odpojení od sebe sama a svých potřeb je extrémně výhodný pro společnost, ve které žijeme. A to není jenom cítění hladu a to, že se nebudu pořád vrtět na židli. To je i to, že třeba nevnímám potřebu, že potřebuji být dobře ohodnocená za svoji práci. Že chci někde vyjádřit svůj názor tak, aby byl slyšený. Chci se nebát promluvit na meetingu, jenom protože pracuji se samýma chlapama. Že mě třeba nebaví být žena v domácnosti a chci prostě já být ten hlavní, kdo vydělává a můj manžel s tím je v pohodě, že bude doma a bude se starat o děti. To jsou vlastně všechno vrstvy toho, kdy je do velké míry výhodný. Když nevnímáme svoje potřeby a co jenom potřeby, že jo, svoje touhy, svoje sny, svoje poslání. Protože žena, která vnímá sama sebe, je extrémně nepohodlná. A tohle je dobrý mít zvědoměný, že je to něco, v čem všichni žijeme. protože ono pro nás je to těžký, ale že by to byla taková hitparáda pro muže naší generací, tak taky není. Ono je to svět, který je nějak nastavený a pro obě ty pohlaví, to nese svoje výzvy. Nechci tady jet nějaký narrativ, že my jsme utlačovaný chudinky, v obojí je to těžký. A být vlastně v kontaktu s tímhle, že to není jenom o tom našem nitru, ale že některé věci jsou společenský. Jo, tohle teď vlastně přichází i třeba do toho psychoterapeutického světa, že ne všechno můžeme uterapeutovat. Ne všechno se dá vyřešit v té terapeutovně. Něco jsou věci, které souvisejí se společností, ve kterém žijeme, s tím, jak je nastavená vlastně to naše okolí, jo, ta druhá vrstva, ty vztahy a ta společnost ještě okolo. A někdy je potřeba tu změnu, která se třeba udála při nějaké práci na sobě, vzít a vzít ji ven do světa. A říct, já už teď cítím tohle. A já to chci jinak. A myslím si, že když se poptáte a budete dobře poslouchat, tak to chce jinak i velká spousta lidí. A myslím si, že si můžeme nárokovat, aby to bylo jinak, protože nám všem bude líp a ve výsledku budeme všichni líp fungovat a bude se nám líp žít.
1: My si povídáme v rámci podcastu Energiemy. A já se tě chci zeptat, jak ty dobíš energii, když je toho na tebe příliš, když je prostě spousta věmů, když se možná i cítíš přetížená, tak jak dobíš ty baterky?
2: Mně dělá hodně dobře, já jsem hodně biofilní, dělá mi hodně dobře kontakt s přírodou. I vlastně se jako celý svůj život stěhuju do menších a menších výsek a víc někam jako k lesu a k přírodě, protože tam je to pro mě hodně jako uzemňující a podpůrný. A potom já se hodně cítím v tom dobrým lidským kontaktu. Takový to jako dobrý spolubytí, kdy není potřeba nabízet žádný řešení, není potřeba nic vymýšlet, ale je vám vlastně spolu tak nějak jako pěkně. Mám moc ráda, když se s někým dá tak jako plodně mlčet. Že jako nikdo nic neříká, ale vlastně je to jako skvělý. A já mám teda taky moc ráda takový to jako pozorování lidí. Že jak s lidma celý život pracuju, tak nemyslím nějaký jako souzení, ale takový to, když sedíš v nějakým přímořském městečku v kavárně a dáváš si to afogáto a teď jenom jako vidíš, jak lidi vlastně chodí, jak spolu interagují, jaký jsou, jak vypadají, co přinášejí. A tohle mě hrozně baví, protože to je pro mě hrozně nadějný. Si myslím, že se velmi často vidíme mnohem jako kritičtějíc, neschopnějíc a nějak jako pro společnost nepřínosnějíc, než jak to doopravdy je. Že potom, když se ten svět jako pozoruje, je taky úžasně barevný a myslím si, že lidi jsou mnohem lepší, než si myslí, že jsou.
1: Martina Mašková byla hostem dnešního podcastu Energiemy. Marti, já moc děkuji za skvělé povídání.
2: Moc děkuji za pozvání.
1: No a pokud se vám podcast líbil, tak ho lajkujte, komentujte, povídejte si o něm a nebo o něm třeba alespoň trošku popřemýšlejte a nechte ty informace doznít. A já už vám teď přeji krásné dny plné energie.
3: Energiemy. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemy.cz. Radio Čas. Radio Čas.

Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

Optika Patria v centru Mišku. Měření zraku a široký výběr brýlí. Optika Patria CZ. Rozumná cena a kvalitní značky. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Tak jsem tam šel s holkama vybírat a normálně jsem byl náročný, jako. Tak tamhle ta značka říká, to je málo kvalitní, víš, jako už tak jako, ale mám a dobrý?
2: No jo, dobrý, pohodně, jo. Skvěl.
1: Mám odstín, mám trojku. Peach. Light peach, ano,
2: light
1: tak,
2: peach.
1: Ano, ano, takže...
2: To mi Ráďa psal hrdě na WhatsApp, ano, ano. Mám light peach.
1: Light peach, ano, přesně tak, jo. Girl.
2: No tak, tak.
1: No tak, tak. Zase zítra, 6 až 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádiu Čas.

0: Tvůj gauč to jednu sobotu bez tebe zvládne. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo tě zvednou na nohy. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Gauči to vysvětlíš potom. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Partnerem akce je společnost AXA Assistance v Ostravě. Zaměstnavatel roku 2025 v Moravskoslezském kraji a firma roku 2026. Opravdová kariéra. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
3: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Co kdyby léto nikdy neskončilo? Co když existuje místo, kde slunce hřeje celý rok? A co kdybychom vás tam mohli vzít? Navštivte s námi nový domov Florida, kde tisíce Britů začali svůj nový život v ráji. Startujeme 1. listopadu na obrazovkách televize Relax. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Majerpreu.cz a jedeš dál.
2: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Mojepneu.cz.
3: Emoce na e-shopu nenajdeš.
4: Ale v Avionu Ostrava je najdeš na každém kroku.
3: Zjisti, co ti sluší, nakupuj a sdílej zážitky.
4: A soutěž o šatní skříň Pax.
3: Dárkové karty Avion.
4: A další ceny. To vše jen do 25. října. Avion Ostrava. Místo plné zážitků, které tě vtáhnou.
5: Komfort Agentura práce přijímá nové kolegy a kolegyně do Mošnova. Férové podmínky, atraktivní benefity, doprava zdarma, 13. i 14. platy a nejen to.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.
7: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
8: Tak jsem tam šel s holkama vybírat a normálně jsem byl náročný, jako. Tak tamhle ta značka říká, to je málo kvalitní, víš, jako už tak jako, ale mám a dobrý?
9: No jo, dobrý, pohodně, jo. Skvěl.
8: Mám odstín, mám trojku. Peach. Light peach, ano,
9: light
8: tak,
9: peach.
8: Ano, ano, takže...
9: To mi Ráďa psal hrdě na WhatsApp.
8: Ano, ano.
9: Mám light peach.
8: Light peach, ano, přesně tak, jo. Girl.
9: No tak.
8: No tak. Zase zítra, 6 až 9.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Býváš doma a sousedi buší do zdi? Přijď tam, kde ti zatleskají. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu. Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava.
2: Partnerem akce je rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví.hh.cz.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Tak jsem tam šel s holkama vybírat a normálně jsem byl náročný, jako. Tak tamhle ta značka říká, to je málo kvalitní, víš, jako už tak jako, ale mám a dobrý?
5: No jo, dobrý, pohodně, jo. Skvěl.
4: Mám odstín, mám trojku. Peach. Light peach, ano,
5: light
4: tak,
5: peach.
4: Ano, takže...
5: To mi Ráďa psal hrdě na WhatsApp,
4: ano.
5: Mám light peach.
4: Light peach, ano, přesně tak, jo. Girl.
5: No tak.
4: Zase zítra, 6 až 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas.

0: Tvůj gauč to jednu sobotu bez tebe zvládne. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo tě zvednou na nohy. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Gauči to vysvětlíš potom. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Partnerem akce je společnost AXA Assistance v Ostravě. Zaměstnavatel roku 2025 v Moravskoslezském kraji a firma roku 2026. Opravdová kariéra.
1: Akci podpořilo statutární město Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Tak jsem tam šel s holkama vybírat a normálně jsem byl náročný, jako. Tak tamhle ta značka říká, to je málo kvalitní, víš, jako už tak jako, ale mám a dobrý?
4: No jo, dobrý, pohodně, jo. Skvěle.
3: Mám odstín, mám trojku. Peach. Light peach, ano,
4: light tak, peach.
3: Ano, ano, takže...
4: To mi Ráďa psal hrdě na WhatsApp, ano, ano. Mám light peach.
3: Light peach, ano, přesně tak, jo. Girl.
4: No tak, tak.
3: No tak, tak. Zase zítra, 6 až 9.

0: nic.
1: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
2: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Yes,
1: yes. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Radimem a Lenkou.
1: Tak jsem tam šel s holkama vybírat a normálně jsem byl náročný, jako. Tak tamhle ta značka říká, to je málo kvalitní, víš, jako už tak jako, ale mám a dobrý?
2: No jo, dobrý, pohodě, pre, jo. Skvěl.
1: Mám odstín, mám trojku. Peach. Light peach, ano,
2: light tak, peach.
1: Ano, ano, takže...
2: to mi Ráďa psal hrdě na WhatsApp,
1: ano, ano,
2: mám light peach.
1: Light peach, ano, přesně tak, jo. Girl.
2: No tak, tak.
1: No tak, tak. Zase zítra, 6 až 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým hostem je Michal Dok, kadeřník, cestovatel a netradiční táta dvojčat. Máš partnera, manžela?
1: Partnera.
0: Partnera. A vy spolu máte dvojčata.
1: Ano. Pro všechny to byl fakt jako brutální šok, že jsme v Česku a že jsme tátové a někteří nám nevěřili, takže nám hned volali. Dokonce náš dobrý kamarád, ten z toho byl tak v šoku, že ty vole, to byl blbej sen, kluci mají dvojčata. Vzal mobil a volá si jeho přítelkyni, že a říká, ty vole, přišla ti ta SMS-ka taky. A úplně tomu nevěřil, že prostě fakt je to reálný, takže vzal ten mobil a začal nám volat přes FaceTime a i mu ukápla slza.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Co kdyby léto nikdy neskončilo? Co když existuje místo, kde slunce hřeje celý rok? A co kdybychom vás tam mohli vzít? Navštivte s námi nový domov Florida, kde tisíce Britů začali svůj nový život v ráji. Startujeme 1. listopadu na obrazovkách televize Relax. Radio Čas.
1: Hity, které milujete.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Ženy v čase. Na rádiu Čas.
1: Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda. Co tě našle, háčku daj.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.